0: Radio Beat.
1: Příjemný večer vám od mikrofonu přeje Petr Korál na startu další hodiny Hard and Heavy. A začali jsme dneska skladbou Přerušit ze stejnojmenného alba skupiny Debustro, které vyšlo v roce 2005. A ono je teď obsažená i na něčem novém, co vám přiblíží můj dnešní host, kterým je Collins, tedy kytarista a zpěvák Debustro. Ahoj, Collinsi.
2: Ahoj, všechny zdravím.
1: Ono to vyšlo na takové zvláštní kompilaci, kterou si popíšeme víc, ale rovnou řekni, o co jde, jenom v kostce.
2: Teď jsme vydali první best of Debustro, jmenuje se to 40 let totálního masakru a prakticky je to takový průřez celou tou naší érou plus bonusy, které jsou, nebo skládají se z toho, že tam jsou nevydané písničky, které nikdy nikdo neslyšel. Takže je to taková raritka pro fanoušky. A jsou tam ještě dvě písničky, které jsme nikdy nevydali, Totalitní řád a Všichni chcípnou.
1: My si to hlavně tu bonusovou část rozebereme víc, ale tak jako tomu je vždycky, když mám hosta v Hard and Heavy, tak si pouštíme i jiné věci, nejenom ty v uvozovkách jeho, tedy od jeho kapely, kterou zastupuje, ale i nějaké jeho oblíbence nebo skladby skupiny, které ho ovlivnily. Tak pojďme na první věc, co vybral Collins, co si dáme?
2: Tak první věc, Black Sabbath, Iron Man.
1: Z jakého důvodu?
2: To je píseň, která mě uhranula a kvůli který jsem začal dělat tady tu muziku a jak bych řekl slušně, pokakal jsem se z toho a do dneška ta písnička je úplně geniální, protože tam je nejlepší riff na světě.
1: Kolik ti bylo mimochodem, když jsi slyšel poprvé?
2: Byl jsem ve třetí třídě, takže nějaký 80. nebo 88. rok to byl a slyšel jsem to na lyžáku od jednoho vedoucího, který to měl na magneťáku nahraný a pouštěl to tam a já říkám, co to jako je a on mi to vysvětloval, že to je tahle kapela, že se takhle jmenuje a že takhle hraje a já jsem úplně z toho byl hotovej a chtěl jsem taky tohle hrát, takže to bylo takový první seznámení s pořádným hard rockem a vlastně skoro metalem. No.
1: Tady Iron Maiden a album Paranoid z roku 70.

0: Radio Beat. Posloucháte Hard and Heavy, mým hostem je Coins z The Boosterou, on vybírá veškerou hudbu, tohle byl i Black Sabbath a on vysvětloval, jaký k ní má vztah. Předpokládám, že určitý takový sen si splnil svého času, když jste občas hráli takový vlastně cover band jejich, že jo?
1: No, je pravda, že my jsme v 90. letech dělali Black Sabbath Revival Are The Boosterou, se to jmenovalo. Já jsem byl Ozzy, že jo, a kluci zbytek celý Black Sabbath a jezdili jsme a dělali jsme klubové koncerty a měl to velký úspěch, dokonce existují taky nějaké nahrávky a hrozně nás to bavilo, bylo to super.
0: My se teď dostaneme k té vaší kompilaci 40 let totálního masakru a dáme si něco vlastně, co je na ní úplně nejstaršího, co to bude.
1: Tak je tam kapela, která se jmenuje Modrý kabát, to byl vlastně takový předvoj The Boosterou. Ten název jsem vymyslel, že jsem koukal na kovbojky a tam lítali ty co mlátili ty indiány a ty indiáni jim říkali Modrý kabátě, mně se to hrozně líbilo. Tak jsme to takhle s Melmusem nazvali a vlastně je to hraný na Španělku přes magnetofon, který je přebuzený na pařáček, na kufírek a lampičku a je to nahrávaný u nás doma a pozornej posluchač si tam může ještě všimnout, že tam přijde zrovna, když to nahráváme u mě v pokojičku v paneláku, moje mamka a křičí na nás něco, schválně si to poznáte, co tam křičí a na konci zvoní samozřejmě sousedi, kterým se to moc nelíbí.
0: Já jsem to slyšel v těch sluchátkách a velmi jsem se bavil.
1: věřím tomu.
0: Takže Modrý kabát a skladba Smrt se dočkala, původně natočená v 85. tuším.
1: Je to 85, někde začátek. No.
0: Tak jo, jdeme na to.
2: Yeah,

0: Hot and Heavy na beatu.
1: Veškerou hudbu v rámci této hodiny Hard and Heavy vybírá Coens, ten zpěvák a kytarista skupiny The Boostro. A teď se dostáváme k dalším hardrockovým klasikům. Black Sabbath už byli, co si dáme teď a proč?
2: Bude to Led Zeppelin a skladba Communication Breakdown, která mě úplně překvapila tenkrát. To bylo vlastně, já jsem jedničku od Led Zeppelinu slyšel první, to bylo moje seznámení, takže od začátku vlastně ty kapely, a tahle písnička byla úplně totální nářez, až jsem si říkal, že to není možný, jak to můžou na ty kytary hrát, a vůbec jsem to nechápal, takže to byl taky takový další, jako další seznámení vlastně s tou muzikou a další, že takhle se může taky hrát, že to je ještě zas trochu něco jiného, je to rychlejší, je to víc urvaný a jsou tam rychlejší riffy, rytmy a všechno, takže to byla další věc, tady ta věc.
1: Tady jsou Led Zeppelin a Communication Breakdown.

0: na Beatu.
1: Jsme v Harten Heavy na rádiu Beat, se mnou ve studiu zůstává Coins z kapely Debustro a už jsme slyšeli dvě různé podoby hard rocku a ještě bude jedna právě teď. Kam se vydáme?
2: Teď bych si pustil Deep Purple, živou verzi skladby Barn, kde už zpívá teda David Coverdale a tenhle ten živák, to je masakr, to je taky nádhera, skvělý a ta písnička je docela dlouhá a my jsme tenkrát si dělali kytary z papíru a kdo vydrží víckrát tu písničku hrát a bláznit u toho co nejvíc u mě v pokojičku, tak ten vyhrál, takže vždycky spocený jak prasata, vždycky tam přišla mamka, co tady obroboha vyvádíte, já jsem říkal, neboj, nic speciálního to není, jenom tady hrajeme na kytaru a pouštíme si Barn od Deep Purple, takže tahle ta verze je úplně skvělá z toho živáku a si myslím, že jim to tam hraje jako blázen a Davidovi to zpívá teda perfektně úplně.
1: Samozřejmě na tom se shodneme. Takže jedna ukázka z alba Made in Europe z roku 76, Deep Purple.

0: God bless you. Woo!
1: Hard and heavy.
2: Hard and heavy na rádiu Beat.
3: Připomínám, že mým hostem ve studiu je Coins z kapely Debustro a vracíme se k jejich výběrovému počinu 40 let totálního masakru. Název napovídá, že skupina se dožila 40 let nepřerušené existence. V jaké podobě ten komplet vychází? Protože on má vlastně víc podob, že jo? Jako vinyl, CDčko, jak to je?
4: Vydává to Warner Music a vychází to na troj LP vinylovým a dvoj CD, jako CDčko, si myslím super obalem, který vlastně titulní stranu maloval Petr Godotor a grafickou úpravu dělala Andělská Martina a celý to mastroval a dával vlastně dohromady, což byl teda nelehký úkol vůbec, dělal Tonda Rauer, s kterým hrajou Harley.
3: Ono tam šlo o to vlastně srovnat zvukovou úroveň těch jednotlivých nahrávek, že jo? Aby něco z toho netrčelo a naopak. Že?
4: No, protože já měl takový přání, že jsem to nechtěl chronologicky, ale chtěl jsem to na přeskáčku, takže tam je písnička z roku 2005, pak je tam písnička z roku 2016 a tak dále, jo? Že se tam, takže ty studia se samozřejmě měnily, měnily se tam i technologie, že jo? Kterýma se to nahrávalo, protože pak už se šlo na digitál, nejenom na pás. A já si myslím, že si s tím super poradil a hraje to úplně perfektně.
3: Docela by mě zajímalo, když si to zpětně poslouchal, takový ten výběr, jestli ti třeba přišlo, že v některých dobách jste byli úplně jiní, nebo ten vývoj, jestli si tam sám na sobě pozoroval.
4: No samozřejmě, já jsem tam dělal různý kontrasty, jo. Tam třeba končí píseň Polybag bleskem a začíná Něco mi schází, po Něco mi schází začíná Charles Manson, takže já jsem tam dělal takovýhle věci, aby ty lidi viděli tu rozmanitost, že nehrajeme jenom šicí stroj, ale že dokážeme zahrát i pomalou věc a dokážeme zahrát střední tempa, takže takhle jsem to sestavil.
3: My se teď dostaneme znovu k té bonusové části, protože ta pro ty i velké fanoušky bude tím pravým ohřechovým asi nejvíc, protože tam jsou ty nevydané věci, včetně té, která se rozjede za chviličku. O co půjde?
4: Tak tohle je natočený živák z roku 1987, jmenuje se to Nukleární pozdravy, to byl vlastně jeden z našich prvních koncertů. Tenkrát tam Hostinský v Chorušicích na vesnici na to kejvnul, že si tam můžeme zahrát. Pozvali jsme tam jenom na pozvánky, vlastně bylo to akce na černo, protože jsme neměli přehrávky, neměli jsme zřizovatele, nic prostě. Takže si to lajznul a přišel tam plný sál a hráli jsme tam thrash metal, no. Což v 87. si myslím, že to bylo docela dobrý. A ta nahrávka se dochovala, tenkrát to nahrával Ada Langans, který nám natáčel demo Vyznání smrti a nahrával to do mixpultu a já si myslím, že tomu je i rozumět a hraje to dobře, ještě rarita je tam to, že tam ještě hrajeme teda s jednou kytarou a tenkrát Trifit hrál ještě na basu, protože tam ještě cizák nebyl a to si myslím, že je raritní, no, dost.
3: Vlastně tam jde o to, že původní basák byl v té době na vojně, je to tak?
4: Ano, protože Charvos šel na vojnu a přibere jsme Trifida na kytaru, ale jelikož basa tvrdí muziku, bez basy se hrát nedá, to říkám vždycky, tak tam Trifid zatím hraje na tu basu.
3: Tak tady je skladba, kde Debustro vlastně představuje sám sebe, protože se jmenuje také Debustro.
0: A teď Debustro! Emma!

0: na rádiu Beat.
1: Za námi Debustro a stejnojmenný song, který pochází z výběrového alba 40 let totálního masakru, potažmo z neoficiálního, nikdy nešířeného dema Nukleární pozdravy. Mám ten pocit, že vlastně ty Nukleární pozdravy vám kdysi pomohly k prvnímu oficiálnímu vystoupení v Praze na Death Metal Session, je to tak?
2: Ne, ty ne. My to už jsme natáčeli ve čtyřech ve zkušebně na kazeťák a dávali jsme to tenkrát Vlastovi Henichovi na barče, když hrál Thor s Arakainem, takže to bylo větší chliv, co jsme mu dávali. Tohle bylo moc uhlazený.
1: Dobře tedy. Připomínám, že Collins je dnešní dramaturg této hodiny a on vybírá veškerou hudbu, co slyšíte. Teď se vydáme někam zase do Velké Británie a za kým?
2: Tak tohle je pecka od kapely Motorhead, samozřejmě Ace of Spades, opět živá verze. A to je písnička, to si pamatuju do dneška, když přišel ke mně kámoš tenkrát s kazeťákem na baterky, takovým tím maďarským, s těma oranžovými knoflíkama.
1: Jo, pamatuju.
2: To asi pamatuje hodně lidí. A na chodbě před dveřmi řekl, a teď ti něco pustím. A pustil mi tohle, já jsem z toho byl úplně vyšinutý, říkám, tak to je bomba. A byla.
1: A byla navíc No Sleep to Hammersmith, což je ta deska, ze které pochází i živá verze Ace of Spades, je dodneška považovaná za nejlepší nebo jeden z nejlepších tvrdých živáků. Tak posuďte sami.
2: To souhlasím.

0: Jelikož mým dnešním hostem je Collins s Debustrou, tak by možná většina z vás, co posloucháte právě teď Hard and Heavy na rádiu Beat, předpokládala, že on bude vybírat samý trashový a podobný chlívárny. Zatím se tak nestalo, ale teď už k tomu přicházíme, protože si dáme co.
1: Teď přijde Metallica samozřejmě, protože deska Kill 'Em All je geniální a já měl to štěstí, že jsem byl už dost starý na to, abych to pochopil v roce 1983 a dodneska si pamatuju, když mi kamarád ke mně přiběh do bytu a říká, hele, mám to. A já říkám, co? To se ti bude totálně líbit. Uvidíš. Teď jsem to přivez z Černý burzy a pustil mi to na gramofonu a já jsem nechápal, co se děje. A tam jsem se rozhodl, že tohle je ono.
0: Sleduješ mimochodem Metalliku do dneška, nebo ne?
1: Jo, já ji mám rád, jako, to je jedna z mých nejoblíbenějších kapel, samozřejmě.
0: Tak jo, tak výlet do roku 83, album Kill 'Em All a Whiplash.

0: Radio Beat.
1: Po Metallice se opět vrátíme k Debustrovu, tedy skupině, kterou tady zastupuje její zpěvák a kytarista Collins. A opět si něco dáme ze 40 let totálního masakru. Nicméně nosič je jedna věc a jiná věc jsou oslavy těch 40 let nějak v reálu nebo koncertně. Jak to bude vypadat?
2: Tak teď v říjnu začínáme vlastně turné, které obnáší nějakých 24 koncertů po celé republice, včetně Moravy. A hlavní úplně takový koncert bude 17.2. na mý narozeniny 2027 v Lucerném Music Baru, kde by se měli v přídavku představit zakládající členové Trifit, Cizák a Melmus a odehrát s náma přídavek. Takže si myslím, že to bude takový dobrý.
1: Jak ty koncerty, tyhle výroční nebo jubilejní, já nevím, jak je nazvat, budou pojaty?
2: Budem tam hrát jako docela dlouho, já si myslím, že my máme program udělaný na 100 minut, takže na většině těch koncertů nebude ani předkapela a budem to do nich hrnout přes hodinu a půl, což si myslím, že bude masakr. I pro nás teda.
1: 40 let totálního masakru, jo. A my si teď dáme vaši prozatím stále nejnovější píseň, která je několik let starý single Totalitní řád, ale tudíž moje otázka nemůže směřovat jinam než k tomu, jak případně nové řadové album, protože už je to 10 let, co bylo to poslední řadové, myslím.
2: Jo, je to 10 let, ale jak už říkám, já nevím, v každém rozhovoru, že zatím jako nikam nespěcháme a uvidíme, jak se situace vyvine a jaký budou témata a jaký budou riffy a jak nám to půjde, jo. Takže nebudu říkat žádný datum, nebudu říkat žádný rok. To se uvidí do budoucna a co se týče tady těch posledních dvou písniček, všichni chcípnou a Totalitní řád, který tady na tyhle ty výběrové desce samozřejmě jsou, tak na ty jsme natočili klip a si myslím, že takhle by se měla obírat i další jako nová éra Demustrolu. Je teda super, že nám to míchal i masteroval tu Macen a já si myslím, že na tom zvuku je to hodně znát.
1: Tak to pojďme posoudit sami. Tady je Totalitní řád a skupina Debustrolu.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: To byl Debustro a jeho totalitní řád. Se mnou ve studiu pořád ještě sedí Collins, tedy kytarista, zpěvák Debustro. A já myslím, že by si taky měl představit vlastně tu současnou sestavu. Hovořili jsme o všech možných bývalých členech, ale vy už dost dlouho hrajete ve stabilní sestavě. Kdo všechno ji tvoří?
3: No, takže teď 10 let už hrajeme ve stabilní sestavě. Collins, že jo, já teda, kytara, zpěv, pak Z, to je tam služebně nejstarší, baskytara, pak Herr Miller, bicí, a Onslaughter, kytara, který je tam jakože nováček, ale už je tam 10 let, jo, takže ono se to nezdá, letí to jako blázen. Jako.
2: Je to tak.
3: Takže to je ta sestava, která vás oblaží na celém turné, a v té Lucerně 17. února se k nám přidají zakládající členové Trifit, Melmus, Cizák.
2: No a my se blížíme k závěru a před námi jsou poslední 2 skladby, které Collins vybral. A jedna z těch kapel mě vůbec nepřekvapuje, ale to už vám řekne on sám. Tak, co takže, to bude?
3: Takže samozřejmě tam musí být Slayer, že jo? Která je takový náš vzor a tak dále. Protože jsme si říkali, že takhle asi by ten thrash metal měl znát nebo hrát. A je to ten thrash metal toho amerického střihu, což jako mám hrozně rád. A tady ta píseň je z prvního alba Show No Mercy z roku 83, který vlastně vyšlo půl roku po Kill 'Em All. A ještě dál nasměřovalo ten extrém ještě někam jinam. A písnička Black Magic si myslím z toho alba je jasná. Tam je, jsou perfektní ty thrashové aranže, nápady, zpěv toho Toma je úplně skvělej. A jestliže to je tuplák, tak já bych něco řekl ještě o ty druhé věci. Takže tam je německý kreator a deska Pleasure to Kill, takže to byla taky deska, s který jsme se jako zblbli úplně s Melmusem, a píseň Under the Gelatin úplně jasně taky. To je trash jako řemen a je to úplně skvělý nátěr.
2: Tak pravil Collins s Debustro. Já děkuji za návštěvu.
3: Já moc děkuji a zdravím vás.
2: Loučí se pro dnešek i Petr Korál, připraveni už jsou Slayer a hned v zápětí Creator. A nezapomeňte, že Hard and Heavy tímto ještě zdaleka nekončí, čeká vás ještě 1 hodina.

0: na Rádiu Beat.
1: Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Klasika z vysílání Rádia Beat vás právě teď po 23. hodině zdravím já, tedy Davy. No a po 14 dnech opět Alik. Ale čau.
2: Čau, fajn večer.
1: Tak, minule to bylo československý, spíš český než slovenský, ale slovenská účast tam byla. Bude dneska nějaká spojitost?
2: No, asi ne. Bude to hodně mezinárodní.
1: Krom toho tedy, že jsme se tady zasekli asi 10 minut na tom, že jsme se bavili o příjmení Ortega, co nám to říká, to je kapela, kterou si budeme hrát v rámci pořadu Hard and Heavy. A teď, a já to mám rád vlastně prozrazovat ty věci z toho zákulisí, že ty si vlastně přišel a říkal, hele, co dneska budeme hrát kapelu Ortega. Já říkám, hele, Ortega, dyk to je, a ty mi říkáš, že to je ten...
2: No vlastně politik starý.
1: Jasně, bývalý. Ale předtím první, na koho si narazil, byl...
2: No to byl vlastně záporný hrdina z filmu americký.
1: Ninja. No, mě si říkal ninja, ale já si nemyslím, ninja, že to bude americký ninja.
2: S Dudikovem.
1: Ty, hele, podíváme se ještě na to.
2: Bo americký bojovník to byl,
1: americký,
2: ne?
1: Hele, nevím.
2: Dudikov.
1: Ty. Já si pamatuju Karate Kid, jako to si to, pamatuju.
2: To ne, a víš, kdo Dudikov, ne?
1: No vím, kdo byl Dudikov. No nevím,
2: tam pak bylo, se na to... Tam byl určitě Ortega, jako.
1: Ortega, dobře, tak pak se na to podíváme. Každopádně za námi je kapela, která se jmenuje Flowers of Rust.
2: Ano.
1: O co šlo?
2: Tak Davy, byli jsme ve Spojených státech amerických.
1: Vůbec to americky neznělo.
2: Je to tak. Je to one man projekt jednoho amerického šikuly, no a ten už dal dohromady vlastně dvě alba a hráli jsme se z toho posledního, které vyšlo letos a jmenuje se Crude Exhibitions of Soul.
1: Já nevím, jestli bych se teď na tohleto téma chtěl rozpovídávat, ale možná se k tomu vrátíme za chvíli. Připomeň mi za chvíli, jestli na to zapomenu, že jsem chtěl zmínit něco k Flowers of Rust. Před námi Legatus, o co jde?
2: Tak taky nová kapela, hodně mladá, black metal a texty v němčině, takže taková zajímavost. I s ohledem na to, jakým způsobem třeba oni, no ten vokalista jako frázuje, je to... Trošku mi to připomíná opravdu spíš ty industriální kapely, jo, že tam možná bude nějaká inspirace, ale je to přetaveno do toho black metalu.
1: Tak to zkusíme, dobře.

0: okolí, jestli to z nich zbuzuje doba nebo ta hudba, kterou produkují. Ale já jsem si všiml za poslední třeba rok, že už to není jako minorita ty jednočlenné projekty, ale že už se to dneska stává naprostým standardem a vlastně mám pořady Hard and Heavy, kdy dokonce je víc jednočlenných projektů než regulárních kapel, ale pozor, tam je to velký ale, ta kvalita se neskutečně zlepšila. Jakože jedu prostě jako, dostává se ke mně nějaká muzika, líbí se mi to, osloví mě to a zařadím to do Hard and Heavy. A až posléze zjistím, že se jedná o jednočlenný projekt.
1: No, ty jsi vlastně na začátku řekl jednu zajímavou věc, že Flowers of Rust ti nezněli
0: americky.
1: No a z toho to vyplývá. Já si to totiž představuji tak, že máš opravdu maličký americký městečko někde zapadlý, prostě nikde okolo nic a samozřejmě nikde okolo nic ani se týče jako hudebníků nebo vůbec lidí, kteří by tohleto třeba měli rádi.
0: Mm-hmm.
1: No tak ten člověk logicky visí na internetu, poslouchá kapely z celého světa, samozřejmě i z Evropy, no a sám si brnká, sám si dělá a vlastně ani nepřemýšlí o tom, že by si k sobě jako hledal nějaký parťáky.
0: Víš, mně přijde hrozně jako nikdo nemá času na zbyt, co si budeme vyprávět, jo. A teď jako, dobře, ty uděláš jako hudbu, ale je dobrý do toho pustit ten druhej, já teda sekte se ani jsem tomu moc jako nikoho nepouštím k tomu názoru, jo. Ale třeba jako mají kluci, že třeba řeknou, hele, tohle to bych nehrál jenom čtyřikrát, ale bych to šestkrát a tady zahraj tohle to jinak a ono to bude znít líp. Je vždycky lepší, když máš tu oponenturu, jakoby, v té kapele. To je první věc, že nepustíš úplně věci, které by si jako třeba pouštět neměl. A za druhý, že to nemusíš dělat sám. Víš, jako nikdo nemá toho času na zbyt. Takže je dobrý říct, hele, tady jsou kytary, ty do toho udělej bicí, ty do toho udělej tohle, ty do toho udělej tohle. Než se to učit sám a dělat si to sám, jo.
1: Tak David, tak ty sám máš kapelu, nebo kapely, no a víš, jak třeba těžký je vůbec jako sejít se, nechci říct, že na zkoušce, ale třeba jenom
0: kolektivně
1: na pivo.
0: Víc s nima.
1: A teď třeba jste různě rozeseti,
0: ano.
1: Řeknu bajvoko, po středočeském kraji.
0: I dál.
1: No a teď si to vlastně jako vezmi, že jsou opravdu třeba lidé z některých zemí, to jako bylo vlastně třeba že jo, Amerika, ale v Rusku to je úplně stejný, že okolo vlastně jako lidi vůbec jako metal a něco takového, nebo vůbec undergroundový metal vůbec jako neznají.
0: Nebo muziku, co se jo? Může vyprávět,
1: jo? Jo, jasně. A dělá to třeba jeden, já nevím, člověk ze 400 třeba.
0: Jo? Ne, máš na to jako jo? Docela zajímavý názor. Super je, že jsme se úplně neoslým můstkem, dvojcí, trojcí neoslým můstkem.
1: Zapomněli jsme na to Ortega.
0: Jsme se dostali k Ortegovi, jako. Takže prosím tě, Ortega, o co vlastně jde, Ortega?
1: Holandská kapela pohybující se v ranku doom sludge metalu. Ty jsi říkal, že už jsi tady jednou hrál.
0: Hele, já fakt si myslím, že jsem jí hrál, není to tak dlouho, jako.
1: Ti to asi fascinovalo, nicméně...
0: Ale že bych hrál doom sludge, nebo možná ty tomu říkáš doom sludge, já jsem říkal, že to je pomalý death metal, jako.
1: No, ale nicméně a album 1634 vyšlo už v roce 2010, tak to není úplně nová věc. No a potom zase...
0: To je strašný, jak jsi to řekl. 1634 vyšlo v roce 2010. A no. Není to tak strašný, jako jo.
1: To je, jo.
0: Dobrý,
1: jo.
0: promiň.
1: No, ale jako máš pravdu, no.
0: Nechtěl, já tě rád vidím.
1: Ne, nechtěl jsem to říkat anglicky, no, ale...
0: Ne, dobrý, jako, ne, tohle z něho no, fakt jako hezky.
1: No a Colcraft je kapela zase ze Spojených států amerických a tentokrát budeme, Davy, zabrušovat do tvé oblasti.
0: Koukám do tvých poznámek death metal.
1: Jelikož je to death metal a ještě debutová deska z roku 2025.
0: Tak na to jsem hodně zvědavej. Pojďme na to.

0: Radio Beat.
1: Tak tedy za námi Holandsko, pomyslný Holandsko, americký souboj, ještě jako ty Colecraft, což je ta americká rytmetová kapela, tak ta skladba se jmenovala Slovakian Carnage.
2: To jsem tam dělal záměrně.
1: No, mě to je jasný, že to byl nějaký.
2: Jo, ale není tam žádná jako návaznost nebo nějaké kořeny se týče jako Slovenska. To jsem jako...
1: Jako v kapele.
2: Není.
1: Dobře.
2: Mají kluci asi něco nastudováno.
1: Evidentně viděli filmy, my jsme viděli amerického ninja, rozumíš, oni viděli, nevím, co mohli vidět, jako...
2: Tajemný hrad v Karpatech.
1: Třeba tajemný hrad v Karpatech.
2: To slovenský, já.
1: Jo, no tak Karpatech.
2: Slovenský herci tam hrajou.
1: Slovenský herci, no nejenom, že jo.
2: Nejenom.
1: Tak tam hraje ten, ne, tam hraje jako spousta českých herců, tam hraje jenom český herci, kromě toho hlavního. Ani vlastně hlavní není slovenský. Tak něco jiného, tak známe spoustu slovenských.
2: Do Čelomanský tam hraje, ne?
1: Do Čelomanský tam vlastně, máš pravdu, do Čelomanský tam hraje. Jo, a ten na Hradě Strašá je ten, víš, který hrál v plechový kavalerii.
2: Ha! No, ty krása.
1: Teď jsme se ale teda jako...
2: To jsme zabředli do spousty scén teda.
1: Je pravda, že plechou kavalerii jsme tady za těch přes 20 let, co tady spolu vysíláme, ještě neměli. Jako,
2: počkej, ale to by byl ten název pro tu kapelu.
1: Plechová kavalerie. Ty jo. Hele, to zní dobře.
2: To je volný.
1: To je volný. Tak volný to je. Volný to je, plechová kavalerie. Pojďme na Fein.
2: Fein. Tak David, zase do Ameriky. A zase totálně... žánrově bizarní věc.
1: Mám tady... Tak abych od tebe nic jiného nečekal.
2: No tak vlastně proto sem chodím, že jo. Armageddon Scars se jmenuje album, které vyšlo letos, dvě ukázky a...
1: Já se tak bojím...
2: Je to opravdu audio dobrodružství.
1: Já se tak bojím, že mi začalo tikat v oku jako člověče.
2: Nebo se těšíš možná.
1: Já nevím, jestli se těším. Odkud to je?
2: Spojené státy americké.
1: Tak jdeme zase na to.

0: dobrý je říct si na začátek tady to ostupu, že jsme to přežili. Jako, to je jako dobrý říct, protože teda opravdu, Aliku, ty občas, já vůbec nevím, kdy na to chodíš. Jako ale takhle, ty bys se k tomu asi nedostal, by ti to neposlali.
1: Tohle to určitě, jo. Fen, fane, psáno, fane.
0: Fane, fane. No to je jedno, to je jedno. Každopádně my víme, jak se vyslovují další.
1: Ale pokud to posluchači spolu s tebou přežili, tak v finále bude grandiozní.
0: Hele, já to chápu, jenom kolikrát, abych je tak úplně netestoval, víš, jako to, co vydrží. Pojďme na My Dying Bride a God Dethroned.
1: No já mám vlastně k My Dying Bride v souvislosti s skladbou I Am Bloody Earth takovou jako poznámku, vzpomínku.
0: Historku.
1: Historku, protože to je první skladba, díky které jsem objevil My Dying Bride. Aha. Bylo to před spousta lety.
0: Tak taky jsi starý parkos, no, jo?
1: A tehdy jsem prostě na MTV mezi...
0: To byl totální... ten kolorovaný klip vlastně,
1: ano,
0: víš?
1: Ano, to je ono, zrovna chci o tom mluvit. A teď si vezmi, že prostě samej brutální death metal, že na tu dobu, že to prostě hrnuli a pak najednou tohleto, jo.
0: Ta přesně pro nás ta čurací kapela.
1: No, přesně.
0: A ty jsi tam no. se v tom zlídnul.
1: Já jsem to poslouchal, říkal jsem, to tam jsou housle, ne? A teď se to táhlo. A teď ten klip, jak jsi říkal, tam nic není, že jo?
0: No.
1: Tam nic není, tam prostě jenom modrá obrazovka, ještě na té Tesle, že jo? A teď jsem to ještě, jsem si to samozřejmě všechno nahrával na ty VHSky.
0: Takže ti utíkala ta modrá barva takhle pěkně doprava.
1: No prostě jako masakr.
0: Ne, mělo to samozřejmě kouzlo. Jako.
1: Neskutečně.
0: Já jsem se snažil vytvořit první klip Symptomy takhle. To jsem fakt jako vzal kameru, chodil jsem v trávou, jako, nebo křákem prostě, víš, aby tam ten křák o tu kameru, jako, protože jsem to někdy viděl, že v těch starých klipech, tak aby tam to, a pak jsme to, normálně jsem to vzal na monitor, přehrál jsem to na monitoru, snímal jsem to klasickou VHSkou kamerou a takhle jsem to protočil třeba 6krát nebo 7krát, aby došlo k té desaturaci těch barev a bylo to jako zvláštní. Nedocílil jsem toho, čeho jsem docílit chtěl, jak ti utíká ta modrá, ta červená.
1: Jak ten klip po těch My Dying Bride je na YouTube někde, že jo?
0: No jasně, tak samozřejmě, no, no, bude. No. Tak se jukněte.
1: Se na to chci taky asi zpětně jako mrknout.
0: I Am Bloody Earth.
1: To je super prostě.
0: No a ty God Dethroned tam jsou proč?
1: Ty tam jsou, protože jsem je chtěl zařadit, protože mám rád a
0: já jsem čekal něco jako naprosto hlubšího.
1: Hlubšího, jo. Tak hluboké je to v tom, že to je vlastně ukázka The Hanging Man se jejich posledního alba, The Judas Paradox.
0: Ale díky moc, že jsi dorazil.
1: Bylo mi ctí s tebou tady opět být.
0: Mě tež. S tebou se budu těšit za 14 dnů, tak ahoj.
1: Čau.
0: Přátelé, mějte se, my se spolu uslyšíme příští týden. Loučí se s vámi Davy.

Классы Грок.

Rádio B. Klasik rock na FM.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: klasický rock. Rádio Beat.
1: A je to tady zelená!

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Vojta Říha, baskytarista legendární kapely Blue Effect.
4: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, je tu úterý, 13. říjen 2026 je před námi. I dneska se v Brně budou muset vypořádat se zavřeným Pisáreckým tunelem, ale teď je hlavně problém do Brna se dostat po 43. od Svitav. Už je kolona z Milonic, protože na příjezdu do Popůvek je nehoda dvou osobáků. Stejně tak za Břeclaví na D2 směrem na Bratislavu, tak opatrně na 50. kilometru zpomaluje se na 48. Z Mohelnice na Moravskou Třebovou u Studené Loučky už teď ztratíte 15 minut a ještě před tím zúžením v Mohelničáku je nějaký ťukanec. A opatrně taky na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem, konkrétně u exitu 23. To je sjezd na Prostějov, kousíček za tím sjezdem z dálnice do města. U kruháku u motorestu je nehoda 3 aut. 3 stupně jsou místy. Tak dobré, chladné ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být zpočátku slunečno s ranními mlhami, odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku, od západu přibývat oblačnost. Později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Český sportovní střelec Jiří Přívratský vyhrál na světovém poháru v Kahiře závod ve střelbě ze vzduchové pušky. Ve finále porazil Švéda Macena. Viktorie Schindlerová obsadila ve sportovní pistoli 7. místo. Český fotbalový křídelník Václav Černý nedohrál zápas Bešiktaše kvůli poranění zadního stehenního svalu na levé noze. Zatím není jasné, jak dlouho bude mimo hru. Soudy mají zohledňovat řadu novinek při posuzování zájmu dítěte. Vedle ekonomických podmínek musí brát v úvahu také jeho bezpečí a názor. U případů domácího násilí budou soudy výslovně zvažovat i důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Schválila to vláda. Praha dokončila rekonstrukci historické jateční burzy v Holešovické tržnici. V památkově chráněné budově z roku 1895 se do konce roku otevře restaurace. Oprava trvala 4 roky a stála 250 milionů. Ředitel městské firmy THMP Tomáš Jílek popsal, jak rekonstrukce postupovala.
2: Objekt má vysoký stupeň památkové ochrany. Je tady vidět, že celá řada věcí byla zrestaurována. Památkáři trvali zejména na dodržení původních technologií. Co se týče vybourání novotvarů, které tady byly, tak se to týká zejména tady těch bočních lodí, kde bylo vestavěna celá řada příček, které se vybourávaly. Naštěstí nebylo zasaženo do těch hlavních nosných konstrukcí, to znamená do klenep a do pilířů.
1: A nakonec Citroën představil koncept novodobé elektrické kachny, která má navázat na slavný model 2CV z roku 1948. Vůz dlouhý 3,3 metru má vážit přibližně tunu a stát kolem 365 tisíc korun. Výrobu chce francouzská automobilka zahájit do 2 let. Tímto končí úvodní úterní zprávy s datem 13. října 2026.

Šimi ve zprávách pochválil Jiřího Přívratského, který si v Káhiře vystřílel první letošní triumf ve světovém poháru. Dneska je na programu třípolohová malorážka žen a na terč ve vzdálenosti 50 metrů bude v kvalifikaci mířit i pět našich krajanek. Po 9 egyptského času. To u nás bude 8. Tady u nás na Beatu v 9 zase startuje roková detektivka a dneska můžete vyhrát dva díly z románové trilogie Žižka Perk Blues od Jiřího Fučíkovského. Tedy od Vejvodáka. Výhorce dostane díl druhý bez časí, odehrávající se v 80. letech během perestrojky a třetí, který se jmenuje Kocovina a zaměřuje se na období z roku 1989, pád komunistického režimu a následné společenské změny. Tedy pokud budete dneska nejlepší v rokové detektivce, budete pak ještě muset pátrat po díle prvním z této trilogie a ten díl se jmenuje Rusočasí, tedy jasné, o jaké období se bude jednat. Tak já to tady na Beatu budu okupovat do 9, snad se společně hezky do nového dne úterý 13. října probudíme. A k tomu nám teď dopomáhej

Alba už Rolling Stones zase nakukují do studia. I o tom se dočtete na webu radiobeat.cz. Do našeho studia dneska dorazí zpěvačka Eva Saja Burešová, bude v hledáčku Jirky Rogla od 19. hodiny a pak od 20. bude v rokové zpovědnici Dan Kohout hostit Vojtu Říhu. Baskytarista, který v letech 2004 až 2016 působil u Radima Hladíka v Blue Effectu, v současnosti si ho můžete užít s kapelou Vanuatu. Mimochodem příští čtvrtek 22. budou hrát v Karlových Varech. Ale určitě bude řeč i o sérii koncertů vzpomínek na Radima Hladíka, které proběhnou v prosinci. Takže dneska nezapomeňte od 20. zpovědnice s Vojtou Říhou. No a na závěr dne deska Deep Purple in Rock.

Vydáte do boje s civilizací po D2 směrem z Brna na Bratislavu, tak pozor, za Břeclaví na 53. kilometru je bouračka, fronta je z kilometru 50. A dneska začínáme s teplotami blíže nule než desítce, aktuálně 3 až 5 stupňů. No a na odpoledne máme slíbeno, tedy že bude zaprvé přibývat oblačnost, dopoledne by mělo být slunečno, samozřejmě po ránu ještě místy mlhy, ale opravdu k večeru už i déšť. A ty nejvyšší odpolední teploty mezi 12 až 16 stupni. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti oblíbená podzimní formulka kolem 9 stupňů. Je přesně 7:15. Dobré ráno, vítáte i z Pink Floyd.

mixtures, bridge, colors.

Určitě jste si v této skladbě od kapely Pink Floyd všimli zvuku v pozadí, ve kterém pilot hovoří, a je to opravdu skutečná nahrávka bubeníka Nicka Masona, který hovořil řídící věží během svého vlastního výcvikového letu. Tak my popoletíme dál s kapelou Iron Maiden. Dobré úterní ráno, před námi je 13. říjen a za 10 minut už bude půl sedmé.

parťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Vinci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 6:30, dáme si společně kávu a co k ní? Budete si ke snídani kupovat v Mohelničáku tvarůžky? A kdo klidně nechte auto stát přímo na 35, stejně to tam nejede. Jak jsou opravy u studené loučky, tak od Mohelnice na Třebovou je to zdržení na 30. Opačně jde o čtvrthodinovou záležitost. 20 minut navíc teď potřebujete na cestu ze Svitav na Brno po 43. Na začátku Lipůvky je nehoda a kolona je od závisti. A nezávidí ti, co jedou po D2 na Bratislavu, ti jsou v koloně ze 48. po 50. kilometr. Za Břeclaví se srazil kamion s osobákem. Opačně na D2 před Brnem se brzdí na 4. kilometru. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být zpočátku slunečno s ranními mlhami, odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku, od západu přibývat oblačnost. Později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový brankář Marek Kalina vystoupil z fotbalové asociace ČR a odvolací komise proto přerušila řízení o jeho 20-letém zákazu činnosti a pokutě 500 000 korun za účast v korupční kauze. Mzdy chce v posledním čtvrtletí roku zvýšit jen 8% českých zaměstnavatelů. Jde o nejnižší podíl za poslední dva roky. S hercem a dabérem Jiřím Štěpničkou se budeme moci rozloučit za týden, tedy v úterý 20. října v Národním divadle. Květinu krakvy bude možné položit od 10:30 dopoledne. Magistrát hlavního města Prahy se umístil na druhém místě v letošním hodnocení transparentnosti českých měst v rámci projektu Transparentní Česko.
2: Projekt porovnal celkem 56 měst, městských částí a obvodů z hlediska otevřenosti samosprávy, informování o nakládání s majetkem, fungování radničních periodik a také oznamovacích kanálů. Na prvním místě v celkovém hodnocení skončil Liberec. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec Elon Musk přiznal, že AI modely Grok zatím zaostávají za konkurencí od OpenAI a Anthropiku. Náskok prý ale mohou během roku dohnat. Výhodou Groku mají být i data od SpaceX a Tesly. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock. This is Rock and Radio the World.

Nevím, Píťáci, jak jste to ve škole měli vy, ale když měl u nás někdo narozeniny, tak donesl bombóny a tohle bude i teď na beatu. 13. října má vedle Chrise Farlowa nebo Paula Simona narozeniny taky Sammy Hagar. Vůbec se mi nechce věřit, že tento podnikavý kudrnáč, co se mu přezdívá Retroker, už bude mít za rok 80. Někteří ho zaregistrovali až v polovině let 80., kdy zastoupil Davida Lee Rotha ve Van Halen, nebo Van Halen, ale já sáhnu ještě dál k nahrávce, ve které Sammymu Hagarovi bylo 25 a táhl to s kytaristou Ronnie Montrosem. Tahle ta parádní skladba se jmenuje Rock Candy. Nechte si chutnat.

Je úterý 13. října 2026 a 79. narozeniny má dneska Sammy Hagar. Červený rocker natočil přes 40 desek, nejen z Van Halen a z Montrose, to jsme teď tady měli ukázku, ale natočil i solovky nebo ve spojení v různých superskupinách účinkoval. No a kdyby mu to se zpěvem a kytarou nevyšlo, tak měl záložní plán. I to poté, co už měl na kontě 7 solovek, tak si chtěl pojistit klidný důchod a investoval do bytových domů a poté, co přesvědčil úředníky, aby mu dovolili nainstalovat do budov sprinklerové systémy, tedy takové to ty hlásiče nebo samočinné hasící zařízení, jak se to instaluje do stropů místo klasických v té době požárních hydrantů, tak pak si založil Hagar společnost, která se stala druhou největší společností vyrábějící tahleta hasící zařízení nebo tyhlety systémy v USA. Jinak Sammy Hagar, jak jsem říkala, přezdívá se mu Retroker, tak má taky rád červené víno a vybudoval si docela kuriózním způsobem sbírku exkluzivních vín a šel na to velice fikaně, protože během turné si vždycky vyžádal donést do šatny nějaká ta kvalitní vína. No a ty pak sbíral, odnesl si je domů a když se to jednou dozvěděl jeden z promotérů, tak nařídil, že ano, lahve mu do šatny dávat mohou, ale jen otevřené. Jinak měl taky velmi úspěšnou značku tequily, prostě je to šikula, jak říkám, Sammy Hagar má dneska 79. narozeniny. Tak ať i my, býťáci, máme hezké úterý.

Dobré úterní ráno s datem 13. října 2026. Dneska je to 22 let, co nezačal nový ročník NHL. V tom již běžícím hokejisté Minnesoty v noci předvedli přesnou pětiminutovku v první třetině, kdy z šesti střel dali tři góly. A pak už si výhru nad vegaskými zlatými rytíři, za které si připsal jednu asistenci Tomáš Hertl, pohlídali. Skončilo to 4-2. 5-3 pak porazilo Buffalo Jiřího Kulicha Floridu Radko Gudase. Dneska je v NHL Frozen Frenzy, tedy ledové šílenství. Hraje se 16 zápasů, to znamená, že v akci budou všechny celky. A k tomu Pardubice v posledním kole základu Ligy mistrů hostí Švédy Svekcho. Dynamo už stejně jako Plzeň ví, že bude hrát playoff a my si teď na beatu do sedmé budeme hrát kapelu Show Vady Vady.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je 7 hodin a po nehodě kamionu s osobákem byla dálnice na Bratislavu za Břeclaví zavřená. Už to tam pustěje aspoň jedním pruhem a kolona je ze 46. kilometru. Opačně D2 před Brnem se seká ze 6. kilometru. Ani dnes chybí kolona od Rousínova před Rohlenkou na D1 z Vyškova na Brno. Pozor na zpomalení na 215. kilometru. No a mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou hlásíte před omezením u Studené Loučky zdržení už na 3/4 hodiny. A jestli teď jedete po dálnici z Prahy na Poděbrady, tak opatrně u 25. kilometru, tam je čerstvě nehoda. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat mraků, později večer v Čechách místy zaprší. Teploty 12 až 16 při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisté Newcastle prohráli v anglické lize s Coventry 1-4 poté, co český brankář Lukáš Horníček zavinil penaltu. Soupeř z ní v 6. minutě otevřel skóre. Fotbalisty Slavie čeká druhé vystoupení v letošní lize mistrů v dalekém Azerbajdžánu. Detaily přidává sportovní redaktor Petr Plintovič.
2: Soupeř Slavie Sabah Baku je v lize mistrů nováčkem. Do hlavní fáze prošel přes 4 předkola a má nejhorší klubový koeficient ze všech 36 účastníků ligové fáze. V premiéře na Old Trafford podlehl Manchester United 0-4 a právě proti sešívaným cítí šanci. Slavia úvodní zápas také prohrála. Doma s Racingem Lán 2-3. Dnešní duel v Azerbajdžánu má výkop v 18 hodin a 45 minut.
1: Ruský prezident Putin je ochoten zastavit útoky na Ukrajinu pouze v den případných voleb. Ukrajinský prezident Zelenský přitom požaduje 60-denní příměří, které by umožnilo volby bezpečně uspořádat. Česko bude v boji se suchem více zadržovat vodu v krajině, propojovat vodovodní soustavy a investovat do čistíren odpadních vod. Odborníci vytipovali 1000 nejohroženějších obcí, pro které ministerstvo životního prostředí vyčlenilo 500 000 000 korun. A nakonec Praha začala při kontrolách tuningových srazů používat mobilní hlukoměr. Z 19 kontrol zatím prošla bez závad jen 2 vozidla. Některým řidičům policie zakázala další jízdu a auta odtáhla. Za závady dostali řidiči také pokutu a 6 trestných bodů. Tímto končí zprávy a z redakce vám přejeme, ať úterý 13. října prožijete podle představ. Je tu hudba Praha.

Rádio Beat, hudba Praha. Vzpomínat na Michala Ambrože možná budeme i příští týden, protože v anketě o půlnoční alba je jeho poslední deska s kapelou Divoký srdce. Zatím vede Roman Dragoun s titulem Slunci blíž. Na této desce hraje i Olin Nejez Chleba. A ten dneska začíná koncertní maraton. 6 akcí během 6 dní. Dneska bude s Ivanem Hlasem a Norby Kováčem hrát ve vyprodané Malostranské besedě v Praze. Zítra je situace obdobná v Mladé Boleslavi. Ve čtvrtek bude vzpomínat na Kalandrovy písničky z Blue Session v Havlíčkově Brodě. V pátek Olina a partu ETC potkáte na Berounsku, hrají v Hostimi v Hospůdce u Krobiána a v sobotu společně taky s kapelou ETC v kulturním domě Žďárky na česko-polském rozhraní nedaleko Hronova. No a v neděli se opět Olin Nejez Chleba vrací do Malostranské besedy, protože bude kmotrem nové desky brněnské folkové formace nebo folkrockové folk týmu. Ty mají novou desku Na konci světa, taky v neděli budou křtít v Praze. V Praze, ale taky v Ostravě koncem měsíce budou koncertovat Juraja Hýb. Těm tady na Beatu věnujeme nadcházející víkend s tím, že některým z vás věnujeme i vstupenky na ty jejich koncerty.

0: Je 7.17, posloucháte Rádio Beat. Když jsem před necelou hodinou nahodila online přenos tenisu, tak Kateřina Siňáková v prvním kole v čínském Wuhanu prohrávala se Samsonovovou 1-6 a ve druhém setu už 1-3. Ale nakonec deblová královna dokázala tu druhou sadu vyhrát 7-5, ale bohužel v rozhodující třetí opět ztrácí Ruskaje gem od postupu. Na stejném podniku před chvílí do druhého kola 4 hry prošla Marie Bousková po boku Španělky Soribesové. No a dneska tady budeme ještě sledovat za malý okamžik vstup do turné Nikoly Bartůňkové. No a taky nás hodně bude zajímat osmi finále na Masters v Šanghaji, kde menšíka čeká Francouz Žea. Nebojte, výsledek se z Beatu dozvíte třeba od Šimiho.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Zuzana Kocomová vyhrála na mistrovství světa ve Spartan Race závod sprint. Po druhém místě v roce 2024 a třetím loni tak získala titul 11 let po svém vůbec prvním světovém triumfu. Český cyklista Martin Stošek skončil sedmý na mistrovství světa v gravelu v Austrálii. Na vítězné hoda na Clarisse ztratil v závodě dlouhém 144 km pouhých 8 sekund. Jubilejní 30. českou námořní rally v chorvatském Biogradu na moru vyhrál tým Rodop pod vedením Martina Kulíka. Získal tak titul mistrů republiky v jachtingu. Poslouchali jste, co zajímavého přinesly sporty, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

Je úterý a tak nás na Beatu čeká roková zpovědnice. Dneska si Dan Kohout od 20. do 23. bude povídat s basákem Vojtou Říhou o kapele Vanuatu, ve které hraje, nebo třeba bude vzpomínat i určitě na Blue Effect. Já si dobře pamatuju,

vlastně Lennon psal tuhle tu věc, že jo, a měl to vlastně vymyšlený a neměl konec, jo. A druhý den ráno k němu přišel McCartney, Paul, a on mu to zahrál a říkal, hele, já nevím, jak to skončit. A ten Paul řekl, Norwegian Wood, norský dřevo, no tak jí to zapal. A skutečně poslední sloce, tak jsem to zapálil. Není to přece bezvadný dřevo, to norské. takže v tom spočívala jejich spolupráce. Oni fakt dlouhá léta byli velcí kamarádi a hecovali se vlastně v té inspiraci a v tom vtipu, protože vždycky byli nad věcí, vždycky tam byl jako nádherný odstup a ironie. Já třeba mám znělku v telefonu Back in the USSR, že, protože to miluju.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Možná, že Brňané, kteří se i dnes musí vypořádat se zavřeným Pisáreckým tunelem, by se mnou nesouhlasili, ale teď o 7:30 je největší zásek v provozu z Mohelnice na Moravskou Třebovou. Kvůli opravám u Studené loučky je tam až hodinový zásek. Opatrně z Prahy na Hradec Králové po D11, tady je nečekané zpomalení z 22. kilometru, protože u sjezdu na Sadskou na 25. se jezdí po nehodě dvou osobáků jenom pravým pruhem. Na D5 směrem na Německo se u Plzně zaseknete u tunelu Valík, kde se při údržbě jezdí jenom jedním pruhem a kolona je teď ze 76. kilometru. A přímo v Plzni, pak na kruháku u Makra, je bouračka, ve sjezdu z Folmavské ulice se srazilo nákladní a osobní auto. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat mraků, později večer v Čechách místy zaprší. Teploty 12 až 16 při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisté Dukly Praha porazili v dohrávce druhé ligy rezervu Baníku Ostrava 3-2. V tabulce se posunuli na druhé místo bod za vedoucí Karvinou. Na koupi nového bytu o rozloze 70 metrů čtverečních v Praze je potřeba téměř 17 ročních mest. Praha je tak druhou nejméně dostupnou metropolí v Evropě. Letošního vína je málo, bude ale dobré.
2: Extrémní letní teploty a dlouhotrvající sucho se výrazně podepsaly na množství sesbíraných hroznů. Podle odhadů bude letošní úroda proti loňsku nižší o 30 až 40%. V některých lokalitách mohou být ztráty ještě vyšší. Starosti vinařů ale nekončí na zbývající ovoce, totiž ve vinicích útočí početná hejna špačků. Proto spoléhají na moderní technologie. Zvukové plašiče napodobují hlasy různých dravců a průběžně mění zvukové frekvence a ozývají se i rány jako z děla. Hrozny jsou ale zdravé a mají mimořádně vysoký obsah přírodního cukru. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Skotská policie pátrá po 48-leté Češce, která zmizela před 6 dny na severu Skotska. Do pátrání se zapojili také potápěči, pobřežní stráž a horští záchranáři. A nakonec, příští základní iPad má být výrazně výkonnější. Prý nabídne čip A19, 8 GB paměti a podporu Apple Intelligence, Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. Nová generace by měla přijít na jaře. To byly krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Will Smith se vrací na pódia pro dva exkluzivní megakoncerty. Ty proběhnou 29. října a 1. listopadu s názvem California Dream On Aerosmith and Friends. No a ty akce proběhnou v legendárním amfiteátru Hollywood Bowl z Los Angeles. A půjde o jejich první plnohodnotná vystoupení od srpna 2024, kdy kapela musela kvůli vážnému zranění hlasivek Stevena Tylera oznámit konec koncertování. Tyto dva speciální večery bohužel nejsou začátkem nového turné, ale unikátní oslavou jejich 50-leté rockové kariéry. A mezi těmi přáteli účinkujícími hosty budou třeba Randy MC, Heart, Billy Idol, Chad Smith, nebo Tom Morello, nebo Adam Wakeman, nebo třeba i dnešní oslavenec Sammy Hagar. Je 13. října a Víťačkám Renátám k svátku pouštím Queeny.

Kdo by nechtěl žít věčně? Já chci popřát pevné zdraví a pořád chuť do muziky Paulovi Simonovi, kterému je dneska 85 let. A jako gratulační song od něj dáme takovou méně známou solovou bluesovou věc, která se jmenuje Strop pro jednoho je podlahou pro druhého. Ilustruje rozdílnost lidských úhlů pohledu. Když se podíváme na jeho tři vystoupení v dubnu v Praze v Kongresovém centru, tak se všichni shodneme, že to byl hudební svátek.

Paul Simon má dneska 85 a vy máte, býťáci, možnost jít dneska na zajímavou přednášku, a mimochodem nejenom dnes. Pokud patříte mezi fanoušky motorsportu, tak náš odborník na toto téma Martin Straka je na povídacím turné a dneska si jeho Racing Talk Show Hvězdy F1 v Česku můžete přijít poslechnout do Litoměřického divadélka, začíná v 19 hodin. Zítra na Liberecku v Automoto muzeu Lučany od 18 hodin Martin uvede svoji novou talk show Motosport ve filmu. No a ve čtvrtek se představí se svým klasickým pořadem Fenomén Porsche a Le Mans v brněnském podniku PAP Podzemí v Údolní ulici přímo v centru, kousíček pod hradem Špilberg. Tam se vodopád slov a fotografií rozjede v 17 hodin.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Parádní fotky od našeho Jirky Rogla ze středečního koncertu Deep Purple v Praze najdete na našem webu, to je jenom k muzice, co teď dohrála. Nepěkné obrázky z provozu máme v 8 hodin stále z 35. Na trase Mohelnice Moravská Třebová v omezení u Studené Loučky je obousměrně až hodinové zdržení. Půl hodinu teď taky ztratíte na D11 z Prahy na Hradec Králové kvůli nehodě, co je v omezení u Sadské na 25. kilometru. Jezdí se tam jenom pravým pruhem a kolona je z 21. kilometru. Jedním pruhem se jezdí i v tunelu Valík na D5 u Plzně směrem na Německo. Tam probíhá údržba a brzdí se na 75. kilometru. Práce na silnici vás taky zpomalí na příbramské dálnici směrem na Prahu mezi 24. a 21. kilometrem. A pak třeba v Praze na Velkém okruhu směrem na letiště se stále řeší srážka náklaďáku s osobákem na 7. kilometru, tedy těsně před Komořanským tunelem a kolona je od Jesenice. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat mraku. Později večer v Čechách místy zaprší. Teploty 12 až 16, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9 stupňů. Zítra oblačno, na východě a severovýchodě až zataženo a lokální přehánky. Odpoledne mají srážky, většinou ustává, ta oblačnost bude od západu částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Hokejisté Buffalo dnes porazili FNHL Floridu 5-3 a Jiří Kulich tak slavil výhru nad týmem Radka Gudase. Tomáš Hertl si připsal třetí asistenci sezony, Vegas ale prohrálo s Minnesotou 2-4. Florbalisté Mladé Boleslavy porazili Vary Bohemians 11-6 a připsali si už 70. vítězství v nejvyšší soutěži za sebou. Úřadující mistři vyhráli i pátý zápas sezony a jsou druzí za Tatranem Střešovice. Nejvyšší stavba v Česku, vysílač Liblice, se právě připravuje na demolici. V těchto okamžicích tam naposledy zhasíná jeho osvětlení, které musí odborníci před odstřelem stožáru demontovat. Vysílač už nemá využití a jeho rekonstrukce by stála stovky milionů korun. Evropská komise prověřuje převzetí majitele prodejen ASKO rakouským řetězcem XXX Lutz. Obává se, že spojení omezí konkurenci a povede k vyšším cenám a menšímu výběru nábytku. A nakonec, studenti a učni kamnářství staví v Horní Bříze na Plzeňsku chlebovou pec. V pátek by v ní měli upéct první bochník a ukázat i veřejnosti. Kamnář Ondřej Brichta o tom říká.
2: Chceme ukázat vlastně těm lidem, že to řemeslo je hezký, chceme ukázat, že ty učňové jsou kluci šikovní a že si i v dnešní době prostě dovedou vydělat pěkný peníze a aby ty děti věděly, že prostě existují, protože řemeslníků je hrozně málo, kamnářů je taky málo, práce je relativně dost a ještě ta ekologická a ekonomická linka, protože vlastně v dnešní době energetické krize, tak to dřevo je pořád nejlevnější palivo. Jsme v něm, co se týče České republiky, soběstační a fungujeme i když nám vypnou elektriku.
1: To byla poslední informace těchto zpráv a po nich si na beatu pustíme Def Leppard.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Čeští inline hokejisté procházejí mistrovstvím světa bez porážky. Po Argentině a Tajvanu si dneska nad ránem poradili i s Italy, které v Paraguaji zvládli těsně 5-4. A dneska je čeká duel s Kolumbií. Další sportovní informace má Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu B.
2: Plochodrážníci pražské Markéty získali po 4 letech titul v české extralize družstev. V závěrečném závodě v Žarnovici skončili druzí za Pardubicemi, ale v celkovém pořadí soutěže triumfovali. Golfistka Sára Kousková se jako druhá Češka dostala do první stovky světového žebříčku. Po druhém místě v Soulu se posunula na 94. příčku. Navázala na Kláru Davidson-Spilkovou, která byla nejvýš 89. Keňský maratonec Amos Kipruto vyhrál chicagský maraton časem 2 hodiny 1 minuta a řadí ho na 5. místo historických tabulek. Mezi ženami obhájila vítězství Etiopanka Fesawa s časem 2:13. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.

Za 6 minut bude 8:30, vysíláním Beatů se prolétl Jeffersonův Airplane a dneska večer sem k nám dorazí hosté do studia. V hledáčku Jirky Rogla bude od 19 hodin zpěvačka Eva Saňa Burešová. Dan Kohouci od 20. do 23. bude povídat s Vojtou Říhem, basákem kapely Vanuatu, která mimochodem příští čtvrtek 22. hraje v Karlových Varech. Budou tady Dan s Vojtěchem 3 hodiny, takže určitě proberou i to, jak se mu hrávalo třeba s Michalem Pavlíčkem, Davidem Kolerem nebo Josefem Skřekem z polské kapely, kterou tady na Beatu občas taky hráváme, SBB. No a určitě dojde i na záležitosti budoucí, na prosinec, kdy bude mít premiéru vzpomínkový film na Radima Hladíka, Blue Effect, a k tomu se taky pojede speciální turné, kterého se Vojta Říha zúčastní. Tak my teď na Radima budeme vzpomínat ve společnosti Vladočecha, Josefa Kůstky a taky Leška Semelky.

0: práci na čtyřech kolech.
1: A kde je nejdelší kolona o 8:30? No, pořád bych řekla, že to platí o té 35. trasa Mohelnice, Moravská Třebová, opravy silnice u Studené Loučky, obou směrně na hodinu, místy i více. Pojďme se podívat na D1, pojedeme do Prahy, tak u Humpolce na 88. kilometru se brzdí, stojí tam pro defekt odstavená dodávka. A pak u Lokte na 67. kilometru je na kousíčku kvůli opravě kabelového vedení zavřený levý pruh. Takže tady trošičku se taky zpomaluje. Pak samozřejmě před Šmejkalkou počítejte s frontou od nějakého 28. kilometru. No a před Prahou přerušovaná kolona začíná na 16. kilometru. Pokud sjedete na 10. na Velký pražský okruh, tak tam jsme směrem na letiště na 7. kilometru před Komořanským tunelem měli ránu.
2: Káčko, dobrý ráno, Michal u telefonu. Prosím tě, na tom okruhu ta nehoda nákladňák s tou dodávkou před tím tunelem už je to daný bokem, takže to ničemu nepřekáží, jo? Ale je regulace provozu, takže se to asi moc nebude hejbat, ale jenom, že to už je daným bokem.
1: Od Komořanského tunelu se přesuneme k tunelu Valík, tam probíhá údržba. To je tunel u Plzně na D5 a směrem na Německo počítejte se zpomalením od 75. kilometru. No a ještě si pojďme říct, že stále až půlhodinové zdržení na hradecké dálnici směrem od Prahy, Usadské ve zúžení na 25. kilometru, bouračka dvou osobáků v levém pruhu. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být zpočátku slunečno s ranními mlhami, odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku, od západu přibývat oblačnost. Později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalový brankář Marek Kalina vystoupil z fotbalové asociace ČR a odvolací komise proto přerušila řízení o jeho 20-letém zákazu činnosti a pokutě 500 000 korun za účast v korupční kauze. Mzdy chce v posledním čtvrtletí roku zvýšit jen 8% českých zaměstnavatelů, jde o nejnižší podíl za poslední dva roky. S hercem a dabérem Jiřím Štěpničkou se budeme moci rozloučit za týden, tedy v úterý 20. října v Národním divadle. Květinu krakvy bude možné položit od 10:30 dopoledne. Magistrát hlavního města Prahy se umístil na druhém místě v letošním hodnocení transparentnosti českých měst v rámci projektu Transparentní Česko.
2: Projekt porovnal celkem 56 měst, městských částí a obvodů z hlediska otevřenosti samosprávy, informování o nakládání s majetkem, fungování radničních periodik a také oznamovacích kanálů. Na prvním místě v celkovém hodnocení skončil Liberec. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec Elon Musk přiznal, že AI modely Grok zatím ostávají za konkurencí od OpenAI a Anthropiku. Náskok prý ale mohou během roku dohnat. Výhodou k roku mají být i data od SpaceX a Tesly. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia B.
0: Rádio B. Classic Rock.

Sameh Agar, zpěvák a kytarista, má dneska 79. narozeniny. Už jsem ho dneska dávala s Mondrose a teď to bylo s kapelou Van Halen. Je 13. října dneska. Taky máme tady jednu vzpomínku na koncert v Lucerně, kdy v roce 1994 se tady zastavili legendární Ramones a předskokany jim tenkrát dělali Plexis. Nebo je to dneska 16 let, co Radio Beat začalo vysílat v Českém Krumlově a po okolí. A před 10 lety Bob Dylan získal Nobelovu cenu za literaturu. Převzal si ji až o rok a půl později bez přítomnosti novinářů, když ve Stockholmu koncertoval. My si teď na beatu Boba Dylana taky pustíme.

0: Dobré ráno, Katko, Pavel Paška u telefonu. Prosím tě, jeho západní spojka je zavřená od bočka nahoru na Pankrác. Je to tady úplně zavřený, ať sem radši nikdo nejezdí. Od bočka na Krč, když se jede od Vršovic, tak tam je fronta až na Spořilov a tady mi to hlásí Kltavě půl hodiny. Takže kdo si chce zkrátit cestu, že z jeho západní spojky odbočí na Pankrác nahoru doprava, tak má velkýho smolíka jako já. Takže díky za tvoje zpravodajství a poslouchám tě roky. Krásnej den.
1: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

Jak jsem tady před chviličkou připomínala ty významné 13. říjny z let minulých, tak mi hned psal Daniel, že jsem zapomněla, že dnešek je taky světový den bez podprsenky. No jasně, jasně, ale vím, že to mohutně oslavíte s vejvoďákem po 9. hodině. Hned poté, co vyluštíte rokovou detektivku, kde dneska můžete vyhrát 2 díly z trilogie Žižka Perk Blues od Jiřího Fučíkovského. Bude to 2. díl Bezčasí a 3. díl Kocovina. Jak mi Peťa Vejvodů včera říkal, 1. díl si pak dohledáte v knihovničce, protože o titul Rusočasí už se tady v rokové detektivce soutěžilo. Na našem webu na stránce radiobeat.cz pak najdete anketu o půlnoční alba. Jo, hledáme 2 desky, které si tady příští týden pustíme. Všechno jsou to domácí značky od D. Je tady Miloš, Dodo Doležal, Roman Dragon, Dimitri, Divoký srdce, Doga a taky Doktor Viktor. To jsou oni.

Stejně jako to nevypadá dobře s první deskou kapely Doktor Viktor v anketě o půlnoční alba na webu radiobeat.cz, tak nedobře je na to momentálně i Jakub Menšík v osmi finále tenisové tisícovky v Šanghaji, kde s francouzským fanouškem Red Hot Chili Peppers Arturem Jeou prohrál první set v tiebreaku. Jak v noci hrály holky ve Wuhanu, to poví Šimi za 7 minut ve zprávách v 9.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 9. Na D1 na Prahu u Popovic jsme měli chvilku v pravém pruhu nehodu. Na 15,5 kilometru je už pryč, tak se to tam dává do pohybu. Na D8 opět na Prahu, tentokrát z Ústí za Lovosicemi na 37. kilometru. Pozor, je tam vybouraný osobák s vozíkem. Na Hradecké dálnici směrem od Prahy stále u Sacké se jezdí po nehodě 2 osobáků jenom pravým pruhem. Ta bouračka je na 25. kilometru, fronta z 19. a už je to tam na 15:45. Tohle triumfuje jenom 35. Mohelnice Moravská Třebová, omezení u Studené Loučky, kde obousměrně je to až na hodinu. Tak Býťáci, já vám přeji úspěšné úterý. Speciálně pak házenkářům Karviné, kteří dneska v rámci 3. kola Evropské ligy hostí Benfiku Lisabon. Jo, minule ve Španělsku byli kousek od výhry. Já věřím, že to dneska po 18.45 klapne.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat mraku. Později večer v Čechách místy zaprší. Teploty 12 až 16, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9 stupňů. Zítra oblačno, na východě a severovýchodě až zataženo a lokální přehánky. Odpoledne mají srážky většinou ustávat a oblačnost bude od západu částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Stýročník motocyklové šestidenní má za sebou první etapu. Jelo se extrémně prašnou krajinou celkem 280 kilometrů. Český tým Chlum Kalný Skořepa je na 96. až 98. místě. Z portugalské Six Days Enduro se exkluzivně hlásí Ivo Kaštan.
2: Bom dia, vítáci. Českou republiku reprezentuje juniorský tým v boji o stříbrnou vázu a pět týmů klubových. V jednom z nich pod hlavičkou AMK Zalány spolu s Alešem Knolem a Petrem Součkem jede i můj synek Bert, který byl v 16 letech vyhlášen nejmladším účastníkem letošního ročníku. Premiéru si odbil úplně skvěle, protože v pohodě dojel, což se ne každému podařilo a už se těší na další etapy. Držte nám pěstí a kompletní výsledkový servis můžete najít na oficiálním webu FIM Six Days.
1: Tenistka Kateřina Siňaková vypadla na turnaji WTA 1000 ve Wuhanu v prvním kole, když podlehla Rusce Samsonovové. Marie Bousková se Španělkou Soribesovou naopak uspěli v úvodním kole deblu. STAN a Spolu pro Prahu se při jednání o nové pražské koalici shodují na možném zdražení MHD, zástavbě brownfieldů a dokončení městského okruhu. STAN bude dál jednat s Prahou sobě a Piráty. Drony zasáhly v Černém moři u bulharského pobřeží dvě lodě, jedna se potopila. Z ukrajinské nákladní lodi Chelsea 3 se podařilo evakuovat všech 15 členů posádky. Z potopeného plavidla zatím záchranáři zachránili jednoho člověka, Bulharsko kvůli tomu předvolá ruského velvyslance. A nakonec VŠB Technická univerzita Ostrava otevřela nové výzkumné centrum pro chytrá auta a robotiku. Jeho součástí je 380 metrů dlouhý polygon pro testování autonomních vozidel, první na českých univerzitách. Vybudování centra stálo 126 milionů korun, které univerzita získala z evropských fondů. Zprávy jsou tímto u konce, za chvíli k vám bude mluvit Vejvoďák.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka nabíjí tu start.

0: na Radio Beat.
1: Kachna mě upozornila na to, že tahle skladba skupiny AC/DC přímo koresponduje s dnešním Mezinárodním dnem bez podprsenky, tedy Touch Too Much. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den. Úterní detektivka startuje, ve hře jsou ne jedna, ale dvě knihy, to víte už od včerejška. Jsou to rokové romány, druhý a třetí díl trilogie, kterou napsal Jiří Fučíkovský. Ta trilogie se jmenuje Žižka Perk Blues. Máte tedy prostředek a konec té trilogie, ten první díl si musíte nějakým způsobem splašit, anebo, jak taktéž Kachna připomněla, může se dneska vlastně ozvat ten, kdo už tu jedničku, ten první díl té trilogie, tady na Beatu v detektivce vyhrál, protože už jsme o tu knihu soutěžili, takže dneska se může stát, že ten, kdo má doma jedničku, si může tu trilogii doplnit o tyhle dvě knihy, o které dneska tady hrajeme. První nápověda, první indicie, ať se nezdržujeme, v té první nápovědě si poslechněte velmi pozorně Martina Weigla.
2: Dva velké bubny jsou pro mnoho lidí výsadou 70. a hlavně metalu 80. let. Už ve 30. letech hrál na dva kopáky Louis Belzen. Plošně sice dva samostatné bubny vytlačila dvojšlapka, ale kdo z vás dvojšlapku používá, jistě mi dá za pravdu v tom, že ani u ní z bubnu nezískáme naprosto totožné údery. Jednoduše proto, že beatry dopadají na bláně na různá místa. Zvukově je také použití dvojšlapky na jednom společném bubnu chudší v tom, že pokud u něj používáme otevřené a vyšší vyladění, rychlejší údery nám zbytečně zavírají rezonanci těch předcházejících. Jinými slovy, z dvou samostatných bubnů jde prostě větší tlak.
1: Nejhorší věc, která se vám u bubnů může stát, že se vám uzavře rezonance. Ano, 210, 32, 33, 34.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Samozřejmě, že zdravím Pavla Hoffmana, zvaného ACho, mého spolužáka ze střední. Ve druháku jsme se učili hrát na španělku, samozřejmě na akustickou kytaru, ty vyhrávky z téhle skladby Wasted Years od Iron Maiden. Teď detektivka, první nápověda byla slyšet, uvidíme, kam se dostaneme. 210, 32, 33, 34. Rádio, prosím.
3: Ahoj, Pepa.
2: Pepo, já jsem nedávno jel, kdy to bylo? V neděli jsem jel okolo odbočky na Nekvasovi. V Nepomuku u pyramid jsem viděl odbočku Nekvasovi. Nějaká obíška je tam, že jo, Pepo?
3: Ano.
2: No, tak koho hledáme dneska v detektivce?
3: Ale zkusím Teslu.
2: Teslu zkusíš? To je blbej pokus, Pepo, protože Tesla, tahle kapela, není hledaná
3: tak
2: dneska.
3: Taky se měj,
2: čau, no vidíte, Pepa, Teslu zkusil, jak na ní mohl přijít, jsem se dostačil zeptat. Teď je kdo na telefonu? Haló?
4: No kdo asi, čau z Liberce.
2: To je den, tohle z toho opravdu. Tak pověs mi tvůj příběh tedy, Lošo, jak je to dneska s detektivkou?
4: Ale já jsem v létě zkouknul Alžbětu a ta smetáčková, ježiš, to je bicačka. Takže já bych typoval Alžbětu.
2: Ještě, že si Alžbětu jenom zkouknul, protože jsou i jiná slovesa, ale není to tahle kapela, Lošo. Hezký ráno do Liberce, měj se, čau.
4: Tak jo, taky, čau se vítáci.
2: Tak, teď už nám chybí kdo tady v tom seznamu našem? Rádio Beat, prosím.
5: Nazdar, nebo nějakou, tady Johnny Krásensko.
2: Jdu domů, nazdar, čau, ahoj. Dělejte si to tu sami, já odcházím.
5: Nemusíš odcházet.
2: Ne. Tak povídej.
5: Prosím tě, slyším bubny a jsem si úplně vzpomněl na super bubeníka Majka Terány, tak toho bys mohli hledat.
2: Kolik jsi slyšel bubnu? O kolika bubnech, o kolika kopácích, o kolika šlapácích hovořil Martin?
5: No, vodvou.
2: Vodvou. No, tak a on měl taky dva?
5: No Majka Terána, člověče, nevím, já bych si věděl víc.
2: Jo, že měl tři kopáky, jo, no tak to bych chtěl vidět, čím hrál na ten třetí kopák teda. A nabízí se jistá varianta, že měl trojšlapku.
5: No, něco mohl mět přídavnýho.
2: Čemuž, pozor, k té trojšlapce, ale furt potřebuješ to, co si oba myslíme, čím na ty bubny hrál. Zatím se měj, čau, ahoj.
5: Ano, ty taky, měj se krásně, ahoj.
2: Tak, Johnny, no, zatím nejsme úplně jako přiblíženi k té kapele, kterou dneska hledáme. Třeba teď se to povede, Radio Beat, prosím.
6: Tady Jirka, nazdar.
2: Jirko, zkus mi to říct.
6: Tak ohledně těch dvou kopáků, Mike Portnoy vozí někdy i víc než dva,
2: jo.
6: A tak bych řekl Dream Theater.
2: Ono je to totiž lepší a bubeníci, co hrajou na dva kopáky, mi to potvrdí, je to lepší. Líp se to vejde do auta, líp se to nosí, že jo, pokud teda nejsi velká kapela a už ty bubny připravuje někdo jiný a ty si někde zatím ve stanu a děláš jogu a rozsvičuješ se. Ale když máš dva kopáky a nosíš si to sám, balíš si to sám a všechno s tím děláš, tak je to fakt jako daleko jednodušší, než mít jenom jeden. To mi bubeník potvrdí. Ale od té části, kdy si řekl to jméno, tak je to špatně.
6: Dobře.
2: Jo, tak čau, Jirko. Ahoj.
6: Čau.
2: Ještě nějaká jiná nápad, cimrmanovsky řečeno, nebo bychom šli na druhou indici. Radio Beat, prosím.
7: Nazdar, tady zase Míra Hradiště.
2: Ahoj, Mirku, tak jak se to povedlo dneska? Pardon.
7: Je tam pořád zmínka o nějakých bubnech a to nehledáme, jak ty říkáš, Def Leppard?
2: Ne, Def Leppard nehledáme. A se nikdo na mě nezlobí, protože řeč je o kopácích a v případě Def Leppard bubeníka tam by musela být řeč o rukách, jo?
7: No ale... jo, jenom, že to je indicie.
2: No, tahle indicie je naprosto přesná, protože my nehledáme žádnou zahraniční kapelu, ale kapelu domácí. A je řeč o dvou kopácích. Někdo musel být pionýrem, jo, i v tomhle směru. Poslouchej druhou indici, druhou nápovědu ze strašně známý takový další český komedie, která taky neměla jenom jeden díl, ale minimálně tři, si myslím, možná i víc. Zatím čau, ahoj, poslouchej.
7: Díky, čau.
8: Už mám vyhlídnutý ty prstýnky. Říkal jste, že je zaplatí škola.
9: Jaký prstýnky?
8: My se budeme prát s Kudlákovou.
9: Cože? Zbázil jste se?
8: Vy se na mě zlobíte?
9: Jak vás mohli vzít k policii? Teď máte 11 prstů.
8: Nemám.
9: Nekecejte to, vidím. Zvedněte ruku a počítejte. 10, 9, 8, 7, 6 plus 5 je?
8: 11. To není možný.
9: Vidíte. Víte, Kudláková?
2: Jenomže pak ještě, bohužel, pan poručík zjistil, že trpí chronickou mnohoprstostí, že jo, když to potom zase snížili o jeden dál. S těma prstama 210, 32, 33, 34.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu B.
3: V mým kvartíru tohle to mi nedělej. 210, 32, 33, 34, dvě nápovědy už byly. Rádio, prosím. Nazdar, Jardo, jsi ty jsi daleko, handsfree, zkus to
4: zakřít. To takhle Progress 2, když tam jsou ty dva kopáky a takový.
3: To je dobrý tip, jenom kvůli těm dvou kopákům tě napadly Progressové.
4: No jo, tak mi to napadlo.
3: No a co teďko ta druhá nápověda, to jsi neslyšel?
4: To jsem nejaksi neslyšel, no.
3: No to, a to je právě, jak můžeš pracovat s detektivkou, když nemáš druhou nápovědu, to ti tam podle mě něco chybí. Prostě jenom pro tebe, byl jednou jeden Polda, jak vlastně Ladislav Podměšil jede v tom autě jako major Meissner a veze poručíka kuřete, nebo on se to blbě sleduje, on se má kuře, že jo, a má těch 11 prstů, že jo, kuře.
4: Jo.
3: No, tak to byla ta druhá nápověda. Tak pracuj, zatím, čau, ahoj.
4: Jo, čau.
3: Ano, další pokus je od koho? Rádio Beat, prosím.
5: Láďa Blansko.
3: Zdravím tě do Blanska. Zkus to, no, zkus to, posloucháme tě.
5: Prosím tě, nejsou to náhodou Thor?
3: Thor? Ty bláho, to je dobrý nápad, Thor. Jedno kladívko, naše rodinice, a licence by byla šupy to pryč. No, nejsou to Thor, nebo Toři, klidně pojďme to říkat. Když jsou jaři, tak můžou být i Toři. Proč tě napadl Thor, tahle kapela?
5: Ty dva kopáky, průkopníci.
3: Jo, no, byl tam někdo jiný. Byl tam někdo jiný, kdo byl skutečně první a průkopníkem na dvou kopácích. Ale jsme dobře v těch českých kapelách. Tady to je, jo, tady to najdeme. Zatím ti děkuju, měj se, čau, ahoj.
5: Taky děkuju, ahoj.
3: Někdo další s nějakým jiným nápadem? Rádio, prosím.
6: No, ale to je Michal.
3: A zdar, Michale. No, tak ty se...
6: Napadně pražský výběr po první nápovědě.
3: Myslíš kvůli Klaudovi Krišpínovi, jo?
6: Ano.
3: No a co ta druhá nápověda?
6: No ještě Hrubej, že jo, druhý bubeník.
3: No a ještě jiný bubeník.
6: A druhou nápovědu jsem neslyšel, protože už jsem volal.
3: Škoda, nevadí, byl jednou jeden Polda, jo? Byla ta druhá nápověda a kuře si chce vzít Kudlákovou, jo, a Meissner z toho úplně zabrzdil auto, že si málem rozbili čumák. To byla druhá indicie, jo, tak zatím. Čau.
6: Jo, tak jo, ahoj.
3: Teďko právě si jako přemýšlím v hlavě, že už jsem to vlastně celý vykecal, jo, i s těma bubeníkama. Rádio Beat, prosím.
7: Zdeněk Mělník, Claudius Krišpín, pražský výběr.
3: Není to Klauda Krišpín. Na Klaudu Krišpína nesedí to kuře. Já si myslím, dobrý, že pražský výběr nemá žádnou desku, kde by bylo kuře. Zatím děkuju, měj se, čau, ahoj.
7: Čau, ahoj.
3: No a dáme třetí indicii. Schválně, kdo ve třetí nápovědě objeví jméno jednoho ze zpěváků té kapely, po které pátráme. Jo, poslouchejte.
8: Pro boha velebnosti, dělejte s tím něco.
9: Sodoma Gomora a uši tady. U nás, Cecilko.
3: Myslím si, že dlouho jsme v detektivce neměli nápovědu, kde zní zvuky porna, ale já si myslím, že tu scénu všichni velice dobře znáte. A teď mi vlastně ta nápověda přijde taková dětinská už. 210, 32, 33, 34.

0: na Rádiu B.
1: To je lásky, to je samý I love you a Prdlajs. 210, 32, 33, 34, třetí nápověda už byla v éteru. Rádio, prosím.
2: Aleš, ahoj. Hele, nehledáme náhodou Left Depart?
1: Left Depart, jo? No, Left Depart to nejsou, nejsou to ani Def Leppard. A českou kapelu dneska hledáme, jo? Českou, to už víme, to už víme. Nevadí, nevadí, pátrej, určitě na to přijdeš. Zatím, čau, ahoj.
2: Díky, zatím.
1: Panečku, no, po třetí nápovědě, tam to jméno bylo jasně, jako nepřeslechnutelný. Teď je kdo na telefonu?
3: Tady Honza, Havířová.
1: Já tě zdravím na sever Moravy, pověz, jak je to dneska?
3: Flamingo.
1: Já, nebo na, do Slezska, klidně se mohu říct, že jo, sever Moravy, Havířov, Slezko. Flamingo proč?
3: Kuřem hodinka.
1: Přesně, Viktor Sodoma, jako jeden ze zpěváků Flamenga. No a co ty bubny na začátku? Aha.
3: To opravdu nevím.
1: Tak poslouchej, ten, kdo u nás jako jeden z prvních, ne-li vůbec první, začal na koncertech používat dva basové bubny, tedy dva šlapáky, dva kopáky, byl Přemysl Černý, zvaný Česnek, že jo? Aha. A to je, ano, iniciátor vzniku a zakladatel skupiny Flamengo je právě bubeník s dvouma kopákama Přema Černý. Máš to ale správně, dneska je to Flamengo, až do desáté budeme hrát jejich muziku, pro tebe jsou tady dvě knížky rockového románu Žižka Perk, druhý a třetí díl od Jiřího Fučikovského. Ten první díl máš?
3: Nemám.
1: Tak si ho budeš muset dostudovat, hele, jak to začíná. Protože
3: budu muset, ano.
1: Jo, prostředek a konec máš, takže to je důležitý, jo.
3: Dobré.
1: Tak gratuluju, měj se, čau, ahoj.
3: Díky, ahoj.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat mraků, později večer v Čechách místy zaprší. Teploty 12 až 16 při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisté Dukly Praha porazili v dohrávce druhé ligy rezervu Baníku Ostrava 3-2. V tabulce se posunuli na druhé místo, bod za vedoucí Karvinou. Na koupi nového bytu o rozloze 70 metrů čtverečních v Praze je potřeba téměř 17 ročních mest. Praha je tak druhou nejméně dostupnou metropolí v Evropě. Letošního vína je málo, bude ale dobré.
2: Extrémní letní teploty a dlouhotrvající sucho se výrazně podepsaly na množství sesbíraných hroznů. Podle odhadů bude letošní úroda proti loňsku nižší o 30 až 40%. V některých lokalitách mohou být ztráty ještě vyšší. Starosti vinařů ale nekončí na zbývající ovoce, totiž ve vinicích útočí početná hejna špačků. Proto spoléhají na moderní technologie. Zvukové plašiče napodobují hlasy různých dravců a průběžně mění zvukové frekvence a ozývají se i rány jako zděla. Hrozny jsou ale zdravé a mají mimořádně vysoký obsah přírodního cukru. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Skotská policie pátrá po 48-leté Češce, která zmizela před 6 dny na severu Skotska. Do pátrání se zapojili také potápěči, pobřežní stráž a horští záchranáři. A nakonec, příští základní iPad má být výrazně výkonnější. Prý nabídne čip A19, 8 GB paměti a podporu Apple Intelligence, Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. Nová generace by měla přijít na jaře. To byly krátké zprávy Rádia Beat.

Flamengo pro tentokrát s Vladimírem Mišíkem a ráma příštích obrazů. První nápověda dneska byla od Martina Weigla, toho času bubeníka skupiny Olympic. Vyprávěl o dvou velkých bubnech, o dvou kopácích, o dvou šlapácích, tedy o dvou basových bubnech. Právě Přemysl Černý, klíčová postava českého raného roku, v českých big beatových kruzích přezdívaný Česnek, byl v roce 1966 iniciátorem vzniku a zakladatelem skupiny Flamengo a právě Přemysl Černý byl jako první u nás, kdo na koncertech začal používat dva šlapáky, dva kopáky. Druhá nápověda byl jednou jeden Polda, poručík Kuře, jede s Majorem Meissnerem a svěřuje se mu, že si chce vzít Kudlákovou za manželku. Kuře, to je klíčové slovo v této nápovědě, protože Kuře v hodinkách je album kapely Flamengo z roku 72. Mimochodem ty hodinky bychom z toho taky vycucali, protože Major Meissner dostal hodinky za seskok do jezera. No a třetí indicie, slunce, seno a něco, teď nevím co, ale Sodoma Gomora, zvolání faráře Otíka, Viktor Sodoma, jeden ze zpěváků kapely Flamengo, působil tam na začátku v 60. letech. Až do 10. hodiny, což nezbývá mnoho času, tak honem, ať toho stihneme ještě něco, budeme hrát Flamengo.

Flamengo a Vyber si palác. My jsme slyšeli ve Flamengu Karla Kahovce, Vladimíra Mišíka a ještě nám tam chybí ten Viktor Sodoma, tak aby jsme to splnili a naplnili i s Viktorem Sodomou Flamengo. Skladba Black is Black.

0: na beatu, minuta a půl do desáté, naplnili jsme dnešní detektivku až úplně po okraj. Stejně tak to uděláme i zítra, středeční detektivka startuje hned po kachně v 9 hodin ráno.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor na dálnici D1 od Vyškova na Brno na 207. kilometru, tedy před Brnem, je bouračka dodávky a osobního auta. V Praze na Vinohradech ve Vocelově ulici bourali dvě osobní auta. Havlíčkův Brod, Kijovská ulice, tam se jezdí kivadlově pouze jedním pruhem kvůli havárce dvou osobáků. Uherské Hradiště, Staré Město, ulice Luční čtvrť, bouračka dodávky a nákladňáku tam blokuje provoz. A ještě Plzeň, Přísné centrum, Sady 35. Osobní auto trefilo sloup veřejného osvětlení. Policie už je na místě.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat mraku. Později večer v Čechách místy zaprší. Teploty 12 až 16, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9 stupňů. Zítra oblačno, na východě a severovýchodě až zataženo a lokální přehánky. Odpoledne mají srážky většinou ustávat a oblačnost bude od západu částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisté Newcastle prohráli v anglické lize s Coventry 1-4 poté, co český brankář Lukáš Horníček zavinil penaltu. Soupeř z ní v 6. minutě otevřel skóre. Fotbalisty Slavie čeká druhé vystoupení v letošní lize mistrů v dalekém Azerbajdžánu. Detaily přidává sportovní redaktor Petr Plintovič.
2: Soupeř Slavie Sabah Baku je v lize mistrů nováčkem. Do hlavní fáze prošel přes 4 předkola a má nejhorší klubový koeficient ze všech 36 účastníků ligové fáze. V premiéře na Old Trafford podlehl Manchester United 0-4 a právě proti sešívaným cítí šanci. Slavia úvodní zápas také prohrála. Doma s Racingem Lán 2-3. Dnešní duel v Azerbajdžánu má výkop v 18 hodin a 45 minut.
1: V Pardubicích po 12 letech končí vláda hnutí ANO, vystřídá ho koalice 5 stran. Primátorem má být Ondřej Tichý z ODS. Nová koalice bude mít v zastupitelstvu 22 z 39 mandátů. Ski areál ve Špindlerově Mlýně začne na jaře stavět 10-místnou kabinovou lanovku jako propojku mezi Svatým Petrem a Medvědínem. Trasa povede 15 metrů nad zemí přes sídliště Bedřichov, což se nelíbí některým místním kvůli ztrátě soukromí. Lyžaři prý budou vidět až do bytů. A nakonec Citroën představil koncept novodobé elektrické kachny, která má navázat na slavný model 2CV z roku 1948. Vůz dlouhý 3¾ metru má vážit přibližně tunu a stát kolem 365 tisíc korun. Výrobu chce francouzská automobilka zahájit do 2 let. Předpokládám, že teď už máte chuť na muziku, tak si pustíme. Přicházejí Toto.
0: Classic Rock.

Radio Beat.

To byli Jiří Schillinger a báječní muži v programu Rádia Beat. Báječní muži a báječní mužové dneska sledují báječné ženy. Už to tady Kachna řešila vlastně od rána, že dneska a dnešek 13. říjen je Mezinárodní den bez podprsenky. Tady u nás ve studiu Rádia Beat jsem já od rána první, kdo tento den nějakým způsobem slaví tím, že jsem si zcela výjimečně teda nezal dneska podprsenku, páč nejsem žádný fotbalista, abych že nosil podprsenku. Nicméně Kachna tenhle svátek nijak dneska neslavila a dokázala mi to. Nicméně to, co mě mrzí a to, co je vlastně kámen úrazu a proč o tom hovořím, že to, že je dneska Mezinárodní den bez podprsenky, tak to víme všichni, že jo. To od rána se řeší, od rána jo, to zjišťujeme, jak to někdo slaví, jak to někdo neslaví, ale to, co je v kalendáři napsáno níže, to už vlastně nikoho nezajímá. A níže v kalendáři je napsáno, že dneska 13. října, zrovna v úterý 13. října, končí jelení říje. A na to už teda každý kraj cvajc, jo. Jo, jeleni a jejich říje a laně hlavně, tak to je všechno všem ukradený. Dneska prostě se staráme o to, že kdo nemá podprsenku, kdo ne. Ale slovy klasika v klokotu velkoměsta, kdy ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou, zvláště v činžovním domě, podléhá civilizaci více než je zdrávo. Přepichnení vše a televizní program stěží nahradí třpitivý pohled plaché laně. Takže myslím, jako přestaňme koukat, která z děvčat dneska má nebo nemá podprsenku. A vzpomeňme raději na jeleny. Obzvláště na nás, na jeleny, kteří máme parohy, že

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tohle jsou Mötley Crüe, nebo byli Mötley Crüe, skladba Hall Against Holiday, teď minutu a půl po půl 11. dopoledne. Připraveni jsou Kings, taky Jura Heap, určitě Vohnouti s dalším dílem autorského čtení z jejich audioknihy 30 svíček na dortu. No a Petr Šimáček přijde na menšinové sporty. Máme mistryni světa v závodě Spartan Race a víme, kdo má domácí titul v družstvech na ploché dráze, když je dneska ten den bez podprsenek.

0: Prešinové sporty na Rádiu Beat.
1: Zuzana Kocomová vyhrála na mistrovství světa ve Spartan Race závod sprint. Po druhém místě v roce 2024 a třetím loni tak získala titul 11 let po svém vůbec prvním světovém triumfu. Český cyklista Martin Stošek skončil sedmý na mistrovství světa v gravelu v Austrálii. Na vítězného Dana Clarisse ztratil v závodě dlouhém 144 km pouhých 8 sekund. Jubilejní 30. českou námořní rally v chorvatském Biogradu na moru vyhrál tým Rodop pod vedením Martina Kulíka. Získal tak titul mistrů republiky v jachtingu. Plochodrážníci pražské Markéty získali po 4 letech titul v české extralize družstev. V závěrečném závodě v Žarnovici skončili druzí za Pardubicemi, ale v celkovém pořadí soutěže triumfovali. Golfistka Sára Kousková se jako druhá Češka dostala do první stovky světového žebříčku. Po druhém místě v Soulu se posunula na 94. příčku. Navázala na Kláru Davidson-Spilkovou, která byla nejvýš 89. Keňský maratonec Amos Kipruto vyhrál chicagský maraton časem 2 hodiny 1 minuta a řadí ho na 5. místo historických tabulek. Mezi ženami obhájila vítězství Etiopanka Fesawa s časem 2:13. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu. Radio Beat.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 35. Kulich a koncerty. Rok 2009. Čte Fenek.
2: V zimních obdobích na místo činu přijíždíme s velkým očekáváním, zda bude v šatně teplo, nebo často nebejvá. Jelikož v ní strávíme několik hodin, docela nám na tom záleží, protože čekat tam zachůlanej do bundy, pak odehrát koncert a spocenej se z pody a vrátit zpátky do zimy jsme zažili mockrát a nikdy nás to moc nebavilo. Aby nedocházelo k hádkám, dali jsme si do smlouvy, že šatna by měla být po příjezdu vytopená, ale protože zejména pro pořadatele koncertů v horských oblastech byla vytopená šatna relativním bojem a docházelo ke sporům, jestli 10 stupňů bude bohatě stačit, upřesnili jsme to na stupňů 20. Dejme tomu, že je v šatně teplo i jídlo, tedy nezemřeme a technika je vyložená a postavená na pódiu, čímž je všechno přichystané na zvukovou zkoušku. Ta začíná tím, že si zvukař Kulich otevře flašku vína a my se laskavě postupně dostavíme na pódium, kde si přebrnkneme tak 3-4 písničky, nastavíme odposlechy a pokud všechno funguje, jsme za chvilku zpátky v šatně. Čekání na koncert je někdy poměrně ubíjející, každý si ho krátí nějak jinak. Zemánek s Honzou si najeli na to, že skoro v každém městě chodí před koncertem do sauny a my ostatní se prostě nudíme. No a pak je čas jít hrát a ne... Žádný speciální rituály těsně předtím, než jdeme na pódium, nemáme. Nemodlíme se, neplácáme si dlaněma o sebe, ani neříkáme nějakou speciální větu, abychom se nastartovali. Jaké je samotný koncert, nezáleží až tak na nás, jako spíš na lidech. Nejsme natolik suverénní, abychom se před chladnějším publikem na pódium rozkrájeli. Vytušíme náladu a podle toho hrajeme, jako by jsme byli spíš zrcadlo těch pod námi. Není to úplný plus, ale nemůžeme za to, jedná se o vrozenou vlastnost naší kapely. S lidma komunikujeme spontánně, občas se zakoktáme nebo řekneme, co jsme nechtěli, samozřejmě děláme boty a tváříme se, že je neděláme, nebo to svedeme na porouchaný playback. Při hraní popíjíme, ale někdy taky ne. Těsně po koncertě by to chtělo trochu klidu, což se často nedaří a v šatně je frmol, každý tam leze a něco chce, z čehož je člověk občas nerudnej, protože by se třeba rád převlíknul. Místo toho je kolikrát davem unesen na klubový bar, kde je zvaný místníma na panáky jako trest za to, že dneska hrál. Na baru skončí časem i zbytek kapely, pokud se někdo nerozhodne jinak a nejde spát. Stává se, že po koncertech zakalíme do rána, touláme se po městech, nočních lokálech, případně soukromých večírcích, sem tam je ostuda a občas někdo nedorazí do hotelu. Třeba taky proto, že do něj prostě netrefí, což je nebezpečný, protože pak chrápe někde na ulici a může mu nastydnout močovej měchýř. Ku zklamání všech, kdo si myslejí, že jsme totální trosky, se většinou v sobotu sejdeme u dodávky v plném počtu a můžeme si tak zopakovat program z minulého dne. Odjezd, toulání na trase na další štaci, zvukovku, koncert a bar, kde se každý dřív nebo později ocitne. Čas proto, že by se na něm ráda zdržela až do rána, zbytek je odtamtud tahá do dodávky, protože by se rád vrátil domů. Spory tohoto typu jsou poměrně častým koloritem našich odjezdů, takže o zábavu na konci akce nebejvá nouze. Je-li některý člen kapely natolik přilepený k baru, že prostě nejde odtrhnout, je nakonec zanechán svýmu osudu. V neděli nad ránem jsme vyplivnuti doma, ale někdo ještě občas pokračuje po návratu ve veselici někde v nonstopáči. A pak je do pátku čas na to nabrat síly na další víkend. Takže takový to tenkrát v tom 96. roce bylo. Pak uběhlo zase pár let a na dveře zaklepala další deska.

kabrioletu a pozvat vás na projížďku krásnou a romantickou krajinou? Budete naslouchat mým dilným příběhům a obdivovat mě za to, co všechno jsem pro vás udělal. Ale vězte, že to je jenom tím, že jsem schopen pro vás udělat naprosto vše.

To byly Vohnouti na beatu, jejich audioknížka vyšla a my jsme rádi, že vlastně všichni členové kapely Vohnout postupně celou audioknihu do našeho éteru beatňáckého přečtou a vy tak vlastně slyšíte jejich příběhy od samotných začátků až do aktuální situace kapely přímo tady na beatu. Co se týče dnešní padesátky, tedy půlkilovky, každý den mezi 14. a 15. hrajeme nějakou desku, která má jako datum nebo rok vydání, rok 1976, tedy je to 50letá muzika, tak i dneska vám jednu takovou desku zahrajeme. Neříkáme dopředu, jaká je to deska, od jaké kapely, ale malinko naznačujeme. Ta dnešní záležitost z roku 1976 je od kapely, která vznikla v roce 1970. Po 6 letech konání nebo po 6 letech fungování vydali v roce 76 v pořadí svoji čtvrtou desku a ta čtvrtá deska má co dočinění se šutchákama. Řekl bych po plzeňsku klidně s budrákama. Možná, že na to přijdete, pokud ne, ve 14 hodin si tuhle desku, které je letos 50 let, určitě poslechněte. Tohle jsou Creedence Clearwater Revival.

0: Tohle byly Creedence Clearwater Revival Rock and Roll Girls. Za 5,5 minuty bude 11. Čekáme na Šimiho, ten přijde na poslední dopolední zprávy, protože ve 12 hodin už to budou polední zprávy, navíc zpravodajský přehled dne s Pepou Lábusem. První po 11. bude skladba od Gary Moore, budeme hrát taky Doors, no a po 11. hodině také zavoláme Vaškovi Tichému, šéfredaktorovi fotbalového týdeníku Gól. Čekají nás po reprezentační pauze góloviny. Teď dopravy.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 stále počítejte na 207. kilometru na příjezdu do Brna od Vyškova. Bourala tam dodávka, osobní auto opatrně tudy. Česká Lípa, Bulharská ulice je blokovaná srážkou autobusu a osobního vozu. Praha, Malvazinky, Xaveriova ulice, je tam bouračka dvou osobních aut. V Prostějově ve Vrahovické ulici zasahuje záchranka a také policisté u bouračky osobáku a motorkáře. V Pardubicích, tam kde je ve Štrosově ulici zúžená vozovka, na jeden pruh se srazila dvě osobní auta. V Hořovicích na Berounsku ve Vrbnovské ulici upadl cyklista, i tady zasahuje rychlá. A pozor, na Havlíčkobrodsku v Letči nad Sázavou na Husovo náměstí jeden pruh stojí kvůli bouračce dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: být. Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Co ti to přišlo? Ty kráso, nová přímočarka od Festoolu. Ukáž!
2: Jo, akumulátorová. A konstrukce je úplně jinde. Má obrovskou sílu a hloubku řezu 120 mm.
1: Počkej, a co ten druhý kufr? Akušroubová k TXS18.
2: Festool má bonusové týdny. Koupíš tuhle pilu a ten protišroubovák máš k ní úplně zadarmo.
1: Tak to je solidní úlovek. Kde si to objednal?
2: Využijte bonusové týdny od 5. října do 11. prosince. Nakupujte u našich autorizovaných prodejců.
1: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
3: Jau, já bych do toho, co to tam máš?
2: Zlato.
3: Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
3: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Rádio Beat. Počasí.
4: Dnes odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat mraku. Později večer v Čechách místy zaprší. Teploty 12 až 16, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9 stupňů. Zítra oblačno, na východě a severovýchodě až zataženo a lokální přehánky. Odpoledne mají srážky většinou ustávat a oblačnost bude od západu částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Hokejisté Buffalo dnes porazili NHL Floridu 5-3 a Jiří Kulich tak slavil výhru nad týmem Radka Gudase. Tomáš Hertl si připsal třetí asistenci sezony, Vegas ale prohrálo s Minnesotou 2-4. Stý ročník motocyklové šestidenní má za sebou první etapu. Jelo se extrémně prašnou krajinou, celkem 280 kilometrů. Český tým Chlum Kalný Skořepa je na 96. až 98. místě. Z portugalské Six Days Enduro se hlásí Ivo Kaštan.
6: Bom dia, vítáci. Českou republiku reprezentuje juniorský tým v boji o stříbrnou vázu a 5 týmů klubových. V jednom z nich pod hlavičkou AMK Zalány spolu s Alešem Knolem a Petrem Součkem jede i můj synek Bert, který byl v 16 letech vyhlášen nejmladším účastníkem letošního ročníku. Premiéru si odbyl úplně skvěle, protože v pohodě dojel, což se ne každému podařilo a už se těší na další etapy. Držte nám pěstí a kompletní výsledkový servis můžete najít na oficiálním webu FIM Six Days.
4: Sázky na Velké Pardubické letos tolik netáhly. Přesáhly 23 milionů korun, což je meziroční pokles asi o 2,5 milionu. Důvodem byl i nejnižší počet startujících koní od roku 1993. Vítězství irského koně Final Orders přineslo nejvyšší výhru 140 tisíc korun. Americký prezident Trump tvrdí, že Rusko i Ukrajina souhlasili s energetickým příměřím, ačkoliv to ani jedna strana nepotvrdila. Doslova prohlásil, že souhlasili, protože to řekl. A nakonec, norské vojenské cvičení odhalilo, že pronajatá auta natáčela pohyb vojáků a zachytila i zadávání bezpečnostních kódů u vojenských bran. Nejméně dva vozy byly čínské značky DeepL, není ale jasné, jestli se záznamy ukládaly i mimo auta nebo byly někam odesílány. Tímto se s vámi loučí celý dopolední zpravodajský tým, je tu Gary Moore.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Vojta Říha, baskytarista legendární kapely Blue Effect.
3: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Tohle byly Stouni in the Stars. U aparátu už je připraven Vašek Tichý, šéfredaktor fotbalového týdeníku Gól. Pojďme na góloviny.
1: S Vaškem Tichým do zákulisí českého fotbalu. Góloviny na Rádiu B.
0: Hezké úterní dopoledne, Vašku.
2: Tobě taky, Vejvoďáku, i všem posluchačům rádia být.
0: Václave, s ohledem na poslední zápasy naší reprezentace v Lize národů, co tomu říkáš? Jaký je tvůj pohled?
2: Dopředu se vědělo, že postup do A skupiny a navíc takhle těžký los, který národnímu týmu přisoudil mistry světa Španěly, Angličany a Chorvaty, tak se vědělo, že každý bod, který by naši reprezentanti získali, by byl velkým úspěchem, tak zatím žádný nemáme, ale myslím si, že hlavně doma s Chorvatskem, které potvrzuje to, že to je jeden z těch hratelnějších soupeřů, naši na remízu mohli dosáhnout, ale uvidíme, jak to dopadne v tom posledním dvojzápase v listopadu.
0: Vy, co jste koukali na zápas naší reprezentace v Lize národů, tak jste si určitě všimli toho, že dostávali jsme celkem hodně červených karet, nezvykle. Já jsem otevřel stránky UEFA, uefa.com, a tam je tabulka s názvem Most Red Cards. Albánie tu tabulku vede, má celkem už 14 červených, pak je Azerbajdžán, Moldavsko, Malta a my. Všichni takhle máme 12 a my jsme v té tabulce třetí. Aspoň něco, co? Že máme, že jsme na třetím místě v červených kartách.
2: Tak nevím, jestli si tohle zrovna trenéři pochvalují, tak je rozdíl mezi červenou a červenou kartou. Pokud je to za nějaký hrubý zákrok, tak je to, tak se nedá svítit, jsou zpřísněná pravidla, ale pokud je to za dvě karty a jedna z nich je třeba, jak se říká, zakecání, což byl případ
0: Krejčí, ano,
2: kapitána Ládi Krejčího, takže a pak udělá zákrok na žlutou kartu, tak je to škoda, oslabuje se tím místo a i on sám vlastně přijde o ten příští zápas, což v jeho případě, kdy je to jeden z klíčových hráčů národního týmu, je citelná ztráta.
0: Mimochodem, kdo ještě červenou kartu nedostal v Lize národů, tak jsou Norové, mají nulu napsanou. Jo, to je jenom tak prostě.
2: Tak oni asi dobře vesluví, takže...
0: Ano, tím veslováním se vyhýbají červeným kartám. Vašku, naše liga, Viktorka v sobotu po delší pauze teda, diplomaticky řečeno, naplno bodovala mladou Boleslav Vysála 3-0. Myslíš si, je to odraz?
2: Tady doma proti mladé Boleslavi, která patří k těm nejsvětlejším překvapením první třetiny nového ligového ročníku, jí vyšel náramně úvod, brzy vedla 2-0, ale pak Viktoriáni trošku sundali nohu z plynu a umožnili Boleslavským se do několika šancí dostávat, dvakrát tam zvonila tyč a břevno, ale nakonec dali třetí gól a výsledek hovoří za vše, takže 3-0, všichni si v Plzni přejí, že to je ten kýžený obrat k lepšímu, i když s notným zpožděním.
0: Nový brněnský klub v lize, tedy Artis, tak je zatím tedy v tabulce skoro na konci, ale v sobotu v 6-gólové přestřelce tak vyhrál v Hradci 4-2 a to se nečekalo.
2: To se nečekalo, o to víc, že Hradec má svůj stadion, nebo měl, jako hodně nedobytnou pevnost, tam si vylámali zuby obě pražská esborově, ale tentokrát potvrdili svěřenci trenéra Nádvorníka, že už si ten tým, který se lepil v létě za pochodu, protože ten přes postup do nejvyšší soutěže byl vlastně administrativní, takže už si začíná sedat, je znát, že také majitel klubu, pan Fajt, má hodně peněz, že dokáže vlastně i tu sestavu vyfutrovat zajímavými, kvalitními hráči a to, že vyhráli venku, je špatná zpráva hlavně pro Zlín, protože se tam začínají vlastně nůžky u dna tabulky nebezpečně rozevírat pro Ševce, kteří tam jsou přilepeni na dně s jediným bodem a nevypadá to, že by v nějakém blízkém horizontu mohli tuhle ztrátu nějak razantně smáznout.
0: A ještě jedna poslední otázka v dnešních gólovinách. V neděli se hraje šlágr, na Baník přijede Sparta. Budou lítat chlupy, Vašku?
2: Tak pro Baník je Sparta vždycky největším rivalem, ať je to v jakékoliv době a v jakékoliv konstelaci týmu.
0: A v jakémkoliv sportu.
2: V jakémkoliv sportu, takže myslím si, že tam jako určitě bude bouřlivá atmosféra, akorát, že oba týmy jdou do tohohle šlágru a prestižního duelu v rozdílném rozpoložení. Sparta se konečně chytla, třikrát za sebou vyhrála, nedostala gól, byť tentokrát už musela hrát bez Špilmachra Adama Karabce, který se zranil právě na reprezentačním srazu. Zatímco Baník jako podle proklamací trenéra z Puhravého pořád jako něco hledá, ale nehledá body zatím, nebo nezískává. A ani ty výkony nejsou nějak excelentní, což platilo i o posledním zápase na Bohemce, kde ta nejtěsnější jednobranková porážka byla pro Baník ještě milosrdná.
0: Já ti děkuju, Václave, a zavolám ti zase příští úterý, kdy budou goloviny.
2: Těším se na náš další telefonát. Radio Beat.

0: má tu jistí.
1: Tak on se krásně pokládá do toho slova nádraží. Nejsem sám, ale zhustím. Pan Ivan Král dohrál a dospíval na beatu 6 minut po 11:30 dopoledne. Za chviličku Peter Gabriel, budeme hrát taky Ozzyho Osborna, anebo kdo máte rádi Sex Pistols, tak se dočkáte po 11:30, což je tedy i teď, ale lépe řečeno tedy za chviličku na beatu.

Tohle je Peter Gabriel v programu Rádia Beat, 2,5 minuty po 11:45 dopoledne. Petr Kost napsal knížku Kovbojové na moři a je to knížka, kterou zítra, jak správně tušíte, vyhraje ten, kdo v detektivce se jako první dovolá sem do studia a řekne, ne že řekne tu větu, ví tedy, jakou kapelu hledáme. Ten, kdo na to podle nápověd a indicí zítra přijde jako první a dovolá se, tuhle knížku dostane. Jsou lidé, kteří o dobrodružství sní a pak jsou čistokrevní dobrodruzi. Petr Kos, autor téhle knihy, patří mezi ty, kteří se nebojí zvednout kotvy, tím myšleno zadek, a pustit se do neznáma. Mimochodem na obale knihy Kovbojové na moři od Petra Kose je plachetnice a na jednom ze stožárů, anebo stěžňů raději řeknu, protože je určitě nějaký fanšmekr, který ví, jaký je rozdíl mezi stožárem a stěžněm. Mimochodem tento ví Nohonem, ne Rasputin, ten druhý, jak se jmenuje, no, sakra, to úplně vykouřilo. Saturnin, tento samozřejmě ví, jaký je rozdíl mezi stěžněm a stožárem. Na té plachetnici tak visí norská vlajka. To je jenom, aby řeč nestála, aby ta informace byla úplně kompletní. Zítra tedy tahle kniha jako cena v detektivce, startujeme kousek po 9:00. Před chviličkou jsem zmiňoval, jakým krásným stylem a z něžností Ivan Král vyslovuje slovo nádraží. Teď si to budeme moct vyslechnout i od Vladimíra Mišíka. U nádraží se jmenuje tahle píseň. Ale trošku prudčí než od Ivana Krále.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Aby to trošku někomu při dopolední utrhlo uši, to byl Ozzy Osbourne, tedy Ozzy Osbourne a píseň, která se jmenuje Dreamer. Za chvilku tady bude Pepa Labus, má připravený zpravodajský přehled dne. Hned na to nás čeká John Mayall jako bluesová dvanáctka a potom třeba Bruce Springsteen, anebo Jethro.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Jste-li na pražském okruhu, tak pozor na 16. kilometru od D5 směrem k D1 ještě před sjezdem na ulici k Barandovu na Barandovský most, tak v levém jízdním pruhu se srazila dvě auta, jsou to dvě dodávky, pozor na to. 52 na příjezdu do Brna od Modřic nebo od Rajhradu, chcete-li, tak je bouračka dvou osobních aut. Pozor na Semilsku v Lomnici nad Popelkou na Husovo náměstí, vyšetřuje policie havárku dvou osobáků. Stejná bouračka dvou osobních vozů se stala i v Plzni, v Pražské ulici, to je vlastně ulice, po které přijíždí na tramvaj na náměstí Republiky, zasahuje u této bouračky v Pražské ulici v Plzni policie České republiky. Na Přerovsku v Prosenici, opět slovo nádraží, v ulici U nádraží, nacouvalo nákladní auto do sloupu elektrického vedení. Na Zlínsku v Napajedlech v Komenského ulici trefilo osobní auto lampu veřejného osvětlení a pozor, v Uherském Hradišti ve Svatoplukově ulici srazilo osobní auto cyklistu. Na místě záchranka, hasiči, policisté, počítejte tam s komplikacemi.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Postupně začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později večer se v západní polovině Čech míst vyskytne déšť. Maximální teploty dosáhnou 16 stupňů. Zítra se o 2 stupně oteplí a občas sprchne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Kateřina Siňáková vypadla na turnaji WTA 1000 ve Wuhanu v prvním kole, když podlehla Rusce Samsonovové. Marie Bousková se Španělkou Sorvazovou naopak uspěli v úvodním kole deblu. Fotbalisté Newcastle prohráli v anglické lize z Coventry 1-4 poté, co český brankář Lukáš Horníček zavinil penaltu. Soupeř z ní v 6. minutě otevřel skóre. Soudy mají zohledňovat řadu novinek při posuzování zájmu dítěte. Vedle ekonomických podmínek musí brát v úvahu také jeho bezpečí a názor. U případu domácího násilí budou soudy výslovně zvažovat i důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Schválila to vláda. STAN a Spolu pro Prahu se při jednání o nové pražské koalici shodují na možném zdražení MHD, zastavbě brownfieldu a dokončení městského okruhu. STAN bude dál jednat s Prahou sobě a Piráty. Skotská policie pátrá po 48-leté Češce, která zmizela před 6 dny na severu Skotska. Do pátrání se zapojili také potápěči, pobřežní stráž a holští záchranáři. Ruský prezident Putin je ochoten zastavit útoky na Ukrajině pouze v den případných voleb. Ukrajinský prezident Zelenský přitom požaduje 60-denní příměří, které by umožnilo volby bezpečně uspořádat. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

0: Skladba Human Touch docela koresponduje s tím, co jsem hrál dneska po 9. hodině jako úplně první vlastně start detektivky. To byla skladba AC/DC Touch Too Much. Oba dva dotyky souvisely s tím, co mi Kachna ráno připomínala, že je světový mezinárodní den bez podprsenek. Spoustu z nás chlapů to samozřejmě zjišťuje v okolí, v práci a dost možná potom třeba na ulici, potom až pojedete domů, tak to budete zjišťovat, zda to někdo slaví anebo neslaví. Já můžu říci, že od rána tady ve studiu Rádia B ten, kdo slaví den bez podprsenek, tak jsem první já. Kachna se na to vyprdla, ta to prostě neoslavovala. Trošičku jsem si tady vylil srdce s tím, že ten den bez podprsenky slaví, nebo ví o něm všichni, je to takový jako velmi slavný mezinárodní den, ale co nám uniká, že dnešek 13. října je světový den, kdy končí jelenům říje. Jelení říje, že končí, a na ty jeleny se už potom nikdo jako nekouká a ty jeleni potom jako nikoho nezajímají. Na to konto se ale ozval Horis, který to trošku uvedl na pravou míru.
1: Náhodou já na ty jeleni myslím. Včera jsem si na jeleni, na jejich zdraví a paroží dal 2 piva navíc a dneska jdeme s kamarádem na pivo a půjdeme bez podprsenek. Takže vidíš, že i my tady v Chrudimi na ty jeleni myslíme.
0: Fuj! V úterý s kamarádem na pivo. Hamba. To se opravdu nedělá. To jsou fauly tohle.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

jedné odpoledne. Za chviličku Andílek od Aleše Brichty, taky Magic Woman Touch, další dotek na Mezinárodní den bez podprsenek, tentokrát od kapely Holís. No a vy, co máte v paměti ještě O2 Arenu z Deep Purple, tak za okamžik hned po Beatoscopu jedni Purplové na beatu zahrají.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. V dolní stanici kabinové lanovky v Peci pod Sněžkou vznikla multimediální expozice Sněžka 1603. Na ploše přes 170 metrů čtverečních propojuje příběhy, přírodu i historii Krkonoš. Její součástí je přes 4 metry dlouhý plastický model Sněžky s videomappingem, panoramatická projekce přírodních živlů nebo interaktivní hry. Expozice vznikla v prostorách bývalého bystra. Na tvorbě jejího obsahu se podílela také správa Krkonošského národního parku. Její podobu a význam nám přiblíží ředitel společnosti Lanová dráha Sněžka Jiří Špetla.
2: Je to expozice, která přibližuje vlastně především tu Sněžku jako takovou. Obyčejný návštěvník, když přijede k nám nahoru a sveze se lanovkou, my ho vlastně

0: Lezem jenom na ten cíl, na tu Sněžku, ale za tou cestou nenavnímá všechny ty věci, že Sněžka je opravdu mimořádný bod v Krkonoších se svou historií, přírodou, rychle se měnícími klimatickými podmínkami. A to právě jsme zachytili v této expozici, kde on ještě před cestou na Sněžku navnímá všechny tyhle ty věci, to znamená, že cesta na Sněžku už začíná u nás dole v té expozici.
1: Beatleskop. Matematici z Univerzity Palackého v Olomouci se podílejí na vývoji chytrého řízení fotovoltaiky domácností. Systém automaticky rozpozná, kdy je dobré elektřinu z fotovoltaické elektrárny spotřebovat, uložit do baterie nebo dodat do sítě. Lidem má ušetřit peníze a zároveň pomůže stabilnějšímu fungování elektrizační soustavy. Výsledky už výzkumníci zkoušejí na prvních zapojených domácnostech. Univerzitní tým vyvíjí optimalizační metody a modely strojového učení, které budou tvořit rozhodovací část systému. Beatleskop končí, po něm přichází další roková pecka. Na rádiu Beat.
2: Rádio Beat.

Magic Woman Touch s dalším dotekem. Jsme tady se skladbou kapely Holí z programu Rádia Beat. Asi za 3 minuty už bude 3/4. Na jedno odpoledne mluvil jsem o Deep Purple před chviličkou s tím, že někdo z vás je ještě pamatuje a má je tedy v živé paměti, protože na něj byl v O2 aréně, když Deep Purple tady pár dnů zpátky vystupovali. Byl tam samozřejmě také kolega Jirka Rogl s fotoaparátem a ve svém hledáčku, což je mimochodem pořád Jirky Rogla tady na Beatu, tak ve svém hledáčku měl členy kapely Deep Purple a měl možnost se dostat přímo k pódiu a máme nádhernou fotogalerii z koncertu Deep Purple tady v Praze. Celou tu fotogalerii otevírá tak s takovým modrým nádechem fotka Iana Gillena, který stojí v pravé ruce, drží mikrofon, má naběhlou žílu na krku a zpívá na plný koule a vedle něj v takovém kytarovém záklonu stojí aktuální kytarista skupiny Deep Purple Simon McBride. Je tam dalších spousta fotografií, vy co jste na koncertu Purple tady v O2 aréně byli, můžete se na to podívat a připomenout si to. A vy co jste tam nebyli, tak můžete nasát, jako pan Kodet v pelíškách, nasát tu atmosféru celého koncertu. Radio.cz, článek je na titulní stránce a tam pod tím článkem, když rozkliknete, najdete fotky Jirky Rogla z koncertu Deep Purple v Praze.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěj je jak červenka. Vůbecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Vojta Říha, baskytarista legendární kapely Blue Effect.
3: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Tohle byly Floydi před 13. hodinou, konkrétně tedy Time. Čas je už připraven i pro Pepu Lábuse. Ten tady za chvíličku ve studiu bude stát, protože on nikdy nesedí, nevím proč, má něco, co bolí na zadku. Tak prostě bude stát a přečte zprávy. Po zprávách potom Bob Dylan, Rolling Stones, jako první to budou Kiss.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 před Prahou na příjezdu od Brna od 16. kilometru se popojíždí. Jsou tam dvě bouračky, jedna je na 8. kilometru, to je nákladní a osobní auto, druhá je potom vepředu, tam se srazil nákladák, osobák a dodávka. To zdržení určitě pro osobní auta 20 minut a trošku i déle. Na dálnici D8 na 8. kilometru na příjezdu do Prahy je osobní auto ve svodidlech. Pozor také, jedete-li z Liberce směrem na Friedland, po 13. po hlavní u obce Dětřichov se srazila dvě osobní auta. Na Benešovsku na hlavní na trojce jedete-li kolem Votic, je tam havárka nákladního a osobního auta. Na Ústecko-Orlicku v České Třebové v ulici doktora Edvarda Beneše zasahují hasiči i záchranka u havárky dvou osobních aut. A ještě Chomutovsko, Jirkov, Červenohrádecká ulice, tam se srazila hned čtyři auta, dodávka a tři osobáci. Na místě jsou policisté, vy tam buďte opatrní.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz. Řemeslníci, pozor, přichází bonusové týdny Festool. Od 5. října do 11. prosince nakupujte vybrané nářadí Festool. Kabelové frézky Domino, brusky Planex, nové aku přímočaré pily a exoskelet Exoaktiv. A získáte akušroubovák TXS 18 zdarma. Ano, slyšíte správně, kupte akční nářadí a TXS 18 je váš. Neváhejte, nabídka platí jen po omezenou dobu. Festool, kvalita, na kterou se můžeš spolehnout. Více informací a podmínky akce na www.festool.cz.
2: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Postupně začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později večer se v západní polovině Čech místy vyskytne déšť. Maximální teploty dosáhnou 16 stupňů. Zítra se o 2 stupně oteplí a občas sprchne.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hokejisté Liberce budou v závěrečném 6. kole základní části ligy mistrů bojovat zítra od 19.45 v Davosu o postup do play-off. Pokusí se tak následovat týmy Plzně a Pardubic, které si účast ve vyřazovacích bojích zajistily s předstihem. Dynamo dnes od 18 hodin přivítá švédské Vaxjo. Indiáni nastoupí zítra od 17.30 na ledě finské Saipy. Poslanci začínají projednávat návrh vlády na zavedení mimořádné daně na rafinérie pro letošní a příští rok. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží rafinérií kvůli situaci na světovém trhu s ropou. Nejedná se prý o daně namířenou na čerpací stanice, ale na ekonomicky významné zpracovatele surové ropy a výrobce rafinovaných ropných produktů. Zájem o penzijní spoření pro děti roste. V současnosti ho má skoro 179 tisíc z nich. Ještě před rokem to bylo o 11 tisíc méně. To je meziroční nárůst o skoro 7%. K jeho atraktivitě vedle státních příspěvků přispívá to, že se lze v dospělosti podstatnou část peněz vybrat. Od příštího roku spoření navíc čekají výrazné změny, které mají přispět k jeho rozšíření. Úmrtí mladé zaměstnankyně ruského výzkumného ústavu, který se zabývá nebezpečnými infekčními chorobami, vyvolal obavy z možného výskytu plicního moru. Zatímco příčina úmrtí zůstává dál nejasná, vědci upozorňují na další potenciální hrozbu, kterou Sibiř skrývá. Tající permafrost totiž může uvolnit viry a bakterie, které v něm přežívaly desítky tisíc let. To byly zprávy, po nich si poslechněte KIS na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

detektivní muzika, se dá říct, AC/DC Hard as a Rock, 24, tedy 6 minut chybí do půl druhé odpoledne. Za okamžik Krausberry se Sárou, to je výborný, Here Comes the Sun od Beatles, to jsme taky měli nedávno v detektivce mezi špatnými typy, no a Simple Man od Lynyrd Skynyrd, to je muzika, která na beatu přijde už za okamžik.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Jenom velice rychlá dopravní informace pro býťáky, kteří jedou po dálnici D1 od Prahy na Brno. Na 170. kilometru je dálnice

Druhé odpoledne Petr Kos napsal knížku Kovbojové na moři a já tuhle knížku, která vypráví o dobrodružství, od dobrodruha pro nás, pro dobrodruhy, tak tuhle knížku dám tomu, kdo zítra v detektivce se jako první dovolá a řekne mi, koho hledáme, jakou kapelu nebo interpreta, nebo snad, nedej bože, nějakou ženskou, že bychom hledali včera, čímž nenapovídám. To jenom upozorňuji ty, že se vždycky vyplatí být ve správný okamžik na správném místě. Petr Kos, Kovbojové na moři, kniha pro vás. Možná dopředu ještě připomenu, že ten, kdo to zítra uhodne, tak mu přihodím ještě velmi krásnou, takovou milou věc, což je CDčko skupiny Fleret, která to CDčko se jmenuje Zafoukané. I tahle muzika samozřejmě patří k nám na Rádio Beat. A zítra tedy někdo z vás v detektivce tyhle dvě ceny, tedy knížku a CDčko, dostane. Ještě jedna rychlá věc před Krausberry, co se týče té zavřené D1 kvůli požáru kamionu na 170. kilometru od Prahy na Brno hořel kamion. Teď už policisté pustili provoz směrem na Brno jedním pruhem, což asi jako úplně nerozjede tu kolonu, ale je to dobrá zpráva, že už ta dálnice D1 je od Prahy na Brno na 170. kilometru propustná. Tohle je Sára od Krausberry.

0: Tohle byly Black Sabbath, ano, správně. Připraven je také Standa Rubáš a Pepa Lábus. Pepa Lábus na zprávy, tak to je správně. A Standa Rubáš na půlkilovku roku, tedy na album, na desku, která vyšla v roce 1976 a slaví tedy letos 50. výročí od svého vydání. 50letou muziku, zatím tedy neprozradím jakou, to si sám Standa, že jo, tady zdůvodní a odůvodní po té 14. hodině, tak na tu jste zváni. Možná malá nápověda, má to co dočinění se šutrákama a budrákama, by bylo správně tedy řečeno za okamžik. Ode mne ještě dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, na dálnici D1 hořel kamion na 170. kilometru od Prahy směrem na Brno mezi sjezdy na 9 křížů a Ostrovačice na 168. a 178. kilometru byla dálnice uzavřena. Počítejte tedy v tomto směru s problémem. D1 ještě jednou na 195. kilometru kolem Brna ve směru na Prahu je bouračka nákladního auta a stále platí upozornění pro býťáky, kteří po dálnici D1 přijíždějí do Prahy od Brna. Na 16. kilometru zastavíte a budete stát v koloně. Je tam problém, dopravu tam brzdí dvě bouračky. Jedna je na 8., druhá potom vepředu, kde se srazila hned tři auta, jedno nákladní, osobní. A dodávka zdržení na příjezdu po dálnici D1 před Prahou je určitě 25 minut minimálně pro osobní auta. V Brně v ulici Úvoz, kousek od fakultní nemocnice svaté Anny v Brně, se řeší bouračka dvou osobáků. Na Kladensku v Unhošti v Pražské ulici je k řešení srážka osobního auta motorkáře a v Prostějově v Žeranovské ulici vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních aut. Vejvoďák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: pět křížků na hrbu a pořád si je každý rád vychutná. Půl kila roku na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Postupně začne v Čechách večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později večer se v západní polovině Čech místy vyskytne déšť. Maximální teploty dosáhnou 16 stupňů. Zítra se o 2 stupně oteplí a občas sprchne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na světovém poháru v Káhře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se v elitním seriálu prosadila poprvé v kariéře. Nestačila jen na úřadující mistryni světa a dvojku světového žebříčku v této disciplíně Norku Hegdu Stadovou. Nelegální překročení české státní hranice má být znovu trestným činem. Na přípravě takového návrhu se podle Tomia Okamury na návrh SPD domluvila vládní koalice. Má se týkat jen občanů třetích zemí, kteří se do České republiky pokusí nelegálně dostat. V současnosti jde jen o přestupek podle zákona o ochraně státních hranic. Trestný čin vniknutí na území republiky byl z trestního zákoníku odstraněn 1. únoru 1990. Česká republika má za sebou nejchladnější ráno tohoto týdne a také jedno z nejchladnějších rán dosavadního podzimu. Teploty klesaly pod bod mrazu i ve velkých městech, a to hlavně na jihu a západě Čech. Nejchladněji bylo na Šumavě. Ranní minimum dosáhlo na šumavských stanicích Kvilta, Perla a Březník minus 10,1 stupně. Ukrajinský prezident Zelenský dnes dopoledne potvrdil, že Ukrajina včera večer neobdržela od partnerů žádné informace o zahájeném ruském balistickém útoku na Kyjev, které jindy běžně dostává. Napsal to na síti X s tím, že tyto informace pomáhají zachraňovat životy. O výpadku zpravodajských informací dřív informovalo ukrajinské letectvo. Zmínila se o něm i ruská státní agentura TAS. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte půl kila roku na Rádiu Beat.
0: Pět křížků na hrbu a pořád si je každý rád vychutná. Půl kila roku na Rádiu Beat.

0: 50 let to není žádný věk. To je tak akorát půl kila roku na rádiu Beat.
1: Musím říct, že kolega Vývodák je skutečně mistr všech jinotajů a hádanek. Mně 10 minut trvalo, než mi došlo, jak to myslel, když říkal, že ta dnesní deska půlkilová bude rozumně, bude nějak souviset s šutrama a butrama. No tak je pravda, šel jsem na to oklikou, protože ona s tím opravdu souvisí. Aspoň tím názvem Rocks, tak se to píše, jsme v Bostonu, jsme u Aerosmith a deska Rocks, jakožto čtvrté studiové album, vycházela v roce 1976. Bylo to úplně přesně 13. května a tím pádem je to právoplatná půlkilovka do letošního ročníku těch 50letých desek tady na Beatu. Už jsme odstartovali tím, co byl single, ještě předtím, než tahle ta deska vycházela, a zároveň to byla jedna z těch nejúspěšnějších písní z celé téhle té desky, protože když se podíváte na hitparádu albovou, tak ne, že by si tam jenom jsme nikdo nevšiml, ale zase úplně hitpoška to nebyla. Ale když se podíváte na tu singlovou a písně jednotlivé z téhleté desky, tak těm se dařilo podstatně lépe. Jako třeba Back in the Saddle, která za prvý tu desku otvírá, za druhý prozradila, jakou muziku si dneska tady na Beatu budeme hrát. Až do jejího konce, protože se bavíme zase o původním vinilu, tedy celkové stopáži 34 minut a 57 sekund.

0: Kvalita, která přečkala 50 let a je pořád lepší. Půl kila roku na Radio Beat.
1: Jak jsem říkal, čtvrtá studiová deska bostonských Aerosmith vyšla v 76. pojmenovali ji jednoduše Rocks a přestože v albovém žebříčku vystoupala někam na 366. už prošli těm samotným singlům z ní, tak se dařilo podstatně lépe a do top 40 proklouzly, pokud se nemýlím, rovnou tři věci. Zároveň to byla deska, do které se tenkrát vkládaly velké naděje. Aerosmith už měli za sebou tu eponymní, měli za sebou Get Your Wings, měli za sebou Toys in the Attic, kde zabodovali písně jako Walk This Way nebo Sweet Emotion. No a tahle ta deska tady se vydávala, tak se od ní očekávalo, že by mohla být první, která kapele přinese platinové ocenění za prodej. Což se tedy taky stalo a do dnešních dní od toho 76. té platiny dosáhla rovnou čtyřikrát. Takže velmi úspěšné album i po té komerční stránce to rozhodně je. Máme za sebou další skladby z ní, jako Last Child, jako Rats in the Cellar, jako Combination, což jsou písně, které najdete právě na straně A. Teď je čas, abychom ten původní vinyl otočili a pustili se také na stranu B, protože tam jsou další skladby, jejich ještě pět, které si musíme odehrát v tom dnešním půlkyl roku. A první drážky, tak ty tam obsadila skladba nazvaná Sick as a Dog. To je právě třeba jedna z těch docela úspěšných.

50 let to není žádný věk. To je tak akorát půl kila roku na rádiu Beat.

0: Pět dekád, půl století, půl kila roku. Na rádiu Beat.
1: Za námi Nobody's Fault, Get the Lead Out a taky Sick as a Dog, tři písně z desky Rock z kapely Aerosmith z roku 1976. Aby v tom byl úplný pořádek, tak v kapele Aerosmith ve složení Steven Tyler a Joe Perry a spolu s nimi Brad Whitford na kytary, až tedy na Sick as a Dog, tu on nehrál, Tom Hamilton na basu, taky se neobzývá v Sick as a Dog, jenom tak pro zajímavost, a Joey Kramer tradičně na bicí, perkuse a nějaké ty sbory. Spolu s nimi taky, ale ne už jako člen sestavy, ale jako uváděný spoluhráč Paul Prestopino, hráč, který vzal do ruky banjo, když se natáčela píseň nazvaná Last Child, už máme za sebou, to byla ta druhá v pořadí, která je na téhleté desce. Co se týká samotné desky, no tak je to zase takový ten model, kdy pánové úplně nevyužili celý ten prostor, který jim ten vinyl nabízí, tak jsme říkali, že celková stopáž je někde lehce pod 35 minut. Znamená to, i kdyby to člověk nepočítal, že už zase tolik muziky z té desky tady pro vás mít nemůžu. Zbývají mi dvě písně. Jedna se jmenuje Lick and Promise, druhá nese název Home Tonight.

Kvalita, která přečkala 50 let a je pořád lepší. Půl kila roku.

Legend Promise a na závěr celé desky Rock s kapely Aerosmith taky Home Tonight. Ta je za námi, je odškrtnutá tady v mém seznamu, vyvěšená na Facebooku, Instagramu i webu Rádia Beat, speciálně tam, protože se tu a tam někdo ptá na nějakou rekapitulaci toho, co už v půlce roku bylo, tak speciálně tam bych doporučil se podívat na adresu www.radiobeat.cz. První, co máte před očima, když mrknete na náš web, je právě ta váha s půlkilem roku a když rozkliknete tenhle článek, máte to tam všechno sepsáno, jak to šlo za sebou den po dni i s obaly těch desek, jak to půjde dál, tam samozřejmě nenajdete, protože každý den tam přiskočí nový obrázek jeden a nový popisek taky jeden, takže neprozradím ani nenaznačím, co tu budu mít zítra v půlkile roku, ale můžu vám na beton slíbit, že ve 14 hodin tady další půlkile roku na zítřek nachystáno mít budeme. Teď pojďme k muzice jiné úplně, abychom dohráli zbytek téhle hodiny, než sem povoláme Pepíka Lábusu.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Vojta Říha, baskytarista legendární kapely Blue Effect.
3: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Queen na rádiu Beat a jejich Breakthrough, tak ta je za námi právě teď, dozněla s ní i aktuální hodina. Já už vám nebudu slibovat další muziku před třetí, ale můžu vám slibovat muziku po třetí hodině. Nejprve Pepu Labusa a jeho zprávy a potom třeba Rush a Test for Echo, nebo Manfreda Mana, nebo ZZ Top, nebo hromadu dalších.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a k tomu třeba zprávu ze Šumperka z Žerotinovy ulice, tak tady teď probíhá vyšetřování dopravní nehody, počítejte s tím. Jedete-li v Mníšku, v tom libereckém Mníšku po Frýdlenské ulici, také máte před sebou nějakou kolizi, nějaký soupis škod. Na silnici 169 je to u Sušice, příjezd od Klatov z téhle strany, tam nehoda, vyšetřování, stejná situace pak v Pardubicích v ulici Na Třísle, počítejte, že i 37 se hlásí. Je to u obce Hořenice na Náchodsku, nehoda a probíhající vyšetřování. No a ještě jedna trasa na 358, jedete-li na Nové Hrady od Chrudimi, tak u obce Zderas je nějaký dopravní problém, který vyžaduje asistenci policie a vyšetřování a vám to tedy překáží v cestě. Kde vám taky může doprava překážet v cestě, tak je na dálnici D1 směrem na Prahu a to někde na úrovni Strančic, Popovic, tak tady je dopravní nehoda, ta zpomaluje tohle místo, pak se přehoupnete přes kopec, zatočíte mírně doprava, jedete dál a stojíte až od Průhonic až na Chodov. A tady je ta kolona poměrně dost hustá a dost nehybná, způsobují to dvě dopravní nehody, které tam jsou. Jakmile minete tohle místo, tak zase můžete jít dál, ona se díky tomu celkem vyčistila, jižní spojka postává a vázne teprve až od Štěrbohol směrem k Černému mostu. Toliko pražské kolony, pokud byste chtěli ty brněnské, tak řeknu, že na D1 ve směru zhora dolů od Vyškova na Brno, tak začíná kolona někde za Rousínovem. Není nehybná, je pomalu jedoucí a je hlavně způsobená těmi dopravními opatřeními, která jsou tam v rámci stavby na dálnici, tak budete zpomalovat až tady. Jděte opatrně, všem šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeji. Pepa Lábus. Zítra bude zataženo až oblačno. Místy se očekává občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne dojde od západu k ustávání srážek. Odpoledne se postupně místy vyjasní. Maximální teploty dosáhnou 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Seriál Formule 1 se v příštím desetiletí vrátí poprvé od roku 1993 do Afriky. Závody mistrovství světa bude po roce 2030 hostit 10 let Rwanda. Přesný termín první velké ceny zatím není znám. O dohodě s pořadateli informovali zástupci F1 na webu. Čest se bude na řízení kde jak human bránit u lucemburského soudu. Podle premiéra Babiše jsou přesvědčeni, že uspějí. Aktivit a zákazníků v České republice se to prý nedotkne. Lucemburský soud zablokoval kvůli kauze Dirk Human podíly české polostátní energetické firmy v tamních firmách, přes které čas vlastní distributora plynu Gasnet. Spotřebitelské ceny v České republice v září stouply meziročně o 2,5%. Inflace se tak zvýšila. V srpnu činila 1,9%. Svůj předběžný údaj z minulého týdne nespotvrdil Český statistický úřad. Za nárůstem bylo hlavně zdražení pohonných hmot. Zároveň se zmírnil pokles cen potravin. Zářijová meziroční inflace vyrovnala zatím nejvyšší letošní hodnotu z dubna. Policie dnes uzavřela letiště v německém Norimberku kvůli podezření na nouzovou situaci ve vzduchu. Uvedla to bez dalších podrobností agentura DPA. Německý web Focus Online uvedl, že narušení provozu by mohlo souviset se spatřením objektu podobného dronu. A je po zprávách, po nich si poslechněte až na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

ZZ Top na rádiu Beats a jej slavná, ona vlastne nie je však úplne jej slavná, vieva Las Vegas v 15 hodin na 19 minút. V úterý s datem 13. října, kdy svátek má Renata, když se podívám mezi mezinárodní dny, tak tam třeba najdu mezinárodní den za omezení katastrof, což je takový pěkný svátek, pod to bych se klidně podepsal. Ale co mi dál vrtá hlavou, a zvlášť, když zmiňuju tady ty mezinárodní dny, kdy můžete co slavit, tak si vždycky říkám, jak se Hergot tohle dostalo k sobě do jednoho konkrétního dne. Někdy ty dny spolu nějak vůbec nesouvisejí, někdy mám pocit, že se přímo vylučují. Dneska takový pocit úplně nemám, protože když pominu tady Mezinárodní den za omezení katastrof, je taky Mezinárodní den bez podprsenky. No a pozor, je taky Mezinárodní den bonbonu M&M's, což se tady do češtiny možná tak trošku s přivřením jednoho oka dá přeložit jako Mezinárodní den lentilek. No a to mi neříkejte, že tohle je náhoda.

Rádio Beat. Big Beat naživo.

som zlý, vůle chabá, ale touha po novotách veliká. Tak ten pán se o všechno nové velmi interesoval. A nebyl to pán, z pána jen kovou měl, a nemyslel to snad ani zle, star.

My jsme teď byli v Americe, hrali jsme na Miami konečně, takže ta písnička o Miami Beach se konečně naplní.

propařil se do jejich terestriální sítě a celý vozili tam pěkně pustili voda až do zet. Takže to se docela povedlo, máme z toho radost. Zkusíme. Dej hečko, Michael. To je ten tón, který nás zajímá.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Joplinová ženeská, navíc ještě naživo tady u nás na Beat s Down on Me. Zítra budete mít velkou šanci, jste-li fandové živáku, protože zítra bude středa, živáku bude třeba. To je vždycky věc, která je platná ve středu od 8 až do půlnoci. Než se k tomuto momentu dostaneme, ještě uplyne spousta vody, uteče spousta času, odehraje se spousta muziky a taky se toho dost napovídá. Povídací je takové to úterý tady u nás na Beatu, které v 19 hodin slibuje Jirko Rogra, ale s foťákem, respektive se svým hledáčkem, a v tom hledáčku tentokrát bude vlastně nováček na rockově metalové scéně, by se dalo říct, ale zároveň člověk, který na hudební scéně už je celkem zakořeněn. Eva Burešová alias Saja, tak ta si popovídá s Jirkou Roglem o tom svém rockově metalovém přerodu. Od 7 do 8. Po 8. roková zpovědnice s Danem Kohoutem, samozřejmě bez něj by to nešlo, ale taky s Vojtou Říhou z kapely Blue Effect. A pokud třeba zrovna patříte mezi velké fanoušky Radima Hladíka a kapely Blue Effect, no tak vy už pravděpodobně víte, co se chystá na letošní rok. Ale pokud ne, tak vám to tam Vojta všechno vysvětlí. A třeba na poslední chvíli takhle zjistíte, že máte ještě šanci se něčeho z toho chystaného zúčastnit a ještě se tam do těch sálů vejít, dokud ještě nedošly úplně vstupenky. To bude dneska Blue Effect roková zpovědnice od 8 až do 11. No a do modra částečně je laděn i obal desky In Rock kapely Deep Purple, té, kterou jste si zvolili, jasně jste ji vybrali na našem beatovém webu a udělali jste z ní úterní půlnoční album, tím pádem si ji dneska pustíme celou od začátku až

0: práci na čtyřech kolech.
1: Jari Tiura na rádiu Beat a London Calling, tak tahle muzika ukončila aktuální hodinu. Budou čtyři, bude Pepa, budou Iron Maiden, ale co je teď důležitější, budou dopravní informace, nebo už jsou. Co mi tady býťáci hlásíte v rámci tak nějak zrůstající odpolední dopravní špičky? Šumperk, Langrova ulice, tam probíhá vyšetřování. Olomouc, Masarykova třída, další jedno místo, kde je hlášen karambol, silnice první třídy číslo 160, což ale v tomto případě je Kročelavská ulice v Kladně. Tak nebo Libušina vlastně. Libušina a Kročilovská na v podstatě tom dělení, kde se to mění v Kladně, tak tady je hlášena dopravní nehoda a probíhající vyšetřování České Budějovice, ulice Karolíny Světlé. Tady máme nějaký karambol v Novém Boru u České Lípy, je to Žižkova, kde se vyšetřuje. A Dolní Benešov, ten je u Opavy, tak tady je ulice Cypriána Lelka a právě tam se vyšetřuje taky nějaký karambol, takže to může zpomalit vaši cestu, pokud se tudy vydáte. Kde se dál můžete zpomalit na cestách? No tak to je třeba tentokrát směr nezvykle na Prahu po dálnici D1 od Mirošovic někam ke Stránčicím, protože v tom stoupání do kopce za Šmejkalkou je dopravní nehoda. Ta kolona není dlouhá, ale je tam, počítejte s ní. Pak zpomalíte třeba na Modletickém sjezdu, pokud se budete chtít vydat na D0, protože už ze sjezdu je provoz velmi hustý a vydrží to až někam k Ořechu. Tady před sebou má docela dost nabito, no a dost nabito stejně jako včera je v takovém tom okruhu, který začíná sjezdem z D1 přes Pořelov dolů na jižní spojku. Od Záběhlic souvislá kolona až na Černý most a komu by to tam nestačilo, tak další souvislá kolona z Černého mostu přes Kbely nahoru do Ďáblic. Celá ta trasa mi v dopravní mapě svítí tmavě červeně, znamená to, že v ní ztratíte haldu času. Jak vypadá průmyslová, protože ta s tím souvisí, ta v podstatě stojí od Českobrodské oběma směry, jednak dolů do Hloubětina, jednak nahoru směrem k Štěrboholům. Počítejte, že i tady ztratíte nějaký ten čas. Jeďte opatrně, jeďte včas a neriskujte. Všem šťastnou cestu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Co ti to přišlo? Ty kráso, nová přímočarka od Festoolu. Ukáž!
2: Jo, akumulátorová. A konstrukce je úplně jinde. Má obrovskou sílu a hloubku řezu 120 mm.
1: Počkej, a co ten druhý kufr? Akušroubovák TXS18.
2: Festool má bonusové týdny. Koupíš tuhle pilu a ten protišroubovák máš k ní úplně zadarmo.
1: Tak to je solidní úlovek. Kde si to objednal?
2: Využijte bonusové týdny od 5. října do 11. prosince. Nakupujte u našich autorizovaných prodejců.
1: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
3: Jau, já bych do toho, co to tam máš?
2: Zlato.
3: Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
3: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
4: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zataženo až oblačno. Místy se očekává občasný déšť nebo přehánky. Během dopoledne dojde od západu k ustávání srážek. Odpoledne se postupně místy vyjasní. Maximální teploty dosáhnou 18 stupňů.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Fotbalisté Slavie do 19 let uspěli i v druhém utkání ligové fáze Youth League. Po zářijové výhře nad Lens zvítězili na hřišti Sabahu Baku 3-0. Další utkání v soutěži, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, odehrají za týden na půdě istanbulského Fenerbahče. Podle zjištění deníku N, který mluvil s trojicí dobře obeznámených zdrojů blízkých vládě, uvažuje premiér Babiš o změně ve vedení ministerstva životního prostředí. To v současné době vedou motoristé v čele s Igorem Červeným. Hlavně kvůli působení a aférám vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Turka se celý rezort přistává spíš přítěží, jak pro vládu, tak pro motoristy samotné. Dnes to napsali Seznam zprávy. Socha Františka Palackého na stejnojmenném náměstí v Praze prochází generální očistou. Odstraňují tam viditelné nečistoty, které se na této památce za poslední roky nakumulovaly. Očistu 9 metrů vysoké památky provádějí 2 5členné týmy pomocí horkovodních vysokotlakých čističů. Hotovo by mohlo být nejpozději do zítřka. Ruský Yandex ani po několika dnech od útoku ukrajinských dronů na 3 datová centra nedokázal plně obnovit své služby. Výpadky ochromily platby, zasáhly další ruské firmy a rozlítily zákazníky, kteří se nemohou dostat ke svým penězům. Výměna poškozeného vybavení může trvat až půl roku. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

To byly Hard Take, B jako Barakuda, bo už bylo, chtěl jsem říct, teď jsme u D. Teď je to takový chatrný oslý most, ale myslím, že poslouží účelu, abych připomněl, že když dneska hrajeme Deep Purple a jejich desku In Rock, tak příští týden budeme hrát taky něco od písmenka D. No ale budeme to porozumět, protože to bude po našem, tak nějak většina teda těch věcí, která se nabízí, tak je v češtině. A to Roman Dragon Slunci blíž celkem splňuje, taky je favoritem vašeho hlasování. Za ním Divoký srdce, Pozdní sběr, to je další deska, pro kterou můžete hlasovat, Miloš Dodo Doležal a poměrně divoké album Despekt, Doga s album Detox, Dimitri s album Revolter, tady pak je jedna výjimka s tou češtinou, Doktor Viktor a jejich First Prescription, celá tahle ta deska může být také půlnočním album tady u nás na beatu, pokud ale zaberete, protože zatím to tak úplně nevypadá. Jestliže jsem říkal, že Roman Dragon je favoritem hlasování, no tak Doktor Viktor a Dimitri mají aktuálně úplně stejný počet hlasů a jsou na ocásku celého toho hlasování na beatovém webu. Máte to ve svých rukách, beatáci, konec konců jako každý týden rozhodujete o tom, co si tady na beatu pustíme za muziku. No a je třeba jenom to připomenout, abyste nezapomněli mrknout na www.radiobeat.cz a kliknout tam mezi ty nabízené placky.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Classic Rock.
1: Je 8. duben, 63.

0: Tři sestry, nebo chcete-li to taky česky, Trajšvestr je ta muzika, která dozněla tady na beatu přesně v 16.44. Za chvilku si dáme velkou dopravu, teď si pojďme dát takovou malou, protože Dana volala aktuálně z D1.
1: Ve směru od Prahy na Brno, netradičně přes Šmejkalku, hladký průjezd, nicméně na kilometru 35 začíná pomalu jedoucí kolona, pravděpodobně z důsledku dopravní nehody, která bude asi kolem 40. kilometru a omezení na jeden pruh, takže tady je zdržení.
0: Je to tak, říká to Dana správně, není to žádná dramatická kolona, ale je tam, je před sjezdem na Divišov nebo Český Šternberg, chcete-li, tak s tím počítejte, že tady budete muset zpomalit. Další informace z dopravy pochopitelně sbírám, jak jsem říkal, za chvíli bude ta takzvaně velká doprava, tak pokud máte jakékoliv postřehy, býťáci, můžete přes aplikaci Rádia Být nebo přes číslo 210 32 33 34.

0: byťáci na čtyřech kolech.
1: Čas na dopravu, byťáci, pojďme se na ní podívat, na to, co mi tady hlásíte. Tak, ku příkladu Pražský okruh, je to D0 na 60. kilometru, tak tady vlastně, ale předloženo jinak, na jižní spojce směr D10 u Satalic, střed nákladního osobního auta v pravém jízdním pruhu, s tím počítejte. To, co říkala Dana, platí D1 směr Brno, 39. kilometr, tam skončilo osobní auto ve Svodidlech, poblíž stojí nějaký porouchaný nákladák, levý jízdní pruh je uzavřen, ale na druhou stranu úplně extra tlustá silná kolona, pomalá tam nevzniká, jenom tam zpomalíte a projedete tím úsekem. Ta situace mě přijde podle dopravních mám lepší, než když to Dana před nějakou chvilkou popisovala. Co dál, D10 na 65. směr Turnov, plastový předmět, který je tam v jednom jízdním pruhu, což teda může být podle popisu panenka i vana třeba. Tak nevím, jak velký je plastový předmět, ale vím, že vy to taky zjistit nechcete. Projíždějte úsekem velmi opatrně. 19. u Hrejkovi na Písecku, tam se vyšetřuje. V Ústí nad Orlicí v Lázeňské ulici se vyšetřuje také. Ozýváte se z Frýdku místku z Bruzovské i z Hradce Králové z ulice Akademika Bedrny. Tam všude uvidíte modrá světla a zásah policistů v rámci nějakého soupisu škod. Jezděte prosím velmi opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zataženo až oblačno. Místy se očekává občasný déšť nebo přehánky. Během dopoledne dojde od západu k ustávání srážek. Odpoledne se postupně místy vyjasní. Maximální teploty dosáhnou 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Bohemians 1905 se v zítřejší dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. Budou usilovat o prodloužení úspěšné domácí série se středočeským soupeřem, kterému v Ďoličku od května 2018 nepodlehli v nejvyšší soutěži 9x po sobě. Poslední 3 zápasy tam skončily nerozhodně. Utkání má výkop 18 hodin. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 47,21 a nafta za 48,61 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činili 46,85 za litr benzínu a 48,36 za litr nafty. Benzín se tedy bude moci zítra prodávat až o 36 haléřů dráž než dnes. U nafty je maximální povolená cena o 25 haléřů vyšší. Opoziční piráti oznámili, že bude podána ústavní stížnost na nový zákon o státních zaměstnancích, který chce prosadit vládní koalice na zítřejší mimořádné schůzi sněmovny. Návrh vetoval prezident Pavel, ale koalice má dost hlasů na to, aby jeho veto přehlasovala. Místo předsedkyně Pirátů Stojanová řekla, že je ráda, že se k ústavní stížnosti připojí poslanci dalších opozičních stran. Američtí vyjednavači Witkoff a Kushner přiznali na setkání v Miami s ukrajinskou delegací, že ruský vůdce Putin nemá zájem ukončit válku, kterou vede na Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na 3 zdroje. Trump přitom včera prohlásil, že Putin chce válku ukončit víc než Ukrajina. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další rokový klenot na Rádiu Beat.

Když to tak vezmu, můžu se pouze teda ne s obsahem textu, ale s názvem téhleté písně stotožně taky I Don't Like Mondays. Ještě, že je úterý a ještě, že se blíží víkend. Je zase o den blíž, než to bylo právě v to pondělí. To se asi shodneme. Bude to víkend, kdy se budeme připravovat na koncerty, dokonce na dva, protože se budeme věnovat kapele Jurea Heepa. Ti přijíždějí v rámci Beat Life sem k nám do Ostravy a do Prahy na konci října. Nejen, že si projdeme celou tu diskografii kapely, tak ještě k tomu rozdáme nějaké ty vstupenky pro ty, kteří by se chtěli účastnit. Tak to říkám takhle dopředu, abyste si udělali plán a věděli, na co se můžete těšit o víkendu tady u nás na Beatu. Pokud toho těšení není moc, nebo chtěli byste víc, tak můžu přihodit i dlouhodobější výhledy, protože jak se blíží konec roku, tak už se taky začínají odtajňovat koncerty na rok příští. A jejich hromada, mám-li vypíchnout jeden s ohledem na to, co se chystám právě teď pouštět, tak je to vlastně historicky úplně první koncert kapely v České republice. Kapely, která patří mezi ty mladé, ale znějí jako ty staré, myšleno ale jenom v dobrém, samozřejmě. To, o kom se tady bavíme, tak je Greta Van Fleet. Kdo už máte notýsek na příští rok, tak si tam klidně zakroužkujte 22. květen. V pražské O2 aréně totiž Greta Van Fleet bude vystupovat v rámci svého turné nazvaného Into the Beginning a ještě si sebou přivezou Larkin Poe jako takového speciálního hosta celého toho koncertu tady v Praze. A na to se taky, prosím pěkně, velmi těším.

0: Thank you.
1: První Big Beat u nás. Radio Beat.

No, před malou chvilkou jsem o tom mluvil a pak jsem si říkal, tak mluvíš tady o Juraj Hip. Bylo by taky na místě, kdybychom si jako pozvánku na ten nadcházející víkend nějakou muziku od nich pustili. A tak se také stalo. Tears in My Eyes je za námi, 3 minuty zbývají do 17:30, což je takový ten čas, abychom si slíbili třeba menšinové sporty. Ty už se připravují, za malou chvilku se na ně podíváme.

0: Prešinové sporty na rádiu Beat.
1: Zuzana Kocomová vyhrála na mistrovství světa ve Spartan Race závod sprint. Po druhém místě v roce 2024 a třetím loni tak získala titul 11 let po svém vůbec prvním světovém triumfu. Český cyklista Martin Stošek skončil sedmý na mistrovství světa v gravelu v Austrálii. Na vítězné hoda na Clarisse ztratil v závodě dlouhém 144 km pouhých 8 sekund. Jubilejní 30. českou námořní rally v chorvatském Biogradu na moru vyhrál tým Rodop pod vedením Martina Kulíka. Získal tak titul mistrů republiky v jachtingu. Plochodrážníci pražské Markéty získali po 4 letech titul v české extralize družstev. V závěrečném závodě v Žarnovici skončili druzí za Pardubicemi, ale v celkovém pořadí soutěže triumfovali. Golfistka Sára Kousková se jako druhá Češka dostala do první stovky světového žebříčku. Po druhém místě

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 35. Kulich a koncerty. Rok 2009. Čte Fenek.
2: V zimních obdobích na místo činu přijíždíme s velkým očekáváním, zda bude v šatně teplo nebo často nebejvá. Jelikož v ní strávíme několik hodin, docela nám na tom záleží, protože čekat tam zachůlanej do bundy, pak odehrát koncert a spocenej se z pody a vrátit zpátky do zimy jsme zažili mockrát a nikdy nás to moc nebavilo. Aby nedocházelo k hádkám, dali jsme si do smlouvy, že šatna by měla být po příjezdu vytopená, ale protože zejména pro pořadatele koncertů v horských oblastech byla vytopená šatna relativním bojem a docházelo ke sporům, jestli 10 stupňů bude bohatě stačit, upřesnili jsme to na stupňů 20. Dejme tomu, že je v šatně teplo i jídlo, tedy nezemřeme a technika je vyložená a postavená na pódiu, čímž je všechno přichystaný na zvukovou zkoušku. Ta začíná tím, že si zvukař Kulich otevře flašku vína a my se laskavě postupně dostavíme na pódium, kde si přebrnkneme tak 3-4 písničky, nastavíme odposlechy a pokud všechno funguje, jsme za chvilku zpátky v šatně. Čekání na koncert je někdy poměrně ubíjející, každý si ho krátí nějak jinak. Zemánek s Honzou si najeli na to, že skoro v každém městě chodí před koncertem do sauny a my ostatní se prostě nudíme. No a pak je čas jít hrát a ne... Žádný speciální rituály těsně předtím, než jdeme na pódium, nemáme. Nemodlíme se, neplácáme si dlaněma o sebe, ani neříkáme nějakou speciální větu, abychom se nastartovali. Jaké je samotný koncert, nezáleží až tak na nás, jako spíš na lidech. Nejsme natolik suverénní, abychom se před chladnějším publikem na pódium rozkrájeli. Vytušíme náladu a podle toho hrajeme, jako by jsme byli spíš zrcadlo těch pod námi. Není to úplný plus, ale nemůžeme za to, jedná se o vrozenou vlastnost naší kapely. S lidma komunikujeme spontánně, občas se zakoktáme nebo řekneme, co jsme nechtěli, samozřejmě děláme boty a tváříme se, že je neděláme, nebo to svedeme na porouchaný playback. Při hraní popíjíme, ale někdy taky ne. Těsně po koncertě by to chtělo trochu klidu, což se často nedaří a v šatně je frmol, každý tam leze a něco chce, z čehož je člověk občas nerudnej, protože by se třeba rád převlíknul. Místo toho je kolikrát davem unesen na klubový bar, kde je zvaný místníma na panáky jako trest za to, že dneska hrál. Na baru skončí časem i zbytek kapely, pokud se někdo nerozhodne jinak a nejde spát. Stává se, že po koncertech zakalíme do rána, touláme se po městech, nočních lokálech, případně soukromých večírcích, sem tam je ostuda a občas někdo nedorazí do hotelu. Třeba taky proto, že do něj prostě netrefí, což je nebezpečný, protože pak chrápe někde na ulici a může mu nastydnout močovej měchýř. Ku zklamání všech, kdo si myslejí, že jsme totální trosky, se většinou v sobotu sejdeme u dodávky v plném počtu a můžeme si tak zopakovat program z minulého dne. Odjezd, toulání na trase na další štaci, zvukovku, koncert a bar, kde se každý dřív nebo později ocitne. Čas proto, že by se na něm ráda zdržela až do rána, zbytek je odtamtud tahá do dodávky, protože by se rád vrátil domů. Spory tohoto typu jsou poměrně častým koloritem našich odjezdů, takže o zábavu na konci akce nebejvá nouze. Je-li některý člen kapely natolik přilepený k baru, že prostě nejde odtrhnout, je nakonec zanechán svýmu osudu. V neděli nad ránem jsme vyplivnuti doma, ale někdo ještě občas pokračuje po návratu ve veselici někde v nonstopáči. A pak je do pátku čas na to nabrat síly na další víkend. Takže takový to tenkrát v tom 96. roce bylo. Pak uběhlo zase pár let a na dveře zaklepala další deska.

0: A pak osmělil se pán v župánku a řekl:
1: Dámy, mohu vám nabídnout místo v mém novém zeleném kabrioletu a pozvat vás na projížďku krásnou a romantickou krajinou. Budete naslouchat mým dilným příběhům a obdivovat mě za to, co všechno jsem pro vás udělal. Ale vězte, že to je jenom tím, že jsem schopen pro vás udělat.

To byly Ohnout a zase krom muziky i pohled do jejich dlouhé, dlouhé historie. Další díl z těch svíček na dortu máme za sebou. No a další muziku úplně jinou, než je ta Ohnoutí, máme před sebou. Můžu nabídnout třeba Pink Floyd a Childhood Zens, to určitě stihneme do konce hodiny. JJ Killa taky stihneme z Kokaina, pak se nám tam možná vejde ještě jedna.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Na konec hodiny tady u nás na beatu On a Plane, ta právě teď dohrála. Někdy si kladu otázku, jak by asi dneska byl býval, vypadal Kurt Cobain, a každou hodinu v celou dostávám odpověď. Za malou chvilku přijde zase, dáme si s ním čerstvé zprávy, ty poslední dnešní.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Tomu nějaké dopravní info z Prahy, konkrétně z Prahy 1 z Panské ulice, tam je čerstvá dopravní nehoda, počítejte s ní, pokud tudy jedete nebo chcete jet, to je jedno místo, ozýváte se taky z 303 a 30, krom toho, že to je jazykolom, tak příjezd do Libišan od Pardubic je tam přicpán dopravní nehodou. Křenice v okrese Praha Východ, hlavní ulice přicpáno, vyšetřuje se tam Ťukanec, v Litoměřicích ulice České armády, to je další jedno místo, kde byste měli být velmi opatrní a počítat s tím, že tam asi budou i modré majáky, protože tahle zpráva zrovna je potvrzená i od policie České republiky, to znamená, že jsou páni přímo na místě. Jedete-li v okolí Prahy, tak počítejte, že pražský okruh D0 ve směru Brněnská a Plzeňská stojí v úseku Brněnská Ořech, nebo minimálně pomalu jede, je tam poměrně hustý provoz. V opačném směru od Chrašťan je hustý provoz. Na jižní spojce, no vlastně se zaseknete už někde, řekněme, u Průhonic, tam zpomaluje provoz, není to úplně nehybná kolona, ale je to kolona. A odtamtud vede do Prahy přes Chodov s Pořelovem dolů na jižní spojku, odtud jako souvislá kolona to celé vede až na most a pokračuje to přes Kbelské letiště nahoru do Letňan. Vylepšeno je to nějakými dopravními omezeními a několika Ťukanci. Celý tenhle úsek, pokud tudy chcete projet, tak pojedete v koloně, počítejte s tím. Kdo by si to chtěl zkrátit po průmyslové, nevyhraje, protože ta stojí od Českobrodské tam i zpět, tedy na jednu stranu ke Štěrboholům a takové té mega křižovatce tam, na druhou stranu dolů přes Hloubětín nahoru do Letňan. I tady se tvoří špunt, i tady se tvoří kolona. I tady s tím býťáci počítejte, je to taková zapeklitá věc. Všem šťastnou cestu a pevné nervy.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci, pozor, přichází bonusové týdny Festool. Od 5. října do 11. prosince nakupujte vybrané nářadí Festool. Kabelové frézky Domino, brusky Planex, nové akupřímočaré pily a exoskelet Exoactive. A získáte akušroubovák TXS18 zdarma. Ano, slyšíte správně, kupte akční nářadí a TXS18 je váš. Neváhejte, nabídka platí jen po omezenou dobu. Festool, kvalita, na kterou se můžeš spolehnout. Více informací a podmínky akce na www.festool.cz.
2: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš. Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zataženo až oblačno. Místy se očekává občasný déšť nebo přehánky. Během dopoledne dojde od západu k ustávání srážek. Odpoledne se postupně místy vyjasní. Maximální teploty dosáhnou 18 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Karen Grofová jako jediná ze 6 českých stolních tenistů uspěla na mistrovství Evropy v kvalifikaci dvouher a zajistila si účast v hlavní soutěži. Doplní v ní Lubomíra Jančaříka. Ten měl na šampionátu v Lublani z pozice 25. nasazeného hráče účast v pavouku pro 64 nejlepších mužů jistou. Ministerstvo kultury plánuje přehodnotit rozsah spolupráce s významnými kulturními institucemi a akcemi. Cílem revize je prý nastavit je tak, aby odpovídali prioritám státní kulturní politiky. Nový dokument s tímto názvem přes odpor kulturní obce a odborníků schválila nedávno vláda. Úřad ministra Klempíře chce o nových podmínkách spolupráce jednat třeba s vedením Karlovarského filmového festivalu. Ministerstvo vnitra s policií a dalšími úřady připravuje nový systém, který propojí existující služby ochrany dětí na internetu. Projekt Národní centrum pro ochranu dětí v online prostředí by měl nasměrovat dítě nebo rodiče ke správné pomoci. Tím by mohl vyřešit roztříštěnost služeb a dostupnosti v různých místech a časech. Vizi modelu představilo ministerstvo vnitra ve spolupráci s policií. Americké vozítko Perseverance, které od února 2021 zkoumá Mars, se stalo vozidlem s nejdelší ujetou vzdáleností na jiném vesmírném tělese než Zemi. Na povrchu rudé planety urazil už 45 km 200 metrů. Rover velikosti automobilu překonal dosavadní rekord svého předchůdce Opportunity, který po Mars vyjezdil v letech 2004 až 2018. Oba rovery předčily i vzdálenosti všech vozítek, která kdy operovala na Měsíci. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock na Rádiu Beat.

6 hodin a k tomu 10 minut, skoro 11. To je čas, nejvyšší čas na to, abychom také otevřeli pravidelné další jedno téma tady na Beatu, zvlášť takhle ve všedních dnech, a to je výlet do let 60. Tedy aktuálně za kapelou, které se přezdívalo taky The Pirates, nebo se jí říkalo The Elgins. Kapele, která vznikla v roce 1961, byla spojena s tím tehdy velmi slavným vydavatelstvím Motown. A co je zajímavostí, ona oficiálně funguje do dneška od roku 61. Samozřejmě ne v té původní partě, tam ten výpis muzikantů, který se v téhleté kapele vystřídali, je poměrně dlouhý, je to poměrně logická věc, ale ještě jsem pořád neřekl, jaký je ten hlavní název, jak se téhleté kapele říkalo. A oficiálně si ji říkalo na nahrávkách The Temptations, tak se jmenují. To byla ta muzika, která teď tady na Beatu dohrála. S ní jsme se dostali právě do těch Motownovských let, do těch 60. let k jednomu z velkých hitů. Nebyl rozhodně jediný. My Girl vycházela v roce 64 a byla velmi úspěšnou záležitostí, ale třeba můžeme příště dát Ain't Too Proud to Back, ta je z roku 66, I Wish I Would Rain z roku 67 a spoustu dalších, který ještě se vejdou do Six O'Clock roku a patří mezi ty velké hity kapely Temptations. Tehdy velmi slavné. Tak ta je za námi, John Lennon, to jenom tak shrnu názvem, že jsme ho hráli na začátku s písní Cold Turkey, co k tomu dodat víc, John Lennona zná každý. No a další jedno velké jméno, které přijde, tak je zase pro změnu ohlédnutím za víkendem uplynulým, který byl rock'n'rollům věnován, a tam se i takový James Brown určitě řadí a určitě bychom, i když to není čistý rock'n'roll man, tak našli v jeho diskografii spoustu muziky, která se rock'n'rollem nazvat dá. Třeba možná pro někoho i tahleta Papa's Got a Brand New Bag.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To byly Rolling Stones, kdyby to nikdo nepoznal. Anybody Seen My Baby, za námi je minuta po půl sedmé, chystám Bon Jovi takovou malou chuťovku ještě předtím, než vypukne dnešní večer. To může být Blue Effect s Oldou Veselým, ale než přijde tahle muzika, musí také přijít pravidelný úterní Beatoskop. A to se stane za malou chvíli.

0: Bítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Bítoskopu přeje Pepa Lábus. V dolní stanici kabinové lanovky v Peci pod Sněžkou vznikla multimediální expozice Sněžka 1603. Na ploše přes 170 metrů čtverečních propojuje příběhy, přírodu i historii Krkonoš. Její součástí je přes 4 metry dlouhý plastický model Sněžky s videomappingem, panoramatická projekce přírodních živlů nebo interaktivní hry. Expozice vznikla v prostorách bývalého bystra. Na tvorbě jejího obsahu se podílela také správa Krkonošského národního parku. Její podobu a význam nám přiblíží ředitel společnosti Lanová dráha Sněžka Jiří Špetla.
2: Je to expozice, která přiblížuje vlastně především tu Sněžku jako takovou. Obyčejný návštěvník, když přijede k nám nahoru a sveze se lanovkou, my ho vlastně svezeme jenom na ten cíl, na tu Sněžku, ale za tou cestou nenavnímá všechny ty věci, že Sněžka je opravdu mimořádný bod v Krkonoších se svou historií, přírodou, rychle se měnícími klimatickými podmínkami. A to právě jsme zachytili v této expozici, kde on ještě před cestou na Sněžku navnímá všechny tyhle ty věci, to znamená, že cesta na Sněžku začíná u nás dole v té expozici.
0: Bítoskop.
1: Matematici z Univerzity Palackého v Olomouci se podílejí na vývoji chytrého řízení fotovoltaiky domácností. Systém automaticky rozpozná, kdy je dobré elektřinu z fotovoltaické elektrárny spotřebovat, uložit do baterie nebo dodat do sítě. Lidem má ušetřit peníze a zároveň pomůže stabilnějšímu fungování elektrizační soustavy. Výsledky už výzkumníci zkoušejí na prvních zapojených domácnostech. Univerzitní tým vyvíjí optimalizační metody a modely strojového učení, které budou tvořit rozhodovací část systému. Bítoskop končí, po něm přichází další roková pecka. Na rádiu Beat.
0: Beat u nás. Rádio Beat.

Ano, jak jsem to naťuknul před malou chvílí, tak teď to můžu doťuknout. Blue Effect dohrál tady na beatu, ale myslím si, že pro dnešní den rozhodně ne naposledy, protože po 20. hodině bude právě Blue Effect a dění okolo kapely jednotlivých členů tak tím hlavním tématem, o kterém se tady předpokládám teda. Budeme bavit v rokové zpovědnici, protože vzpomínka na Radima Hladíka má mnoho podob, ať už je to dokument, ať už jsou to koncerty, ať už je to něco další. A jestli o tom někdo něco ví, tak je to zcela určitě Vojta Říha, basák Blue Effectu, který bude hostem Dana Kohouta v rokové zpovědnici dneska od 8 večer. To si určitě nenechte ujít. Už předtím si pokecáme. Už předtím tady bude jiný pořad, a sice Hledáček Jirky Rogla. Po 14 dnech, jak se střídáme, tak je dneska právě Jirka na řadě i se svým milým hostem. A pro mnohé možná ještě docela překvapivým, protože když řeknu, že přijde zpěvačka Eva Burešová, tak věřím tomu, že spousta lidí si ještě nevšimla takového toho jejího rockově metalového přerodu, který je aktuálně velmi čerstvou věcí pod jménem nebo názvem Saja. To se bude probírat v Hledáčku s Jirkou. No a abych završil ty informace o dnešním večeru, tak ještě zmíním taky půlnoční album, a to budou Deep Purple. Jejich deska In Rock z roku 1970 hraje na beatu celá od začátku až do konce těsně před půlnocí.

Co velikví na rádiu Beat. Bohemian Rhapsody je za námi za 3 minuty 7 po 7. Už hledáček, já mám nejvyšší čas tady si rychle zbalit svých pět čvestek, abychom se mohli prostřídat, popřát vám příjemný úterní večer, nechat vás v dobrých rukách milých kolegů a taky ještě milejších hostů. No a říct, že zítra se na vás budu těšit zase ve 14 hodin s další půlkilovkou roku.

0: krásný večer, býťáci, v tuto chvíli už je tu spolu s vámi Jirka Rogl a jsem moc rád, že mé pozvání dnes přijala a už sedí přímo tady naproti mě u nás ve studiu Hrádia Víc zpěvačka, také herečka Eva Saja Burešová. Dobrý den, ahoj Evo.
1: Ahoj, dobrý večer, dobrý den.
0: Já než nechám mluvit především vás, děknu s dovolením, kde se zrodil ten nápad pozvat si vás sem do hledáčku. Měl jsem doma puštěný YouTube, hudební kanál, a zrovna jsem měl chuť na nějakou tu rockovou, metalovou muziku s ženami u mikrofonu a ono to potom, že jo, co si vyberete vy, nabízí to, co by se vám asi tak mohlo líbit, a tak jsem po Spirit Box, Poppy, Arch Enemy, Emily Armstrong, Infected Train, Within Temptation nebo Evanescence najednou slyšel, tam začalo hrát něco, jako co znělo hodně podobně, ale jejhle s českým textem a ono vy, teda pod jménem Saja. Pochválila byste ten algoritmus, zařadil vás do dobré společnosti.
1: No je, my ne, to bych vůbec nečekala, že se tam někdy dostanu teda takhle, ale to je náhodou to podsta, samo. To je krásný, to se mi moc líbí.
0: No jo, teď byla řeč tedy vlastně o té pilotní písni, singlu i klipu Mlč, že jo, a ten si určitě taky pustíme. Ale právě před 4 dny, teď v pátek 9., dnes je 13., jste poslala do světa další píseň, 6 písmen se jmenuje.
1: Ano.
0: A zatímco můj nedávný host, kamarád Michal Skořepa, kterého jste znáte jako kolegu, že? Vydal album s názvem Kdo se bojí, musí do lesa. Vy jste k téhle písně napsala Do lesa se ve tmě nechodí, ani když vám tam holka pozve na rande. No a teď už to rozveďte vy.
1: To je skvělý, že to takhle říkáte, protože jak když jsem psala nějaký to info ohledně téhle písničky, tak jsem tam chtěla zakomponovat právě tu větu od Michala, ale říkala jsem si, že mu to nebudu brát. Michal vlastně i natočil klip k tomu, k tomu singlu. My se známe spoustu let a myslím, že neexistuje člověk, který by mě znal asi víc než on. No ale je to tak, já mám velkou radost, že ta věc je venku, protože i když jsem teda měla trošku problém s tím, jak ji vlastně popsat, protože jak ji vlastně jako popsat, aniž by člověk nevypadal jako blázen, že jo? Prostě já jsem jako chtěla písničku o tom, jak ženská loví chlapy s baseballkou v lese. Přišlo mi to velmi jako super téma a čím jako drzejší slova, čím tvrdší slova použijeme, tak vlastně jsem byla já jako šťastnější. A líbí se mi i ten hudební kontrast v tom, že vlastně ta hudba pod tím opravdu jako hodně, hodně šlape a my jsme to chtěli pěvecky co nejněžnější, aby se člověk vlastně jako vůbec pozastavil, jestli opravdu slyšel správně to, o čem to je. No, mám velkou radost z toho.
0: A tady se píše dokonce, že je to konkrétním seriálem.
1: Jo. Ano, protože to je skvělý seriál, velmi teda postavený na černým humoru. Kontroverzní hodně teda. A mám to strašně ráda, protože je tam velmi dobrý soundtrack. A je tam taková postava, Alastair se jmenuje, který je hodně oblíbený u fanoušků. A někdo, já si nemyslím, že to je úplně oficiální písnička k tomu seriálu, ale myslím si, že to spíš vzniklo nějaký fanouškovský prostě nadšení, z nějakého fanouškovského nadšení. Takže vlastně vznikla jako písnička, jako by to zpíval ten Alastair. A mně se tam hrozně líbilo to, že on si vlastně jako bral nějakýho muže do chaty k sobě a tak to vypadá, že to bude taková jako romantická písnička a nakonec vlastně zavřeli se dveře té chaty, problikl stín a on měl v ruce sekeru a začal vlastně se tam nahánět s ním po lese. Já jsem si říkala, ježiš, to je tak romantický, abych chtěla o tom zpívat taky, akorát nebudu mít sekeru, budu mít baseballku, kterou jsem teda sama vyráběla doma v naší garáži a byly to velmi uklidňující chvíle.
0: Já jsem ji měla na tom, na Instagramu, jo. Umotaná osnatým drátem.
1: Ano, osnatým drátem. Saja. Věřila jsem tam Saja a bylo to skvělý. Bylo super i to, že se nikdo z mýho okolí neptal na to, proč to vlastně mám, proč to dělám, ale všichni už si tak nějak zvykli na to, že prostě nejsem normální, evidentně.
0: No tak v každém případě teď bude mít tahle písnička. Myslím, že bychom s ní mohli začít vlastně u nás premiéru a musíme prozradit, že vy máte taky premiéru, jste na Beatu ještě nebyla nikdy.
1: Nebyla, ale poslouchám vás, takže pro mě to je velká čest, že tady můžu být, moc děkuju za pozvání.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Eva Saja Burešová je dnes mým milým hostem na Beatu a zazněla tu její novotou ještě vonící skladba 6 písmen. A my se k téhle nové muzice ještě za chvíli určitě vrátíme, ale myslím, i když jste o tom už asi povídala mnohokrát, posluchače, býťáky a zvlášť, když jste tu poprvé, by určitě zajímalo, jak byla zažehnuta ta jiskra v tom prvopočátku. Vím, že oba rodiče jsou muzikanti, táta basketarista, sestra měla kapelu. Co se u vás doma poslouchalo, jak moc jste doma tou muzikou žili?
2: Velmi. My jsme poslouchali teda všechno možné. Rodiče nás spíš táhli k tomu soulu a funku a, a jazzu, ale ta tvrdší hudba přišla právě od té sestry, která měla tu kapelu a hrávali věci od Guano Apes a tak, takže já si myslím, že ty první jako vzpomínky na tu tvrdší hudbu byly právě, že skrz Evanescence, skrz Alice in Chains, Children of Bodom a tady tyhle ty jako kapely. A tam já si pamatuju přesně na ten moment, kdy jsem poprvé ucítila pocit, když jsem byla na jejím koncertě, já myslím, že mi bylo takých 7-8 let, a stála jsem v tom davu těch lidí a jak začaly řvát ty kytary a začaly vlastně hrát, tak mi začal vibrovat hrudník. Já myslím, že to každý posluchač jako vašeho rádia zná velmi dobře ten pocit, na kterém se velmi rychle člověk stane závislým. A tam jsem si v tu chvíli říkala, tohle je velmi příjemný a chci to zažívat častěji. A už v té době jsem měla myšlenky, že jednou budu mít kapelu a strašně moc jsem si přála mít nějakou rockovou kapelu, ale já jsem hlasově šla vždycky trošku někam jinam, už tím, že jsem studovala operu, tak nechtěla jsem teda mít jako projekt něco jako Nightwish, to mě moc jako nelákalo. Ale myslela jsem si, že prostě jako na to člověk musí mít ten hlas a že se jako musí s tím narodit. Netušila jsem, že se ty věci dají, ty techniky jako některý i naučit. Nebo se spíš jako přestat bát, zařvat. No takže vlastně teprve teď po těch několika letech si to plním, ale ta hudba tam, ta tvrdá byla vždycky. A doteď to tak vlastně mám, že když je mi smutno, nebo když potřebuju vypnout hlavu, potřebuju se uklidnit, tak si dávám věci z našeho nebo z mýho playlistu, kde to je z 90% tvrdší hudba.
1: Jste zmínila ty Nightwish, tam oni pak vlastně od té operní, od toho operního zpěvu ustoupili se změnama zpěvaček a pak tam byl kontrast toho mužského hlasu Marka Hietaly, že jo, nádherný. Takže,
2: to je pravda, ale vždycky, když jsem někomu řekla, nebo když jsem jej doptal, proč jsem nedělala tvrdší hudbu dřív a já jsem vlastně mluvila o té opeře, tak mi řekli, ale teď přece Nightwish, teď přece teda se říkala jako, jo, ale mě spíš možná takový ten, to nakopnutí k tomu, to začít dělat byla Evanescence a Sleep Token, který vlastně jako taky to nemají postavený.
1: Já jsem zrovna chtěl zmínit. To je dobrá kapela. Jinak Evanescence vydali teďka novou desku. A to je docela se jim to povedlo.
2: Já jsem nadšená. Já jsem teda jako četla různý kritiky na to, ale já jsem se vlastně vrátila zpátky do těch 13, 14. Pro mě se tam nic moc vlastně nezměnilo a naopak si myslím, že je fajn, že si vlastně drží pořád ten stejný zvuk, na který jsme všichni zvyklí. A viděla jsem i záznam, bohužel jsem na tom nebyla samozřejmě živě, ale viděla jsem záznam, když zpívali právě i z Popy a se zpěvačkou ze Spirit Box a bylo to jako skvělý prostě.
1: Tak oni jsou Popy a s tou zpěvačkou ze Spirit Boxu mají i společnou jednu písničku.
2: Právě,
1: a teď jeli turné, já jsem se i tak říkal do Berlína, že bych zajel by Evanescence, Popy. A právě ta Popy, že jo, pak i hostovala v tom bloku Evanescence.
2: Já jsem Popy viděla naživo, to bylo fajn. Evanescence jsem neviděla bohužel naživo a Spirit Box teďka tady byly, ale já jsem ten večer hrála.
1: To bylo v Karlíně.
2: No, to mě mrzí hodně, protože jsem viděla ty záznamy z toho, ale já jsem prostě hrála taky, takže jsem nemohla tam být, no.
1: A to je zajímavý tenhle vlastně typ kapel, zrovna ten Spirit Box a to, že teď má takový jako, já nechci jako reunion, ale že teď je jich hodně a já si třeba myslím, ale možná je to jenom můj názor, že hodně tomu pomohlo to, že ty Linkin Park vzali tu Emily Armstrong a že tím vlastně se i k tomu mainstreamovému publiku víc dostal tenhle
2: to styl. Je možný, já jsem hlavně za to ráda.
1: No jasně, no.
2: Protože se to dostává i k lidem, kteří třeba moc jako tvrdší hudbu neposlouchají, nebo neposlouchali, nebo měli prostě zažitý nějaký jako předsudky o tom, co je metal a není metal. A teď si myslím, že i tím, jak se to hodně kombinuje s tou elektronickou hudbou, nebo i s jinými žánry, že jo, já znám jednu kapelu, která má prostě country metal a je to prostě super. A myslím si, že to je hrozně jako fajn, že vlastně proč jako nedat triky tady do nějakého jiného žánru, že jo? Jako, nejsem úplně ten zastánce, že by to tak nemělo být. Hmm. Takže vlastně fakt, že to ukazuje tu hudbu i lidem, kteří třeba by si to jako nepustili, nebo by se to báli pustit, protože prostě mají nějaký předsudky o tom žánru, že jo?
1: No v tomhle třeba je dobrá Lady Gaga, já jsem na ní byl v loni teda v Berlíně se podívat a ta, kromě toho, že to Mayhem, to je vlastně taneční album nebo tak, ale kromě toho, že ho zpívala jazz a swing, hrála s Metallicou, že jo, tím udělala pro metalovou muziku asi hodně a nosí tričko Iron Maiden, je faninka, že jo, a tím vlastně najednou ti její fanoušci se jim otevřela tahle muzika, já si tohle hrozně cením, no, že když někdo jakhle multižánrový.
2: Já si myslím, že to je fajn a třeba já to ani tak nedokážu mít, nebo nedokážu si představit, že bych třeba celý život měla dělat jenom jednu věc nebo jenom jeden žánr a přirovnala bych to asi jako k vaření, že když je někdo jako šéf kuchař, tak taky to není tak, že vaří celý měsíc jenom svíčkovou, že jo, ale zkouší prostě různý chutě dohromady a většinou to udělá jako skvělou parádu. Já si myslím, že to je fajn se posouvat, zkoušet jiné žánry, objevovat prostě, co mu zrovna v tu chvíli jako sedne. A myslím si, že takové to propojení různých jako zpěváků z jiného žánru, z nějakou kapelu z jiného žánru, to tady bylo vždycky a je to vlastně jako velmi příjemné to vidět. Já jsem třeba viděla teďka, když byl zpěvák z kapely Korn, tak vlastně měl koncert nádherný s Filharmonií a to bylo vlastně nádherný, protože ty jeho písničky najednou zazněly úplně jinak, což samozřejmě není žádná novinka, jo, že se jako tvrdší zpěváci propojují s Filharmonií, je to nádherný, abych se tak jednou moc přála. A vlastně tu písničku pak uslyšíte úplně jako v jiný emoci a je to vlastně moc hezký. Já mám z tohohle radost.
1: A taky se poznala, jak je napsaná ta písnička. Že?
2: Přesně, to jsme se právě přesně o tom bavili i ve studiu, že dobrá metalová písnička se prostě pozná tak, že se dá zahrát i krásně u táboráku s kytarou. Jako. To je prostě super.
1: No tak zrovna třeba ty, jste zmínil ty grungeový kapely a přece jak byly ty unplugged koncerty, tak jak Alice in Chains, přesně, tak Nirvana, všechno to najednou znělo normálně dobře.
2: A když půjdeme k nám do Čech, tak si můžeme říct i Modium, když byli ve Spirále, no, jasně, že jo, ve tak Spirále, to bylo prostě taky nádherný, no.
1: To jsou máme krásný oslí můstky ze Spirály, pak se můžeme dostat k Ježíšovi, ale
2: úplně, jo. Proč ne? Přesně tak.
1: Tak třeba za chvíli, teď bych dal nějakou muziku a teď je teda otázka, co dáme, že, protože u mě vždycky host vybírá, jste tu muziku vybírá host, to jste vy. Tak co to bude? Buď to něco vašeho, nebo něco, co máte ráda, mě to celkem je.
2: Tak jsme se bavili o těch Sleep Token, tak nepustíme si je.
1: No tak jo, tak je tam dáme. Tak a nějakou konkrétní písničku?
2: Já mám ráda Rain od nich, tak můžeme si pustit Rain.
1: Dobře.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Eva Saja Burešová vybrala tuhle krásnou muziku a je mým hostem na Rádiu Beat. A já se musím přiznat, že kromě toho, že mi přišlo fajn představit tu posluchačům vaší novou muziku, nové, ne snad úplně alter ego, ale zkrátka tu novou tvář Saju, zaujaly mě ty postřehy, nebo to, jak glosujete, komentujete různý životní situace na sociálních sítích a kromě těch třeba vtipných, výstižných, jste tam měla taky moc hezké a dojemné vyznání muzikantovi, který nás bohužel nedávno opustil. Glenn Hansard, to je to jméno. On pro vás asi hodně znamenal, že jo?
2: No, znamenal. A my jsme se o tom nedávno bavili s mým kolegou Honzou Broškem, protože on mi zase říkal, že neexistuje den, kdyby si ho nepustil. A já ho mám jako spojený s různýma... s různými fázemi mého života, toho Glena. A samozřejmě nebudu lhát, já jsem se s ním seznámila až po filmu Once vlastně, no. Tam jsem se vlastně jako dostala k té jeho hudbě. A já mám prostě ráda, když někdo tu hudbu tolik neřeší a zpívá opravdu jako čistě ze srdce a já si myslím, že kdokoliv do jeho hudbu slyší, tak prostě slyší ty čisté emoce a v tu chvíli je právě úplně jedno, jestli tomu textu rozumí nebo ne, ale všichni si prostě vybavíme nějakou, nevím, nějakou věc ze svého života nebo nějaký moment ve svém životě a ta hudba jeho to prostě nějak jako nějak to jako rezonuje prostě s náma, když to jako slyším. Já jsem nikdy v životě ho nepotkala osobně, abychom se mohli pobavit. Hmm. A to jsou potom takový ty momenty, které nás jako mrzí. Ne, že by to nešlo, ale já jsem se prostě styděla za ním jít. Potkala jsem ho jednou a pamatuju si, že jsem říkala, že to je něco v tom smyslu, že kdo žije v Praze, tak musí jako aspoň jednou za život potkat Glena, protože prostě ta možnost tady jako byla. On velmi rád samozřejmě chodil za tou hudbou, velmi rád podporoval muzikanty, tak mi trošku mrzí, že jsem to neudělala. Ale ten den, když jsem se to dozvěděla, tak jako všichni ostatní jsem prostě si do uší dala jeho věci a poslouchala jsem to. Mi totiž vždycky připomínal mýho tátu. Já nevím proč, jestli tím, jak jako vypadal, tak můj táta vypadal podobně, když byl mladý, i tak se jako tvářil, když zpíval, tak jsem si na něj nějak jako udělala trošičku větší prostě, nebo ten vztah jsem prostě měla k němu jako hlubší, nejen v té hudbě. Takových momentů je prostě, je to škoda, když se tohle stane, no.
1: Já jsem si právě vzpomněl, říkali Indiáni, že člověk žije tak dlouho, dokud někdo vypráví jeho příběh a tak jsem chtěl takhle vzpomenout, protože já jsem ho měl taky moc rád a občas ho tady i pouštíme.
2: To je dobře, moc dobře.
1: Mě vždycky jinak, když tady mám hosty, což jsou většinou jsou to přátelé z hudební branže, ale nemusí být jenom z hudební, tak mě zajímá, z jakých kořenů vždycky pak ta osobnost, nejen mých hostů, ale vůbec právě těch muzikantů, umělců osobností vyvěrá. U vás je to třeba ten jazz a blues v dětství, pak jste chtěla studovat operu, jde vám muzikálový zpívání, v talentu jste vystihla Beyoncé, že jo? A i když teď tíhnete právě k té tvrdší metalový nebo metalcoreový dokonce muzice, tak já myslím, že i tam se to všechno zúročí, nemyslíte?
2: No, stoprocentně, protože odspívat třeba jako koncert hodinový a to chce, jako v tomhle tom žánru si myslím, že to chce mít opravdu jako ten hlas silný a umět ho používat. Samozřejmě na začátku asi člověk může být pankáč a prostě ten hlas používat, takže prostě řve a ty emoce jsou silnější než ta technika, ale když se třeba podíváme na zpěváka z Metaliky, který vlastně sám, já nevím, to byl takový dokument, když já jsem se na to koukala, už si upřímně nespomenu, jak se ten dokument jmenoval, ale on tam právě taky začal pak chodit na hodiny zpěvu, že jo, a v tom dokumentu o tom mluvil, protože prostě ten hlas odcházel věkem a je fajn prostě vědět, jak ten hlas funguje. Protože ty koncerty jsou náročné, Vašek Noit Bárta vlastně taky přestal jako, jsme se o tom bavili několikrát, když přestal s alkoholem a s kouřením a takhle, tak vlastně sám říkal, že ty hlasivky jsou prostě silnější a že to vydrží víc. Takže myslím si, že naopak člověk se o ten hlas tak trošku musí starat víc, aby to jako zvládl. Já ještě vlastně nemůžu mluvit, nemám takovouhle zkušenost, protože byť samozřejmě ty naše koncerty nejsou žádná čistá popina, měli jsme to spíš takový poprokový, tak a taky samozřejmě jsou to těžké písničky vysoko a tak, ale vlastně jsem ještě jako nemohla zažít to až bude Saja před lidma stát a zpívat tyhle ty věci. A tím, že se vlastně jako sama teďka učím ty extrémnější vokální techniky a ráda bych je časem používala, tak si myslím, že to určitě bude náročnější, než tady jako zpívat. Já nevím, já samozřejmě zpívám od středy do neděle v divadle a máme koncerty a tak, ale pořád to není ta technika, kterou bych tam ráda jako zapojila časem, že jo. Hmm. Náročný to bude určitě.
1: No ale ten základ máte dobrý. No tam třeba je, že u Arch Enemy, nedávno od nich odešla, že jo, Alisa Whiteglass a ta teď zpívá čistě a taky jako krásně vidět, že má ten základ a má na čem stavět. Když já si třeba nemyslím, že je nutný tím growlingem zpívat nebo tak, ale na druhou stranu.
2: Nutný to není. Vám to půjde, a jsem velmi ráda, že to říkáte, protože když vlastně vyšlo Mlč, tak samozřejmě několik lidí psalo takový ty reakce, nebo měli takový ty reakce, jakože když metal, tak by se mělo řvát. A já si to upřímně nemyslím, protože každý člověk, který poslouchá metal, tak ví, že není potřeba vždycky jenom řvát. A když se podíváme na nějakého zakladatele heavy metalu, třeba Ozzyho, který taky nepoužíval tyhle ty techniky a vlastně ta síla tam byla, i tajemnost v některých věcech, tak já si myslím, že to není potřeba. Ale já bych si to jednou moc přála. A protože mně se to líbí, já to sama poslouchám, když poslouchám některé kapely, a tak se mně líbí, když zařvou, když použijou nějaký fry scream nebo ten growl, tak mně se to prostě strašně líbí a ráda bych se tam jednou dostala. Ale je pravda, že to člověk opravdu musí nacvičit, že to není jenom o tom, že se rozhodne to dělat, ale ten sval na to připravit, protože já jsem tu techniku nějak jako pochopila, protože se to učím už nějakou dobu, ale to tělo si na to ještě nezvyklo, takže já když jako řvu na těch hodinách, tak pak odcházím a vím, že jako odcházím ze studia nebo z té hodiny a vím, že prostě jako teď bych třeba jako nemohla jít zpívat na jeviště, prostě, že jako ještě ty hlasivky na to nejsou připraveny. A zase na druhou stranu, nechci dělat takový to, že ve studiu teďka budu řvát a nahraju písničku, aby lidi věděli, že to teda jako hrozně umím v uvozovkách, abych pak vyšla na pódium, na festiáku a neuměla to. To by bylo prostě blbý. Já nechci dávat lidem něco, co neumím ještě, ale zároveň samozřejmě připravuju na to, hele, jednou bych to chtěla dělat, teď to ale ještě dělat neumím a nebudu si hrát na něco, co ještě jako nejsem, takže dejte mi čas, já ale budu vydávat, protože vydávat chci, takže zatím prostě dostanete tady styl Evanescence a jednou třeba budu znít jako Ginger, to nikdy nevím.
1: Máme dvě písničky z toho a bude to teda celý album teďka.
2: Ano.
1: A budete to jako postupně pojedný, anebo třeba dvě a pak celý, nebo jak to, jak
2: Já
1: to bude?
2: Já si myslím, že do konce roku by mohly vyjít ještě dvě a než vyjde album, tak si myslím, že takový jako venku budou třeba pět věcí by mohly být venku.
1: Jo, Peter Gabriel to poslední dělal vždycky při úplnku, pustil jednu písničku a na konci to teda na konci jako celou desku. A byl tu teď před váma z Českého srdce Michal Schembauer. On říkal, my jsme Kelti, jak bychom mohli jednou vždycky na slunovrat, jednou za půl roku.
2: To je super.
1: Aby se z toho dožil.
2: No, víte co, já mám spíš jako takovou radost z toho, že to prostě, já bych možná půjdu, nebo ráda bych šla stylem Beatles. Takže častěji budu ty věci dávat ven. A hlavně já jako mám ještě tolik věcí, tolik témat, o kterých chci psát, že i to, že jsme si řekli, že na desce bude, já nevím, třeba nějakých 12-13 věcí, tak já mám jako mnohem víc v hlavě, co bych chtěla jako vydávat. Takže si ani nemyslím, že by to bylo tak, že třeba vydám albuma za dva roky další, že bych chtěla vydávat jako častěji.
1: Tak Beatles, nebo vůbec v těch sedmdesátkách třeba byly některý alba Led Zeppelin 2 v jednom roce, nebo Uriah Heep, že oni byli kratší o trošku, ale nicméně to ještě tolik nebylo vymyšlenýho, to se vymýšlelo. Pak teda oni k tomu ještě měli nějaký ty pomocný prostředky, tak to už...
2: Jako myslíte ty nelegální pomocný prostředky?
1: No, nějaký asi, jo.
2: Jo, tak tohle nevím o mě teda, ale já mám knihu od McCartneyho, kde jsou ty jeho texty všechny. Je pravda, že on teda psal úplně jako o všem. A taky to všechno potom jako vydával, ale teď jsem se koukala na dokument o něm, Man on the Run se to jmenuje, krásný dokument. A já si tak trošičku troufnu v něčem říct, že psát anglicky je jednodušší pro mě, alespoň je to prostě jednodušší. Je to zpěvnější a člověk opravdu i velmi jako větu, která by zněla jako patos, prostě může jako napsat a zní to vlastně krásně v té češtině. se to samozřejmě taky dá jako vydat, jo,
1: ale slovenština to... je lepší než čeština, to si myslím.
2: Jo, jo, tak já bych mohla zkusit něco napsat ten slovenštinu. Já spíš si říkám, že třeba jako mám spoustu takových těch šuplíkovek v angličtině a když chci pak napsat o tom stejném tématu v té češtině, tak už to je takový jako patos, který prostě by zněl dobře možná před 20 lety, anebo by to prostě bylo jako žánrově pro kapely, které jsou třeba generačně trošku jinde než jsem já. Já se snažím prostě to jako nějak pořád najít ten jazyk jako uprostřed. No není to jednoduchý, ale je to zábavný a mě to těší.
1: To tak jasně. Tak dáme zase nějakou muziku, ať tam to odsejpá.
2: Co kdybychom dali toho Glena teda?
1: Dáme Glena a nějakou jeho přímo, nebo Swans dáme?
2: Já bych dala asi Star. Star, tak tohle je krásná věc.
1: No tak jo.
2: Tak jo.

0: Radio Beat.
1: Eva Saja Burešová je mým hostem na Beatu. Teď jsme vzpomněli na skvělého Glena Hansarda, který bohužel velice předčasně odešel. No a my navážeme na tu vaší muziku, i když myslím, že asi nikdo, pokud nejde teda přímo o revival, nechce znít přesně jako někdo konkrétní, aby se říkalo, to jsou čeští Iron Maiden, to je česká popy. Každý chce být aspoň do jisté míry originální, ale přece jenom, co je v téhle nový tvorbě vaší největší inspirací, napadly mě a jste to potvrdila, ty Sleep Token a možná ještě někdo?
2: Ne. Je to, podle mě, nebo takhle, ty Sleep Token pro mě byly spíš takový nakopávači v tom, že jsem si řekla, že fakt jako to chci dělat, protože ten Vessel nemá klasický prostě vyřvaný jako hlas, nebo nepoužívá prostě nějaký tvrdší techniky, hodně má soulové zpěvy, má hodně harmonických jako, nebo spíš má jako hodně vokálů, což jsou velmi jako harmonický, že taky to úplně jako nevidím u každé metalové kapely. Takže jsem si, a taky to je žánrově takový, jo, že mají některé věci, prostě dělají covery a pak mají jako to hodně tvrdou věc. Takže spíš to bylo pro mě takový, jo, tohle chci dělat, protože vlastně proč bych jako nemohla on to dělat taky. A co se týče inspirace jako v té hudbě, já nemyslím si, že bychom kdokoliv, jako, ať už jako Filip Vlček, který je producent, nebo s textařími, že bychom jako něco, chtěli bychom znít jako to a to. Já si spíš myslím, že to je o tom, že my si prostě řekneme, sedíme se ve studiu, řekneme si, hele, chceme mít prostě, aby to mělo takovou a takovou náladu. A já mám třeba hodně ráda, když jsou tam hodně divný zvuky, ruchy, nemám moc ráda pozitivní akordy, takže vždycky, když mi tam kluci nějakou naději akordovou dají, tak já to okamžitě smetu ze stolu, že tady žádná naděje nebude. Mám jako ráda spíš, když jsou ty věci hodně jako depresivní a melancholický. A spíš je to o tom, že když Filip něco vytvoří a natočí, tak já mu třeba jenom řeknu, hele, pojďme to ještě víc s pominutím zprasit prostě. A jako lidi si podle mě spíš rádi tady tyhle ty škatulky dělají. Já vím, já jsem četla něco, že česká popy, ale podle mě to je jako nesmysl. Jediný, co máme společného, je to, že jsme obě holky, protože popy má za mě v těch jemných jako částech mnohem jemnější hlas než já a zase používá tu nějakou to screamo, který já zase nepoužívám, takže možná máme společné ještě to, že jsme třeba přešli žánrově, že ona taky dělala hodně jako, ona dělala teda velmi jako čistý pop, ale vlastně přešla do toho metalu, takže to můžeme mít společné.

0: ale já jsem třeba spíš, když jsem poslouchala Amiru Elfeky, doufám, že to vyslovuju správně, to je taky zpěvačka, která má třeba úžasný feat z Architects, s kapelou, tak to by mě třeba bavilo to přirovnání víc, co se týče těch ženských, protože ona taky, ona zpívá jako velmi jemně, prostě žádnou jako extrémnější techniku nepoužívá, má hodně featů spíš jako s nějakými mužskými lídry, kteří tam prostě jako řvou v uvozovkách za ní. Takže já, když mi třeba někdo napsal, hele, tohle zní jako tohle a tohle zní jako český tohle a tohle, tak já spíš říkám, hele, ne, tohle je prostě Saja, tohle jsme my. A je fajn samozřejmě, že to někdo přirovná k, to, k takovému žánru nebo k nějaký takový kapele. Vím, že tam hodně psali ty Infected Rain, ale...
1: Tam je ta Lena Shikohen, že jo?
0: To jako, taková... vlastně to v člověku samozřejmě zalichotí,
1: a to
0: že?
1: Je dobrá, má dobrý instač.
0: Jo, no to nevím, musím se podívat.
1: Vtipná, je hodně potetovaná, má dready.
0: To se mi líbí, no.
1: A někdy na zelenou. A,
0: to je skvělý.
1: A tak, no. Mimochodem, když jsem zmínil ty Iron Maiden, tak vy jste... Konkrétně Bruce Dickens naspíval v tom Tvoje tvář má známý hlas, že?
0: Jo, to bylo.
1: A to bylo dobrý, ne?
0: Já si myslím, že vlastně jo, dokonce mi někdo, nevím, kdo to byl, psal. V té době já jsem totiž měla koncert ten večer, takže já jsem to neviděla. A pak mi jenom chodilo strašně moc zpráv a jakože nějaký reakce na to. A někdo mi psal, že jeho táta je obrovský fanoušek Iron Maiden. A že když se dozvěděl, že bude Burešová tady jako dělat prostě Dickinsona, tak odešel z místnosti, aby se hned vrátil, jakože to vlastně vůbec není špatný. Takže já jsem za to byla ráda. U nás je to takový jako rodinný for, který už jako traduje velmi často, že maminka dělala prostě Iron Maiden. A, ale je pravda, že... se za to jako nestydím. Že co se týče třeba tý masky, tak jakože dobře víme, že tam mohly být nějaký jako asi trošku jiný jako věci, ale když si to poslechne člověk jenom jako audio, tak si myslím, že to vlastně jako tak špatný není. Ale pamatuju si na ty nervy teda, který jsem měla, protože já jsem věděla, že určitě nějakou rockovou kapelu mít budu, protože ty žánry se tam samozřejmě střídaly a trošku jsem se modlila, abych měla Guano Apes. Ale pak, když jsem teda dostala ty Iron Maiden a ještě tuhle tu věc, tak jsem si říkala, pro boha, jak to můžu zvládnout, protože on tam vlastně jenom řve od začátku do konce používá prostě chraplák a že to ani nebylo melodický, krom refrénu, že jo, tam prostě...
1: Tam recituje u těch
0: indiánech a to... Přesně.
1: A tam to zase ten refrén, to mi říkal, to tehdy, když to vydali, tak kamarád říkal, že to, jak, že kdyby to zpíval Karel Gott, tak by to mohl být Karel Gott.
0: No,
1: ano,
0: je to vlastně velmi, velmi kantilénovský. Ale já jsem to poprvé, já jsem se tak strašlivě styděla sama před sebou vůbec to jako zkusit, protože do té doby jsem ten chrapák v životě nepoužívala, že jo. Že jsem to vlastně jako natvrdo dala až těsně před generálkou na záchodě. Jsem se zavřela, říkala jsem si, a teď už budeš muset, protože za chvilku jdeš na tu stage. Tam bude čekat režisér a všichni, jak to jako teda zazní. A buď se stane to, že ty se budeš tak strašně stydět, že se strapníš, že bude to prostě fakt blbý. A nebo to prostě zkus, jestli zařveš aspoň nějak. Takže poprvé jsem zařvala na tom záchodě, říkala jsem si, jo, tak možná to dám. A byla jsem na sebe hrozně pyšná, ale pamatuju si, že potom mě bylo strašlivý vedro, byla jsem z toho úplně vlastně hotová, jak to bylo jako diskomfortní pro mě, protože úplně něco jiného, že jo, tam když jsem zpívala nějaký jako Jennifer Hudson a takhle, tak to byly věci, které už mám v šuplíku, že jo, ale to bylo fakt něco úplně jiného. Takže jsem byla z toho úplně hotová. A vím, že dokonce to po mně chtěli, já jsem měla koncert minulý rok na Slovensku a zrovna byli Iron Maiden u nás. Takže to tam po mně někdo chtěl, ať to jako zkusím, ať dám nějaký Iron Maiden, tak jsem tam kousiček dala. Ale jako myslím si, že se za tohle nemusím stydět.
1: Jo, já myslím, že dobrý. Tak a já zase na chvíli lehce změním téma, už jsme to nakousli. Moji přátelé i posluchači o mně vědí, že jsem, neřekl bych snad odborník, ale v každém případě velký fanda rockové opery Jesus Christ Superstar. Slyšel jsem ji a viděl mnoha a mnoha nastudováních, naposledy teď před pár týdny na londýnském West Endu. No a tak musím využít toho, že vás tu mám. Jaké to je být, pokud se nemýlím 16 let s jeho součástí, navíc ve vysněné roli mnoha zpěvaček Máří Magdaleny.
0: No je to krásné, já to mám spojené samozřejmě s více věcma, protože Jesus Christ Superstar byl první muzikál, se kterým jsem začínala, nebo ve kterém jsem začínala v Hudebním divadle Karlín. Bylo mi tam 16 a oslavila jsem na jevišti i 17. narozeniny. Tam jsem teda začínala jako taneční kampany a teď po těch letech už hraju Máří Magdalenu. A je to krásný, myslím si, že v něčem je to taková role... která je vděčná, protože vlastně člověk zná ty písně, že jo, a tak nějak jako sympatizuje s tou postavou, protože prožívá ten příběh s tím Ježíšem. Ale možná se může i zdát, že to je jako jednoduchá role, která prostě má jednu písničku na konci a potom na konci druhou. Ale emočně je to třeba pro mě jedno z nejtěžších představení, protože je to i tím, že jsem věřící samozřejmě, tak je to pro mě jako náročný tam to prožívat, ten příběh pořád a pořád dokola. Vašek Nojt, který hraje vlastně teďka už Ježíše, to hraje velmi, velmi hezky. Takže člověk se velmi rychle dostane do toho příběhu a zapomene, že je jenom herec, ale vlastně prožívá to znovu. Je to velmi emotivní. A jsou tam momenty v druhé půlce, když už Tamáří vlastně jenom křičí a pláče a mám vždycky po tom představení ještě nějakou dobu jako temno v hlavě, protože ne, že bych měla temné myšlenky, ale spíš jsem jako pod takovou divnou mlhou, protože je to prostě krásný příběh a ta hudba je nádherná, nádherná. Miluju tu originální verzi. Moje maminka má dokonce i tu desku originální v té době, když to vyšlo. Ano, ano. Mimochodem, viděla jsem záznam, když to zpívali, kolik mu bylo, 70, 80, prostě, když to zpíval ještě na nějakém představení a to bylo jako neskutečný prostě.
1: Ale to byl záznam. Spíš Ted Neely, co zpíval tedy, film.
0: Jo, já jsem měla v hlavě film a vy jste myslel ten originální původní audio záznam.
1: No, originální deska je s Jelenem Gelenem z Deep Purple.
0: Jo, to je pravda.
1: Že on měl turné z Deep Purple, tak nemohl.
0: Ano, to je pravda. Já jsem v hlavě měla ten muzikál.
1: Ne,
0: Ted Neely, toho jsem myslela, ten, co spí, tak tomu bylo asi 80, když měli tu divadelní verzi a to bylo neskutečný, tam stáli prostě lidi, kteří měli, já nevím, 18, 19 zákulisí, že jo, a plakali. Jo, tak v roli toho Ježíše se vystřídalo spoustu úžasných rockových zpěváků, že jo, to je jako... No, nádherná a píseň Getsemani, to je jako nádherná věc, tam se hodně ukáže ten zpěvák. Klas
1: kouška.
0: No, to jo teda, ale já si myslím, že ten příběh je tam vlastně napsaný moc hezky a můj syn ho viděl poprvé minulý rok a vlastně díky tomu jako představení chtěl vědět o tom příběhu víc, o tom celkově vlastně o Bibli, takže já si myslím, že to je jako...
1: krásný příběh, že jo, tam je jako spousta těch vztahových věcí a tam je to, jsem se říkal, jeden z nejkrásnějších příběhů lidstva. A když jste se tu roli učila, inspirovala jste se některou právě s tou zahraniční představitelkou, ať tou původní Yvonne Elliman nebo Bárou Bazikovou, nebo to zpíváte prostě po svém nějak?
0: Po svým asi, no. Já si myslím, že člověk, když přijde do divadla, tak by měl od každé alternace dostat něco nového. Takže se snažím tam jako dávat od sebe něco, ale je pravda, že já jsem na této písničce pracovala už v prváku na konzervatoři s mojí profesorkou tehdejší Janou Slavatovou. A tam jsme ji rozebírali, jako kde přidat na intenzitě a kdy nakonec, kdy ubírat. A je pravda, že já tam v hlavě asi tak jako... silně už zakořeněný nějak, že vlastně pořád používám ten stejný rozbor, který jsme rozebírali mi před těmi několika lety. Takže asi není tam žádná inspirace od nikoho jiného.
1: Schválně, nakolik Ježíšu už jste plýtvala mastní vonou, jak zpívá Jidáš?
0: Já myslím, že jenom na dvou teda. Já jsem hrála s Kamilem, hrála jsem s Vaškem a když hrál Michal Skořepa Ježíše, tak já jsem v té době dělala ještě kampeny. A teďka, když občas zaskočí, tak si myslím, že jsem nehrála s ním ani jednou, že jsme se bohužel
1: nepotkali.
0: To jsem
1: tam teď byl, jak byly Velikonoce, tak jsem byl tady v rádiu do dvou a on to najednou měl na Facebooku nebo na Instagramu, že dneska zaskakuju za Nojda, je nemocnej. Tak jsem si koupil lístek a šel jsem se od těch tří na něj podívat.
0: To myslím hrála Dašenka.
1: A to byla Daša, no.
0: To není,
1: ale byl dobrý, no. Jako. A on je mu hlavně fyzicky podobný, že?
0: Jo, já si pamatuju, když jsme vlastně před tím 16 lety, nebo jak to bylo, když vlastně vyšlo obsazení, tak Michal hrál Ježíše a Jidáše hrál Viktor Dyk. A na těch fotkách to bylo vlastně jako neskutečný, protože oni dva vedle sebe, no to úplně člověk si říkal, ano, takhle to prostě správně, jako takhle to přesně vypadá. Ne asi úplně biblicky, ale podle takových těch, jakože modrý oči, světlý vlasy, to vypadalo vlastně jako skvěle. A já už jsem vlastně dlouho toho Míšu neslyšela, ale koho jsem slyšela zpívat, to byl Dan Barta naposledy, ale to byl Heavens on Their Mind.
1: No, on v té spirále spíval většinou Jidáše, ale občas i Ježíše. To jsem právě, já jsem pořád to chtěl vidět, aby zpíval i toho Ježíše, tak jsem, a teď nám to vždycky nechtěli říct, u té pokladny to nesměli říkat, tak jsme to nějak přes ty kluky, co zpívali v kampeny, tak jsem to zjistil.
0: No my jsme hodně jezdívali s Danem koncerty s Otou Balážem, že jo? A vlastně občas ještě jako pořád jezdíme a tam Dan občas právě zpívá Getsemani a je to... Prostě a tak jako takhle. Myslím, že každá možnost slyšet Dana a Bartu zpívat naživo je prostě fantastická, že jo? Já mám takovou radost, že žiju ve světě, kde se mnou žije Dan Barta a můžu ho občas slyšet naživo.
1: A když jste zmínila Bala, že jste zpívala na těch jeho šedesátinách, myslím, skoček, ne?
0: Nebo, Memory, ano, to já jsem byla těhotná už týden podle mě před prasknutím a bylo to teda hodně náročné to ustát a udejchat. Ale máme s Otou taky velkou dlouhou minulost, protože on vlastně mával, že jo, toho prvního Ježíše v Karlíně ještě, tak tam jsme se potkali a potom mi vlastně umožnil několikrát vystupovat s orchestrem nebo s jeho kapelou a doteďka občas jako s ním hostuju někde a je to vždycky jako moc fajn. I v tom, že vlastně můžu díky němu se seznámit s lidma, jako je Michal Pavlíček, nebo teďka ta Tereska Barešová, která s ním vlastně jako vystupuje, která je naprosto jako fenomenální. Já prostě miluju ten její ječák, ona je fakt jako skvělá. Je to vlastně moc jako moc pěkný a s Barčou Basíkovou samozřejmě taky, že jo. Vždycky Dan, většinou je tam Dan Barta, Barča Basíková, Michal Pavlíček, já a Tereska.
1: A Tereza Barešová teď zrovna to bylo ve středu hrála a s tím s Jirkou Rambouskem, s kytaristou hráli na ježáku, jen tak jako, fakt. Že no, venku.
0: Ale ona je fakt skvělá, Jirka samozřejmě taky.
1: No, no tak tady je úplně, to je ten zázrak, nebo tak něco, ne? A on ještě takový jako milej hrozně. On tady už u mě byl dvakrát, jsme se domluvali po třetí, že když přijde, že by zahrál. No, on občas tady někdo hraje na život třeba, když...
0: To je super.
1: Teď zrovna tu měl ten Michal Šembover Buzuki, že jsem říkal, vem kytaru, on přijde z Buzuki. A hrál tady Zeppeliny a to dobrý. Když se ještě vrátím teda do toho Karlína, tam, když vlastně to je taky trošku metalový, protože tam hrajete Beetlejuice a to je v takový ten Bartnovská taková ta estetika.
0: Jo, Beetlejuice je úlet a já si to hrozně užívám, protože já tam hraju Barbaru Maitlandovou, vlastně ta paní, co zemře hned na začátku a pak je mrtvá celý představení. A my jsme tam propašovali pár jako tvrdších právě tady těch jako momentů té Barbary, protože ona jinak je to taková ta jako... typická taková ta jako americká manželka, prostě jo, všechno jako připravený, ale vlastně nic moc jako, žádný riziko, nic riskantního nedělá, prostě ona si dělá ty keramický nějaký džbány a do rizika nejde a vlastně ta smrt jí tak trošku jako v uvozovkách naučí žít. Ale propašovali jsme tam některé jako momenty, kdy jí jako přepne a použije tam nějaký chraplák nebo i ten nějaký graul a je to vlastně super vtipný a přijde mi to hrozně jako mile. Teď jak vlastně po té saje ty lidi tady ty momenty vnímají trošku jinak, takže už předtím vlastně jsem tam nějak zagraulovala nebo se tam zařvala v pohodě reakce a teďka už jenom po té větě se lidi roztleskají a chodí mi i reakce, jakože paní Burešová, ten Beetlejuice, to bylo skvělý a je tak pěkné, jak jste tam propašovala ty svoje metalové techniky. to už dělám tam 3 roky, ale jsem taky ráda. Beetlejuice je skvělej a hlavně ta hudba je tam jako skvělá a i ten humor je teda velmi zahranou a to mě vlastně strašně moc těší.
1: Tak Evo, teď stihneme ještě jednu písničku, nějakou, co vyberete a nakonec bychom dali tu to Mlč, nebo obráceně dáme Mlč a pak něco.
0: Já bych dala Mlč teď, protože pak se může stát, že to někdo už vypne a nebude to, neuslyší to.
1: Já myslím, že ne. Tak dáme Mlč a můžete to klidně představit, o co teda jde.
0: Mlč je věc, která nám vyšla jako první z nové připravené desky a je to vlastně o... Jmenovalo se první frustrace a šlo vlastně o nějakou frustraci z tohohle světa, ve kterém teďka žijem, z toho, jak nám za každým rohem pořád někdo říká, co máme dělat, jaký máme být, co máme poslouchat, koho máme volit. Takže to byla spíš takový vzkaz všem lidem, kteří pořád nikomu říkají, co mají dělat. Mlč.
1: Dobře, jdeme na ní.
2: Někdo si v noci pouští šum, já si pouštím ticho.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byla písnička Mlč, nového, řekněme, projektu, nebo alter ega, nebo zkrátka Evy Sai Burešové, která je dnes mým moc milým hostem na Rádiu Beat. A teď ještě máme povinnost přímo, nebo misi, pozvat Beaťáky na první koncert, kde už to bude jako Saja, teda, ne jako Eva Burešová, tak nám řekněte, kde to bude a kdy.
2: Budeme mít první koncert 31.3. v Roxy a tam se vlastně odpálí ten Saja projekt, já se na to strašně moc těším, budeme tam mít i některé hosty, které budeme postupně odkrývat a samozřejmě všechny zvu, mám z toho velkou radost, od dnešního dne se dají koupit vstupenky, takže doufám, že se tam s některými posluchači vašeho rádia uvidíme, že se to bude líbit, že se budeme potkávat třeba častěji.
1: Tak já myslím, že jsme toho jako probrali docela dost, důležitý věci jen tak pro radost jsme si popovídali. Moc vám děkuju, že jste si na nás udělala na tu hoďku čas.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Za mě to bylo hrozně fajn povídání, proložený fajn muzikou. Myslím, že by to mohlo bavit i Beaťáky, jen se chci zeptat, až třeba bude něco novýho, další muzika, jestli přijdete znovu.
2: Velmi ráda, děkuju.
1: No a teď ještě mám tady vždycky takovou, dávám svým hostům možnost, třeba pokud byste chtěla něco sdělit posluchačům, vzkázat, nebo světu, nebo něco, na co jsem se nezeptal, na co nepřišla řeč, tak teď je možnost.
2: Já myslím, že jste se zeptal na moc hezké otázky, já si toho strašně moc vážím. Jsem ráda, že jsme si mohli popovídat opravdu hlavně o hudbě a já bych spíš asi poprosila posluchače, abyste nám dali možnost si prostě pro vás jako zahrát a tvořit, abyste si nás poslechli a třeba dali i nějakou zpětnou vazbu někde na koncertech. Budu moc ráda, když vaši posluchači budou chodit na naše koncerty. To by bylo moc fajn.
1: Tak a teď ještě vyberte nějakou muziku na závěr, jak se říká, do titulku.
2: Tak já si vyberu Marilyn od Arakainu.
1: Eva Saja Burešová byla dnes na Rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla.
2: Jejte se, naschled.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na rádiu Beat.
3: Po týdnu je to opět tady, roková spovědnice na rádiu Beat. Od mikrofonu zdraví Dan Kohout. Pro vaši orientaci je 20 hodin a 7 minut. A co se týče mýho hosta, už jsme si zvykli na to, že v tom prvním vstupu rovnou ho nepředstavuji, ale můžu tak nějak naznačit, protože nás čeká opravdu vyvoněný večer s vyvoněným hostem. To zní divně, to možná se příliš nehodí, ale s vyvoněnou muzikou, kterou se svými kolegy hraje. A s muzikou, která má svoji tradici a v podstatě je poctou jednoho z jejich zakladatelů. Tak já myslím, že jsem těch háranek řekl dost. Tak já vám teď pustím Ozzy Osbourna, abych vás úplně zmátl, ale pak už to přijde a pak už představím svýho hosta. Je to normálně, jak to říct, já jim tady těm klukům, co jim je přes 40 nebo kolem 40, tak já jim říkám cucáci, tak doufám, že se můj host neurazí.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: No a teď je ta chvíle, kdy můžu představit svého hosta, jak jsem říkal, cucáka, vzhledem mýmu věku. No je to Vojta Říha. Čau, Vojtěchu.
2: Čau, Dané, dobrý večer všem.
1: Vojta Říha není zase nějaký 20-letý hoch. Je to velice už zkušený muzikant, vynikající baskytarista a v současnosti hraje teda ve více kapelách, jo? Ale v současnosti se účastní neskutečného projektu, na který se všichni hrozně těšíme. 5 koncertů ve velkých městech bude, ale to už potom řekne Vojtěch za chvíli. Já jsem předznamenal, že to je muzika, která, dovolím si říct, nese jméno rockový legendy Radima Hladíka. Tak, a já myslím, Vojto, že jsem řekl dost a teď už máš slovo ty.
2: Takže já se o to mám postarat, o to antré vlastně.
1: No, jasně,
2: ty si
1: no,
2: to řekl a já budu představovat ten projekt.
1: Ano, tak.
2: Takže jedná se o takovej speciální a krásný projekt, který jsme si s klukama z původní sestavy právě Radima Hladíka a kapely Blue Effect udělali. To znamená já jako Vojtěch Říha baskytara, Václav Zima bicí, Honza Křížek a Pavel Bohatý, což je vlastně celá ta původní sestava toho Blue Effectu, se kterým Radim odehrál tu poslední etapu. A tím, že Radim by letos oslavil 80. narozeniny, tak jsme se společně za účasti i rodiny Hladíkových rozhodli uspořádat takový oslavy, který spočívají v tom, že my jako kapela jsme dali dohromady tour, který právě navštíví těch 5 měst, a to tour bude speciální v tom, že ho odehrajeme s Big Bandem, CBC Big Bandem profíkama, a zahrajeme spoustu takového toho jazz-rockového repertoáru, který se moc často nedá uvést třeba v klubu. Jo?
1: Proto z nový syntézy třeba.
2: Z nový syntézy třeba. A jsou to takový větší prostory z toho důvodu, abychom se právě všichni vešli na pódium a abychom mohli těm potenciálním divákům zprostředkovat co nejlepší vlastně zážitek z té hudby a co největší.
1: Budou tam i ty pecky, teď to řeknu možná blbě, takový ty popovější než ty složitější z nový syntézy.
2: Jasně, hity musí být, to znamená Sluneční hrob, 100% i Padá padá Rosenka, Čajovna, takže i milovníci hitů a oblíbených písní si přijdou na své.
1: Ty máš takový určitý koncept toho dnešního večera, což mě strašně potěšilo, protože obvykle ten koncept jako musím tak nějak tady vytvořit, neříkám, že sám, ale ve spolupráci s hostem, ale ty seš sice připravoval teprve před 2 hodinama, ale vymyslel jsi to půvabně. Tak řekni.
2: Já právě tím, že mi došlo dneska odpoledne, že sem jedu na ten rozhovor a nemám vlastně žádnou přípravu, tak jsem o tom začal jako horečně přemýšlet. Jsem si říkal,
1: v tramvaji. Co,
2: no v tramvaji ne, já bydlím v Nymburce, takže po cestě autem. A říkal jsem si, co já tam budu jako říkat. A pak mě napadlo vlastně, že jsem tady jako zástupce celého toho ansamblu a že by bylo milý představit ty jednotlivý členy právě v rámci i věcí, kterými se zabývají oni ve svý v uvozovkách civilní tvorby umělecký. Jo.
1: To znamená
2: ukázat každýho z těch lidí, kteří jsou zároveň autoři a hudebníci, v té jeho přirozené poloze, která je mu blízká, a pak si vlastně vytvoří posluchači takovou
1: představu
2: o tom, jak široká ta paleta je, jaký záběr vlastně spojuje ve finále tu Radimovu hudbu. Jo.
1: Jasně. Takže Blue Effect, ten novej Blue Effect, váš Blue Effect, je de facto taková pro vás třešnička na dortu? Může se to takhle dát říct?
2: No, ten repertoár a celkově ten pocit té muziky je takovej, a tím, že to hrajeme hodně málokrát za rok a v takovýhle velký s touhle velkou slávou, s tím orchestrem a tak úplně minimálně, jo. Protože málo kdy se podaří, aby se všichni sešli, a tak se to naplánovalo tak, že se rok dopředu domluvil termín a všichni jsme si řekli, že to uděláme tímhle způsobem, takže se těšíme, takže je to pro nás třešnička na dortu. Jo.
1: Takže těch 5 kšeftů, těch 5 velkých koncertů s jazzovým orchestrem, to je velká výjimka, velká oslava, protože už se o tom šušká minimálně rok, co já teda jsem zaslech.
2: Je to tak, je to právě velká oslava a samozřejmě i velká zodpovědnost předvíst to v takový parádě, v jaký nejlepší parádě to můžeme předvíst. Takže se právě pokusíme udělat všem, včetně nás, velký zážitek.
1: Máš trému?
2: Jako teď?
1: No teď, jestli máš trému před těma koncertama.
2: No, ještě jsem na to nemyslel, ale tak samozřejmě je, přeju si, aby to dopadlo dobře a na trému jsem zatím nepomyslel.
1: Hele, já jsem vás slyšel, to byl trošku jiný projekt, v Lucerna Music Baru.
2: Jasně.
1: Kde jste hráli, tam byl Viktor Sodoma, který bude nakonec i v tom.
2: Který je taky samozřejmě hostem tady toho, jak my říkáme, velkýho cirkusu.
1: A já jsem tak jako tam teda očekával, že to bude skvělý, ale že to bylo tak skvělý.
2: Líbilo se ti to?
1: No ty vole.
2: Tak to je super.
1: Co si budeme povídat? Hele, má no. Hra, proč?
2: Mou hru jsem vybral jako titulní skladbu pro ten dnešní rozhovor a pro to povídání z toho důvodu, protože právě tady ty oslavy nedožitých 80 na Radimovejch svazuje tady to téma, protože má hra se bude jmenovat film životopisný, na kterým pracuje mladý Radim Hladík a měl by spatřit světlo světa, tuším, v listopadu. A Radim sem i jako host přijde a budou o tom filmu určitě mluvit a budou o tom vědět víc než já.
1: Co se krásně hodí k tomu.
2: Tak, potom vyjde kniha, kterou napsal Honza Vedral a ta je o Radimově životě a taky na ní právě spolupracovala ještě za života Radimová paní Zlata Hladíková a stejně tak i vlastně Radim Hladík junior. A potom ještě Pop Muzeum chystá velkou výstavu právě k oslavě narozenin a k nedožitým osmdesátinám. A ještě, jestli jsem na něco nezapomněl, a pak je samozřejmě to koncertní turné a všechny tyhle jednotlivé věci spojuje právě to téma Má hra, což samozřejmě je taková pěkná hříčka. Jednak je to jako Má hra, což se znamená jako životní hra, a pak samozřejmě i ta hudebnická, ta disciplína.
1: Samozřejmě. A vy jste to takhle vymysleli, nebo je to náhoda, že všechny tyhle ty události, které jste teď před chvílí vyjmenoval, spolu souvisí? Je to spontánní, nebo jste to tak i dramaturgicky vytvořil?
2: Já popravdě o vzniku toho názvu nevím, ale domnívám se, že to vzešlo od Radima Hladíka juniora, tenhle název, a že to dává vlastně hrozný smysl tomu všemu a že to tak jako pěkně tematicky i samozřejmě verbálně spojuje.
1: Výborně, tak jdem do ní.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Ano, Roková zpovědnice na Rádiu Beat a mým dnešním hostem je Vojta Říha, baskytarista Blue Effectu. My se ještě, respektive Vojtěch, se vrátí ke skladbě Má hra, kterou jsme před chvílí slyšeli. To je skladba z roku 71, 80. leta z nový syntézy, že jo? Je to tak. Teď možná jsem se netrefil přesně do roku, pán Bůh mi odpust, ale v každém případě nahrávka, kterou Blue Effect nahrál s Jočrem, tedy s jazzovým orchestrem Československého rozhlasu. K tomu se ještě vrátíme. Ale strašně mě pobavilo, že před chvílí měl Vojta telefon a volal Radim Hladík JR.
2: Psal,
1: ale a hned sprdnul Vojtu, že ať se bavíme o té muzice, že je to hrozně fajn, ale že o filmu si bude mluvit sám, protože je jeho tvůrcem.
2: Já to říkáš ty, ale ono to bylo jinak. Já jsem ti to říkal, ty jsi to udělal něco jiného. Já jsem mu jenom psal, že už to nebudu dál rozpatlávat, už jsem toho jako řekl o
1: takže
2: tom dost.
1: Takže on tě nesprt jako.
2: No, tak jako nesprt mě, ale říkal, jako, že je dobrý. Jo, tak počítám s tím, že jako dobrý. Jo. Jo,
1: Radíme,
2: no.
1: Už o tom, hele, bude mít ctí, když přijdeš sem do zpovědnice a můžeme pokecat o tom filmu. V každém případě tě pozdravujeme. Zpátky k té skladbě Má hra.
2: Ano. K té Mý hře jsem chtěl ještě právě říct, že vlastně ta Má hra se mimo děk stala nejslavnější skladbou vlastně Blue Effectu nebo Radima Hladíka vůbec v celosvětovém měřítku, protože tenkrát, nevím, jak je to dlouho, abych nekecal, ale myslím si, že to bude 15 let nazpět, co francouzská kapela Wanty koupila samply z téhle skladby a udělali z nich vlastně světový hit, který se jmenoval Magic Key. Jo. A to téma se tam objevuje tak patrně, že je to naprosto rozpoznatelný. Jo. Takže jenom tady taková historka k té skladbě.

0: sestavy vlastně tý poslední, s kterou Radim koncertoval, a to byl právě Honza Křížek, já, Vašek Zima a Páje Bohatý. A jelikož jsem se dneska stavoval odpoledne u Honzy právě, abych z něj ten materiál dostal, jo, tak mi dal pro tebe tady to CDčko, který Honza se jmenuje, já si to přečtu, Všechno, co mám rád, takže všechno, co má Honza rád, máš tady
1: jo,
0: na CDu.
1: Honzo, já ti strašně děkuju, jo, zdravím na dálku.
0: A pustíme si z toho písničku, která mu vyšla jako single, a ta se jmenuje právě eponymně, to znamená Všechno, co mám rád.
1: Víc k tomu není
0: no,
1: třeba.
0: K tomu bych, já samozřejmě o tom vím hodně málo, ale vím, že třeba Honza je specifický v tom, že si ty alba nahrává všechny sám, protože umí na všechny nástroje hrát a tím pádem nejlíp asi dokáže zachytit to, co má na mysli konkrétně, a tím pádem nahrává celý ty nahrávky opravdu jako úplně na všechny nástroje.
1: To vždycky svým, dovolím si říct kolegům, muzikantům závidím, že jsou multiinstrumentalisti, který nám něco cinká furt.
0: Jo, já si vypnu ten telefon, protože mě píše ještě Radim, jo, a teď já vám to teda řeknu, když mi píše, počkej, mi to zmizelo.
1: A si to, Radim, máme čas.
0: Ne, já nespěchám, ne. A Radim mi píše, ještě suprafon, ano, takže ještě vyjde dvou CD a dvou LP, Čajovna a to nejlepší, a to je bestovka raritky, který právě vyjdou na těchto nosičích jako k té oslavě taky.
1: Toho bude dost teda.
0: Toho bude dost, právě podívej, tolik věcí, že už jsem dokázal najednou zapomenout, díky, Radime.
1: To vypadá tak, že Blue Effect ve jménu Radima Hladíka letos předčí i Ježíška. To je takových událostí a tak skvělých, že určitě se na ně budeme všichni strašně těšit, jakože se těšíme. A to pozor, ještě Vojta musí říct veškerý termíny těch jednotlivých koncertů. V každém případě teď už Honza Křížek a skladba z jeho nejnovějšího CDčka, jak si říkal. Doufám, že zmáčknu dobrý čudlík.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková spovědnice na Rádiu Beat.
1: My jsme se s Vojtou bavili o tom, o té velké události, respektive o těch velkých událostech, to znamená velkých koncertech s jazzovým orchestrem a kapely Blue Effect především, který budou ve velkých městech. Praha, Ostrava, Hradec, Brno.
2: Plzeň a Brno.
1: Brno, tak. A teď řekni postupně, jak to tedy bude, kde to bude nejdřív, kde se dají sehnat lístky, termíny řekni.
2: Můžu teda říct termíny takhle veřejně v rádiu, udělat reklamu na tuhle perfektní, ale skvělou akci, můžu?
1: Musíš.
2: Dobře. Takže, já teď řeknu ty termíny dostatečně zřetelně.
1: Vyslovuj.
2: Budu otvírat pusu. Takže začínáme v prosinci roku 2026 a prvním koncertem je 1.12. Ostrava, 2.12. Brno, 9.12. Praha, 14.12. Plzeň a uzavřeme to 15.12. v Hradci Králové.
1: Jasně, my to několikrát ještě během večera zopakujeme, protože když to takhle nasypeš, já si pamatuju prvního a druhýho, Ostrava, Brno.
2: Je dobře. To tak?
1: A ty další pak ale ještě zvýrazním.
2: Ano, pak to zmíním ještě. A samozřejmě posluchači, kteří by měli zájem o to tyhle perfektní koncerty navštívit, tak se můžou podívat na web, který jsme zřídili vlastně pro celé ty oslavy, který sdružuje film, knihu a právě tady to turné Má hra. A web je radimhladík.cz, dobře se to pamatuje a není potřeba k tomu asi víc říct. Takže když navštívíte radimhladík.cz, tak tam si můžete podívat na ty termíny, zakoupit vstupenky a přečíst si něco o filmu a také o té knize.
1: To nejsou nějaký klubíky, ty místa toho koncertu, to jsou větší sály.
2: Jsou to větší prostory, já můžu zmínit, že v Ostravě je to klub Barák, který je velký, Brno, Sono, nejlepší sál asi v republice.
1: Známe všichni.
2: Jasně, Praha, Archa, Plzeň, KD Šeříkovka, legendární kulturák.
1: Je.
2: A v Hradci Králové je to v sále Filharmonie, takže tam se taky velmi těšíme, tam to asi bude výjimečný i tou akustikou jako takovou. Ostatně v Sonu a v Arše předpokládám také tak.
1: Předpokládáte, že bude vyprodáno?
2: Rádi bychom a proto bych všechny chtěl pozvat na web radimhladík.cz, aby si koupili vstupenky a navštívili nás a užili si ty oslavy společně s náma.
1: To jsem chtěl naznačit a víš, proč to říkám, ne, že bych chtěl dělat.
2: Nevím.
1: Protože když jsme byli na vás v Lucerna Music Baru před tím rokem, nebo kdy to bylo, kdy byla taková předzvěst takovýhle akce, tak bylo totálně vyprodáno.
2: To jo, to bylo a bývá to tak a jsme za to moc rádi. A ještě vlastně bych chtěl zmínit další věc, že tady ten program, který jste viděli v tom Lucerna Baru, který zmiňuješ, jak byl tak perfektní a vyprodaný, tak s tímhle programem my ještě v rámci těch oslav navštívíme Slovenskou republiku, kde hrajeme v Bratislavě, v Novém Městě nad Váhom a teď nevím, jestli v Banské Bystrici.
1: Pod Tatrami.
2: To by věděl Vašek Zima, jo? Takže doufám, že mi teď Vašek napíše a napíše mi, jestli to je skutečně Banská, vrátíme se k tomu později.
1: Jasně, Vašku.
2: Ale každopádně tady s tím tributem, který jste viděli v Lucerna Baru, to znamená ta menší parta bez Big Bandu, navštívíme
1: Slovensko.
2: V tom stejným termínu, to znamená v prosinci letošního roku i Slovensko.
1: Já jsem to tak pochopil, že to je tam... Menší parta.
2: Vklínil.
1: Ono to zase tak jako není tak malá parta, ale je to úžasný a tam já můžu se připojit k pozvání vážení naši slovenští kamarádi, že to je opravdu bezvadný program. Bude tam i Viktor?
2: Na tom Bude Slovensku? Tam i Viktor.
1: Sodoma,
2: ano,
1: myslíme, že jo?
2: Sodoma.
1: Jasně. Tak a teď k dalšímu tvýmu kolegovi, k Pavlovi, tak představ ho.
2: Já jsem vybral jako dalšího Páju Bohatýho a vlastně tím, jak jsem prvního vybral Honzu a druhýho Páju, tak už je na snadě, že představíme to původní těleso.
1: Ano.
2: A od Páji si pustíme písničku, kterou mi dneska poslal, ta se jmenuje Far and Alone. A mimochodem tady píše, že na bubny hraje Martin Kopřiva, určitě ho znáš, výborný bubeník, pocitář, perfektní kluk. A tady píše, že se dostala ta písnička dokonce do vysílání BBC Kent. Nevím, co je Kent, ale vím, co je BBC, jo?
1: Jo, to já taky nevím, co je Kent. To jsou cigára, teda bejvaly.
2: To ještě v Japonsku se prodávají. Takový
1: hele,
2: bílý.
1: A já se chci zeptat, jsem si tady čuchal tu píseň, jo?
2: No.
1: On je Pája romantik takovýhle?
2: ten song je takovej zahloubaný, romantický a i ten název Far and Alone, to znamená daleko a sám, o tom tak trošku napovídá. Takže jasně. Tak si to pojďme pustit. Jdem na to.
1: Trošku půvavného smutku, přátelé.
3: Yeah. Bestarostných pět let. To jsou losy rentier s měsíční rentou až 250 000 korun. Stírat můžete i online. Olvin.

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na rádiu Beat.
3: No a jsme v druhé hodině rokový spovědnice, mým dnešním hostem Vojta Říha, baskytarista kapely Blue Effect a nejen týhle kapely. No to nám řekne za malou chvíli.

0: Rádio Beat. Roková spoviednice.
1: Vojta Říha mimo jiné, zdůrazňuju, basketarista Blue Effectu, mým dnešním hostem v Rokový spovědnici. Vojto, ty jsi teď před chvílí zmiňoval, jak jsme tady tak kecali, že ty slovenský koncerty s tou, dejme tomu, menší partou, tak jsou vklíněny do toho velkého pětikoncertního, jestli to mám takhle říct.
2: Toho českého turné
1: s tím jazzovým orchestrem.
2: Ano. A mezi tím...
1: Ty jsi řekl ukecanej hrozně.
2: Ne?
1: Já jsem se chtěl zeptat, nevím, jestli jsme to zmiňovali, co je to za jazzový orchestr?
2: Ten orchestr, který nás bude doprovázet tady na tom českým tour, se jmenuje CBC Big Band pod vedením Mirka Surky a bude to celý dirigovat náš kamarád Roman Fischer.
1: Jo.
2: Ano.
1: To jsou kluci z Prahy nebo z...
2: Roman Fischer, já jestli se nepletu, tohle je taková otázka pod pás, protože o tom nic nevím,
1: Promiň.
2: Ale no dobrý, zkusím zaimprovizovat. Myslím si, že Roman je z Chrudimi a o členech Big Bandu bohužel nevím, ale myslím si, že primárně to bude pražský Big Band.
1: Jsou to kluci mladí nebo ve vašem věku, nebo jsou to starší pánové, nebo mladší pánové?
2: Je to takovej průřez, přece jenom je to 15-16 členů té dechové sekce, to znamená, že se tam ten věk jako tak promítá samozřejmě od nejmladších po nejstarší, ale neodvážím si říct, kolik je komu, jestli tě zajímá tohle.
1: Ne, to mě se to, kdyby to bylo ženský, tak mě to bude možná zajímat víc, ale tady mě spíš bude zajímat, jaký jsou to muzikanti a předpokládám, že vynikající.
2: Ano.
1: No a teď, je to vklíněno tedy na to, do toho Slovenska i, a když tak zopakuji ty slovenský termíny,
2: takže my
1: poslouchá nás totiž hodně Slováků. Jako jenom
2: dobrý večer, takže my po tom, co skončíme v Brně v klubu Sono, tak pojdeme do Banskej Bystrice, to je 3. decembra, potom do Blavy, to je 4. decembra a nakonec to bude Nové Mesto nad Váhom v klube Blue Note 5. decembra.
1: Takže takhle rychle po sobě.
2: Takhle rychle je to vlastně den po dní a hned z Brna jedem na Slovensko.
1: Ty jsi studoval slovenčinu na výšce nebo ne?
2: Já jsem studoval slovenštinu z federální televize.
1: No, mluvíš dobře.
2: Děkujeme.
1: Takhle, já jsem studoval slovenčinu na výšce a mám i státnici. A když jsem dělal jedno představení i na Slovensku, to je jedno, tak jsem měl pocit, že mluvím perfektně slovensky. A když jsem s těmi Slováky, s těmi účinkujícími ze Slovenska začal hovorit po slovensky, tak mě všichni poslali do rytě, že mám neskutečně hnusný přízvuk a radši mluvím česky. Jenom ty tvoji slovenštině. A teď ještě jeden dotaz.
2: Ještě, no.
1: Já trošku půjdu, aby jsme nebyli jenom tak jako decentní, že koncert je tohle. Což je samozřejmě velice zajímavý, ale jak se těšíte, kluci, vy s těmi českými koncerty a slovenskými, tak je to propojený, takže jedete, sám si říkal, že jedeš po dlouhý době na takhle dlouhou šňůru.
2: No, je to v podstatě 6 dní v řadě, kdy nebudeme doma a budeme na turné s jednou partou, to znamená, že se asi budeme i družit.
1: Tak, to je hezké, že se budete družit. On je hrozně decentní, ten Vojta. Já se musím dostat trošku pod kůži. Družit to znamená co, že si pokalíte jako takhle po koncertě?
2: No samozřejmě záleží, jaká bude atmosféra. Když se nám to povede, tak si asi skleničku dáme, že?
1: Ano.
2: Ale přehánět to nebudeme.
1: To ne.
2: Ne.
1: To ne, to se nemá.
2: Nemá.
1: No kort, přátelé, musím z vlastní zkušenosti říct, že ne, to opravdu kluci nebudou moci přehánět, protože ve svých řadách mají bubeníka Vaška Zimu, který ho zdravím. Vašku, čau.
2: Taky čau, Vašku.
1: No,
2: a já jsem zvědavý, co z toho bude, jo, prosím tě.
1: No, a Vašek je, tedy, když jsme spolu hráli kdysi před 20 lety, možná i víc to je, tak byl už takovej decentní, jo. Byl to slušný člověk. Vašek Zima je slušný člověk.
2: A zůstalo.
1: Zodpovědný. Zůstalo to, ano. Ale tak jsme občas pokalili. Ale teďka v poslední době je tak opravdu zodpovědný, že já jsem se s ním v poslední době vůbec neožral. Takže on je takovej i teď, i s vámi.
2: Hele, či je to chyba tohle?
1: No jeho ne.
2: Přesně. A když jsi mu zavolal, když ho vzal někam naposled?
1: A on furt nemá čas, prosím tě.
2: No tak, takže zkoušel jsi to teda.
1: No počkej, zkoušel jsem to třeba po koncertě, po křestu, když jsme, jo, v besedě. No ne, on vždycky zbalí ty svoje fidlátka, které jsou poměrně velký fidlata.
2: Fidle.
1: Že jo, ty becí. Hmm. No a zmizí, no, tak jako bohužel. Tak dobře, no tak je.
2: No ale já asi mám vysvětlení a teď možná Vašku, já myslím, že mám pravdu. A je to tím, že Vašek má sebou ty bubny a v ostatní si většinou vemou kytaru do ruky a můžeš jít do města, ale Vašek jako půjde kam s tímhle? Víš, kam půjde? Že jo?
1: Domů. No, domů, no. A jak se bude chudá, kdyby se ožral matlat s těma bicíma po ulici a do tramvaje. Tak, to je jasný. Já mám, než si pustíme další pecku od Vojty, tak ještě chci říct, přátelé, a vybídnout vás, pokud se chcete Vojtěcha na něco zeptat, pište SMSky, pište maily, nebo volejte sem do studia na číslo 210 32 33 34. Já vím, že to vaše volání takhle večer je pro vás už útrpná záležitost, protože jste po práci unaveni, ale můžete napsat jakýkoliv dotaz, jakoukoliv poznámku, jakoukoliv pochválu, ano, i jakoukoliv kritiku, když to bych neočekával. A
2: tak tu nepřečteme, to nepřečteme.
1: To nepřečteme, no, normálně řekneme, že je to všechno v poho. Tak a teď je Welcome Home.
2: Jo, takže Welcome Home, jo, to teď vlastně dopředstavíme tu původní sestavu Blue Effectu, poslední.
1: Ano.
2: A sfouknem to vlastně tři persony v jednom, a to budu já, Vojtěch Říha, Václav Zima, o kterém jsme mluvili, co nosí ty bubny, a pak Janik Tevi, který je zpěvákem naší kapely Vanuatu, ve který působíme s Vaškem teď. A pustíme vám náš poslední single, který vyšel asi, nevím, 2 týdny zpátky, ono tam uvidíš asi. Tak to tam není, tak ti to říkám. Je to 2 týdny zpátky, kdy vyšel, a je to, jak by řekl Radim, teď si půjčím to jeho sousloví, a je to takzvaný pop s lidskou tváří. Aspoň my si to myslíme. Tak jdem na to.
1: Pop s lidskou tváří znamená, že to není rozhodně vůbec blbý.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Vojto, mě strašně potěšilo, že i novodobej Blue Effect na šňůře občas zapaří, když Vašek Zima dovolí. Tak, teď jedna věc, která mě zaujala, ne, že bys o ní mluvil, ale já vlastně přemýšlím o tom, že vy jste generace, která je vlastně, nebo takhle, by mohla být syny, v případě některých i dcerami, Radima Hladíka. Je to tak, nebo vnuky? No a spíš syny.
2: No určitě.
1: A teď otázka, která navazuje.
2: Je to tak těsně na hranici i těch vnuků vlastně.
1: I těch vnuků, no.
2: Tak.
1: Jak se kdo ustříkne, to je jasný. Ale chci ti říct jednu věc, nebo zeptat se na jednu věc. Jak vy jste se, Vašek, Honza, Křížek, ty, jak jste se dostali k muzice Blue Effectu?
2: Jako k té muzice nebo k té kapele? Co je dotaz? K té hudbě jako takový?
1: No to souvisí přece.
2: Jo, tak...
1: Nebo nejdřív jste se dostali ke kapele a nevěděli jste, co budete hrát?
2: No tak to ne. Tak to ne. Já jsem tu takže hudbu znal odmala z domova vlastně, protože u nás se to poslouchalo. U nás se poslouchalo Flamengo a Zeppelini, Doors, prostě Beatles, všechny tyhle věci, včetně i té české tvorby, právě Flamengo, Blue Effect a tak. Takže já jsem tu průpravu už měl jako z domova, už jsem nějaký povědomí o tom měl a vlastně spoustu těch skladeb jsem znal opravdu jako dobře.
1: A zkoušel jsi se hrát předtím, nebo se?
2: Ne, já
1: neskoušel.
2: Jsem se spíš,
1: prostě jsi znal.
2: Znal. A já jsem se spíš věnoval Red Hot Chili Peppers a Pearl Jam a takový tý devadesátkový scéně, která zase formovala mě, když jsem vyrůstal, jo, což je pochopitelný, byl to trend. Ale třeba ty Zeppeliny jsem hrával, jo, to, a Cream jsem hrával, na tom jsem vlastně začínal, protože to byly jednoduchý riffy, ale tak silný a vlastně potřebný toho feelu, přesně, Jack Bruce, jo, a John Paul Jones, všechny tyhle věci, které tam jsou obsažené, tak do dneška vlastně, když to slyším, tak to se mnou už je.
1: A jak ses teda dostal ke kapele Blue Effect?
2: No a ke kapele jsem se dostal tak, že já jsem... A teď nevím, a já pominu ty roky, ono to je nezajímavý, ale hrál jsem s jednou kapelou a její bubeník dostal tenkrát nabídku hrát s Petrem Reichertem, když opustil Činasky. Jo, takhle to začalo. A volal mě ten bubeník, jestli bych ho nedoprovodil, že má tenhle konkurs. A já jsem ho jel doprovodit.
1: A jako to, rytmika kompletní,
2: jako
1: basa,
2: rytmika,
1: bicí, ano.
2: Rytmika, kytara, basa, bicí a že přijede ten Petr Reichert, se kterým se zaspívají ty songy, které měly být připraveny, jsme se to naučili. A potom jsem šel na ten konkurs doprovodit toho svého kámoše a stala se taková věc, že 14 dní po tom konkurzu mi volal ten manažer toho Petra Reicherta a říkal, že se stala taková neočekávaná věc, že si z celého toho konkurzu vybrali vlastně mě jenom. Jo, takže... Ale já jsem s tím jako nepočítal, ani jsem neměl tu ambici vlastně tam mít.
1: Takže
2: nicméně...
1: z té tříčlený jakoby kapely, která dělala ten konkurs, no, si prošel jenom ty.
2: No, ale já jsem ten konkurs nedělal přitom.
1: Já vím, no, ale no, hrál jsi tam.
2: Jo. A shodou okolností producentem té desky toho Petra Reicherta byl právě Radim Hladík. Takže tam jsme se viděli prvně. A potom já jsem s tím Petrem skutečně koncertoval nějakou dobu, natočil jsem s ním nějaký 2-3 alba. A pak jsem se věnoval autorský tvorbě se svojí kapelou a s tou kapelou jsem byl ve studiu, tenkrát u Milana Steigerwalda jsme točili nějaký věci.
1: Tvoje kapela je která teda?
2: Byla to kapela Mindway tenkrát, taková crossoverová anglicky zpívající kapela a zvoní mi telefon a já v tom studiu ho vezmu a na druhé straně se ozve ahoj, tady Radim Hladík a já říkám, jo, to víš, jo, vole, kdo seš, si děláš prdel, vole, ze mě, že jo, tohle.
1: Jasně.
2: A on ne, to jsem fakt já. Jo, takže...
1: On se neurazil nikdy,
2: ne.
1: On byl strašně milý člověk.
2: To jsem fakt já a říkal, hele, mám takový jako nápad, nechtěl by si zahrát? A tak to mě jako vůbec nenapadlo ani ve snu, takováhle věc a říkal, tak jestli jo, tak zítra přijď na zastávku metra na Jiřího z Poděbrad a já ti dám nějaký CDčko a promluvíme o tom. No já jsem tam teda šel a on tam fakt byl, jo. A takhle to vlastně začalo pro mě.
1: Kdo tam byl v té kapele tehdy? Už ti v té kapele, dnešní tvojí partiáci?
2: V té kapele tenkrát byl Honza Křížek, protože s Radimem pracovali dlouhodobě právě s Volkčokajs a Zlata jim dělala management a booking. Pája Bohatý právě. a na bubny legenda z Flamenga Erno Šedivý, který se tenkrát vrátil ze Států, že? A tak nějak mělo to takový velký očekávání.
1: Ty jsi hrál s Ernem?
2: Já jsem hrál s Ernem.
1: Ty vole, to dobrý zážitek.
2: To jo, jo. Jsi to taky zkoušel, jo?
1: No, ne, jo. Ne, já bohužel ne.
2: No a toho Erna právě v průběhu času krátkýho nahradil ten Vašek Zima.
1: Jo, jo. Takže jo. Tohle je ta tvoje historie k Blue Effectu. Jo. Hele, vybral jsi další pecku.
2: No, já jsem ji vybral proto, protože ty jsi mi říkal, že jsi dělal svoji poslední desku s Honzou Ponocným.
1: Ano, přesně tak.
2: No a na to já jsem právě navázal tím, že vlastně to i nás spojuje tak trochu, protože my jsme s Honzou pro film nebo seriál Dubbing Street Petra Zelenky,
1: ano,
2: kterýho ty znáš taky.
1: Jistě.
2: Tak jsme natočili jednu z těch titulních písniček a tu si teď pustíme právě.
1: Takže tady vidíte, že svět je malej, zvlášť ten muzikantský, a že z mýho pohledu teď je mi ctí, že se můžu potkávat s takhle skvělýma muzikantama. Tak jdem na to.
3: Tak jo, jdeme na to.

0: To hekání si nahráme pozdějc.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková spovědnice na rádiu Beat.
1: Vojta Říha je mým hostem dnešní rokový spovědnice. Hele, první vzkazy vybírám, jo?
2: Jej.
1: Ahoj kluci, fakt pochvalu napíšu. Krásně se vás poslouchá a hlavně díky Vojtovi za tu skvělou muziku. Všechno. Díky a krásný večer, Michal. Jo, napsal.
2: No teda, Michale.
1: To čumíš, veď, Vojto?
2: Jo, čumím.
1: Dobře, tak. A teď tady docela dlouhý vzkaz. Ahoj, Dané a Vojto. Blue Effect a Radim Hladík neznám jedinýho býťáka, pro kterého to není srdcovka. Na koncert určitě půjdu. Radio Beat hraje všechno z celého světa. Děkuju. Ale český big beatový kapely pro mě budou vždycky o kousek výš, protože to mělo daleko složitější v té hnusné době. A dávali naději nám všem. Moc děkuju. A přitom skvělá muzika, vždycky. A všechny, i ty méně rozpočtové, jako například Dan Coatman. Akorát bych příště nepodceňoval tu přípravu. Chtělo by to aspoň 2,5 hodiny. Radši. Zvěrolékař sám sobě, Vojta. Ano, radši, a to já si nepamatuju, tak se to takže, no. Vojto, ale já mám ještě jeden zkaz. Kde ho máš ty? Kdo ho má?
2: Ty ne.
1: Přišel. No já ho nemám na telefonu.
2: Tak si to vymyslí? Nebo?
1: Ne, já to chci přečíst.
2: A ty jsi říkal, že ho tam máš, ne? Nebo jak to bylo? Tak...
1: No ty jsi ho měl na telefonu.
2: No, já ho měl na telefonu, ale já myslel, že ty máš tady oficiální vzkaz.
1: No to byly ty oficiální. A teď chci, abych... Ty jsi říkal, že to mám přečíst a ty budeš mluvit o tom, co ti přišel. Na čí mobil?
2: Na můj. Tady.
1: Na tvůj, no tak
2: píše půjde. Kamarádka Petra Bukačová.
1: No tak řekni, no.
2: Tímto jí zdravíme, takhle my tady osazenstvo studia.
3: A já jdu taky k mikrofonu a zdravím jí.
1: Jo, už znají všichni tady navzájem, to je hrozný.
2: A píše nám, že nám posílá pozdravy jako další milion obdivovatelů a zdraví hvězdu z Nymburka, což jsem já, teda mimochodem.
1: Ty jsi z Nymburka původně, jo?
2: Ne, původně ne, ale teď tam žijí. Žijí.
1: Teď jo, tak.
2: Jo, a doufám, že tě potkám na nějakém koncertě, takže já taky doufám, Petro, že se uvidíme.
1: Jo?
2: No,
1: tak to
2: no.
1: Je takovýhle stručný vzkaz.
2: Já jsem s toho udělal vícuc.
1: Ty jsi udělal vícuc?
2: Jo.
1: To je škoda, člověče.
2: Není.
1: Určitě tam byl nějaký pikantnější.
2: Nic.
1: Nic, jo?
2: Ne.
1: Seš tráp. No, nic. No. Dobře, no, tak jsi udělal vícuc. Tak,
2: to jsem,
1: a teď
2: co?
1: Už, no, to vidím, no, koukám. Tak, hele.
2: Vše ostatní se dozvíte na radimhladík.cz.
1: Jo, a teď ještě. Tam v tom předchozím vzkazu.
2: Ano.
1: Bylo opět zmíněno, že na koncert určitě přijde.
2: Jo.
1: Myslím, že to byl ten zvěrolikář sám sobě, že ho Vojta, taky myslím se jmenuje, to je tvůj jmenovec, je to možný. V každém případě mě napadlo, co kdyby si, milý Vojtořího,
2: ano,
1: zopakoval ty termíny těch 5 koncertů, protože to musíš lidem do hlavy vtloukat, to se nedá nic dělat.
2: Já, když je to tvoje přání a jsem hostem v tvým pořadu, tak to udělám a zopakuji těch několik málo termínů toho výjimečného turné, který proběhne vlastně jako oslava nedožitých Radimových 80. A repertoár bude se stávat právě z programu Blue Effectu a z velké části ve spojení s Big Bandem CBC, kde představíme několik skladeb i z alba Nová syntéza, takovou tu jazzrockovou fúzi. A 1.12. je první koncert z toho turné, který se odehraje v Ostravě, 2.12. v Brně, 9.12. v Praze, 14.12. v Plzni a 15.12. v Hradci Králové,

0: Když budete mít zájem o vstupenky a budete nás chtít vidět, protože my vás vidět chceme, můžete navštívit web radimhladík.cz a tam se dozvíte vše o koncertě, o knize a o připravovaném životopisném filmu.
1: Já si myslím, že ten web je, přátelé, pro vás, jakožto i pro mě, důležitý, radimhladík.cz, protože lidi v tom našem věku si nepamatuju pomalu, jestli se ráno vyčurali nebo ne, natož aby si pamatovali termín koncertu, ačkoliv na ten koncert jít, a pak jsou tak poněkud zmateni. Takže radimhladík.cz, tam se dovíte všechny termíny a místa těch koncertů, včetně i těch slovenských, který se budou jakoby s těmi to českými prolínat.
0: Já ti hrozně děkuju, protože jsem vůbec nevěděl, co bych si s tím počal, a ty jako moderátorský SO si mě pomohl. Jo, takže
1: moderátorský SO, který se nepamatuje, jestli se ráno vyčural. To je hezké.
0: Ale teď mám mluvit já, ne?
1: No, mluv.
0: Hele, takže z Brna, z koncertu s Big Bandem, pojedeme na takový menší tour na Slovensko, kam sebou Big Band nebereme, a odehrajeme takzvaný Radim Hladík Tribute program, a bude to 3., 4. a 5. a já, když se mi to podaří teď rychle najít, protože Václav Zima, který má ve všem pořádek, mi to posílal, a to sice 3.12. Banská Bystrica, 4.12. Bratislava a 5.12. v Novom Městě nad Váhom v klube Blue Note.
1: A kluci se na to těší, protože budou mít, jak už bylo zmíněno, jak to zmiňoval Vojta, po dlouhý době společnou takovouhle šňůru, že se konečně výjima Vaška se mi požerou třeba.
0: Já jsem říkal, že se budeme družit. A to platí.
1: Nekecej.
0: Takhle to je.
1: Jasně. Tak, teď máš připravenou úžasnou nahrávku. Jo. Co mi k tomu řekneš?
0: Já mám tady pokyny od svých kolegů, se kterých jsem je vyždímal po cestě sem. A teď si představíme v podstatě hlas Radima Hladíka, to znamená přeneseně, myslím, tu kytarovou hru, protože si pustíme song od solisty, který Radimovi party hraje, a to je Adam Krofian z kapely The Atavists. Pozor, píše se to The Atavists, aby to někdo nenapsal německy The, protože pak by se to četlo Die Atavists, a to my nechceme, že jo? Ne.
1: Jo? Hlavně, já se omlouvám.
0: Ale jo. Proč?
1: Ne, já se omlouvám tomu kytaru. My jsme spolu mluvili a...
0: Jo, tohle, a tak to řeknu já, ale.
1: Dobře, řekni.
0: Protože ty. Adam ti vzkazuje, že jsi s ním mluvila, že jsi ho sem chtěl pozvat, ale nikdy k tomu nedošlo, že ti to mám říct.
1: Adame,
0: že on by šel.
1: Adame, já jsem ho viděl. Viděl jsem ho v tom Lucerna Music Baru.
0: Samozřejmě.
1: Ty vole, já jsem se s ním úplně posral.
0: No.
1: Ten hraje, to je tak geniální kytarista. A já se, Adame, omlouvám, protože dost toho tady máme v tom programu dost. Ale určitě.
0: Ale půjdeš,
1: určitě.
0: Půjdeš,
1: Adame, půjdeš.
0: Jo, a já jsem chtěl po Adamovi, aby mi k tomu napsal nějaký třeba dvě věty, a on mi poslal tiskovku v podstatě. Ale jenom bych chtěl tady k tomu novému singlu říct, že je výjimečný v tom, že je se zpěvačkou Leny, a má to koule, jmenuje se to Eye of the Storm, a pojďme si to pustit. The Atavists a Adam Krofian. Jo, ještě tady, promiň, jsem to neudělal na schvál. Tady píše, že to je něco mezi Heidi Janku a Black Sabbath.
1: Ty vole, tak na to jsem
0: zvědavý.

0: Rocková spoviednice.
1: A mým hostem Vojta Říha, vynikající basketarista, tak on už má určitý zkušenosti. Je mu 45, tak to...
2: Díky, kámo.
1: U chlapu to nevadí, jo.
2: Jo, vlastně nevadí, no.
1: Kdyby tady seděla ženská, no tak to je blbý, že jo.
2: Ale stejně bys to řekl, víš?
1: No, řek, no, ale víš proč?
2: Ne.
1: Protože mi to nepřijde blbý, proč by teda, když jsme tedy genderově, jako by teďka nějak prej se říká, jako rovnocený.
2: Ano.
1: Proč by se nemohlo o dámě říct, kolik je jí let. Ale to není předmětem našeho dnešního rozhovoru. Máme toho ještě hodně na srdci. Labe.
2: Labe. Jo. Tak ty mluvíš teď o tom, co jsme připravili
1: nemluvím o řece.
2: Jako další song?
1: Ano.
2: A mezi tím už nebude žádný mluvení o tom, co potřebujeme říct? Třeba jako, že máme turné s Blue Effectem a CBC Big Bandem, který obrazí pět měst.
1: To jsme samozřejmě říkali,
2: jo, před chvíli,
1: ale klidně o tom budeme mluvit, protože je to velice důležitý. Je to důležitý samozřejmě pro kapelu Blue Effect.
2: Hele, oni jsou...
1: Ale hlavně je to důležitý pro vás, přátelé, protože to je... A znovu musím tady potvrdit, než vám budu jako mazat med kolem huby. Vy to vůbec nepotřebujete. Já jsem na koncertu, který bude mít tu slovenskou podobu, to znamená bez toho jazzového orchestru, tak jsem na něm byl v Lucerně a fakt to bylo skvělý.
2: Jo.
1: Takže doporučuji, přátelé, na tuhletu akci, já tam taky budu. Nepojedu do Ostravy, teda nezlob se, Vojto, ale kdybyste mě náhodou prorvali do Prahy,
2: jo,
1: tak bych byl rád teda, čověče.
2: To je možné.
1: Tak řekni tu Prahu ještě.
2: Takže Praha, ta bude 9.12. Plzeň 14.12. a 15.12. Hradec Králové. A předtím Ostrava 1. a 2. Brno, Sono. Já vím, že pro posluchače, kteří poslouchají tuto relaci celou, to může být do jistý míry otravný, že jo?
1: No to...
2: Ale teď si vemte, že někdo jede z práce.
1: Ani ne. Ale ten, kdo jede z práce a zrovna si
2: a
1: to pustil.
2: A teď skočil do auta a naladil svoji oblíbenou stanici, že jo? Tak teď to koupil z první, takže na webu radimhladík.cz se dozvíte vše okolo tohoto turné. Má hra okolo knihy a okolo filmu, který se jmenuje stejně tak Má hra. Životopisného filmu dokumentárního.
1: Radima Hladíka
2: juniora.
1: Všechno se vším souvisí, jo? To si můžeme samozřejmě z toho poskládat. Prosím tě, mě by ještě zajímalo, protože já strašně nerad zkouším, jo? No to je jedno. Jak jste, kolik jste tomu dali času? Jak dlouho jste zkoušeli na tenhle ten opravdu významný, nebo na tyhle opravdu významný koncerty?
2: Je tam velká část, kterou každý individuálně věnuje domácí přípravě, protože bez toho to nejde. Je to těžký hraní a aby jsme to vůbec mohli začít dávat dohromady, tak to každý musí umět a pak teprve se zkouší. Věnovali jsme tomu času poměrně hodně, protože jsme ten program už párkrát hráli, i když s jinýma orchestrama, a teď premiérově s těma profíkama ze CBC Big Bandu pod vedením Romana Fischera.
1: Hele, mě by zajímalo, protože nikdy jsem to neskoušel nebo nezažil. Jak se, je to obdobný, že oslovíte nějaký orchestr, že teď je velice módní s filharmonií, že jo, hrát koncerty i živý koncerty, což je váš případ teďka. Jaký to je zkoušet s orchestrem? To taky dostanou noty?
2: Jo.
1: Kdo je napíše?
2: Musí to někdo napsat, někdo to zaranžovat. My jsme tady měli velkou výhodu toho, že ty noty už byly napsané z toho roku 74,
1: z nový 70, syntézy, přesně 71,
2: tak,
1: no.
2: z toho originálu, ano, kdy to vlastně ano vzniklo, tak ty noty my jsme získali a podle těch se rozepsali a trošku jako, tak jak
1: upravili.
2: To říct, upravili ty partitury tak, aby to bylo hratelný pro tenhle ansámbl.
1: Jo. Ti si to naskoušeli?
2: Ty se to naučili? A pak společně to dáváme dohromady. Jo. Ale v té první fázi, když jsme to zkoušeli ještě s Radimem za jeho života, tak vlastně se ty noty upravovaly v reálném čase a řešili se, jak ty aranže, jak ty celý skladby budou vypadat, takže se škrtalo, připisovalo.
1: Dle druhu toho orchestru, tak jak se to upraví.
2: No, jednak i ty formy se dávaly vlastně dokupy, protože my ty formy nehrajeme, jak říkal Radim, otrocky podle toho, jak to bylo, ale tak, jak se nám to hodilo v té době, kdy jsme to s Radimem právě zkoušeli, tak ty formy jsou doteď zachované.
1: Kde se zkouší s takovýmhle velkým ansáblem, když už zkoušíte spolu?
2: Dost často je to větší sál nějaký hudební školy, lidové školy umění, respektive základní umělecké školy.
1: Jo, takže se tam sejde, tam je skoro 50 lidí, možná i víc.
2: A taky skoro 50 stupňů, když je tam těch 50 lidí. Ne, to je hrozný.
1: Jasně. Ne, to mě zajímá tady to, jak se tohle nacvičuje, tak je to hodně práce. A říkám, v životě jsem to nezažil, asi to bude velice zajímavá práce, nebo je úmorná?
2: Práce je to zajímavá, ale ty podmínky jsou takový, jaký jsou, to znamená většinou ten prostor kapacitně je tak o 10 až 15 lidí podstřelený.
1: Jo, jasně.
2: To znamená, že si sedíme různě na klínech a je to opravdu, ne, jako to není sranda, jo. Jsme tam opravdu ve stísněných podmínkách a že vlastně před sebou máš decimetr čtvereční, že si tam nepostavíš ani pití.
1: Rozumím.
2: Ale zase nějakým způsobem se musíme dostat k dobrému výsledku a naše prostředky na to jsou omezený. Tím pádem si nemůžeme dovolit pronajímat si velký sály za peníze a většinou bereme s povděkem to, co je.
1: Co je vám k dispozici za nějaký přijatelný peníz.
2: No nebo
1: tady,
2: taky ne.
1: Já to zdůrazňuju, milí posluchači Rádia Být proto, protože jsem se často za tu éru v rádiu i v Rádiu Být setkával s názorem, ne, nebyl většinový. Byly to takový ty, no, ani ne procentní, ale promiloidní názory, ale byly taky. A vždycky mě strašně rozčilovali, že ti muzikanti mají skvělý život. Že si hrajou svoji muziku, že si to pak někde zahrajou na pódiu, přijdou na ně lidi, muzikanti dostanou mraky peněz a jsou bohatý a tak bohatnou a tak dále, prostě tyhle ty pindy, když to mám říct, jo. Tak tady jenom jsem chtěl těm 99,9% posluchačů Rádia Být opravdu potvrdit, oni si to totiž myslí, že nejen řidič tvrdý chleba má, ale i muzikant. Tak to jsem chtěl říct, to je takový můj vklad, protože mě to občas sere tyhle ty názory, že umělci mají lehký život. Tak jenom, to jsem chtěl poznamenat. A teď to labe, to jsme ještě nepouštili, Vojto.
2: Hele, a teď to přijde, protože jsem říkal na začátku, že představím všechny z toho ansámblu. Tak teď představím zpěváka našeho milého hosta Tomáše Fredeho, který má svoji domácí kapelu Imodium, kterou možná někteří posluchači znají. Ale pustíme si trošku něco jiného, a to sice písničku z autorského alba našeho kamaráda společného Adama Janošíka, kterou udělal právě v kooperaci nebo ve spolupráci, abych to řekl česky, s Tomášem Fredem. A je to téma takový náročnější, ale o to ten song je hlubší a uvěřitelnější, tak pojďme na to.
1: Chceš k tomu něco víc, nebo jenom pouštíme už?
2: Ale asi pouštíme, co bych to opovídával,
1: Okecával, dobře, jdem na to, jo. Určitě.

0: přátelé.
1: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
2: To je dobře, milé dítě.
3: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
0: Ano, přátelé, odpusťte nám v rokové zpovědnici. Jsme ve třetí, tedy poslední hodině tohoto pořadu. Vojtěch už si nasazuje sluchátka, ale až za chvíli dostane slovo, no, nebuď otrávenej, no, tak jako, to jsou vždycky otrávený, všichni jsou otrávený, tak já tě pustím, no.
4: Já jsem myslel, že už se mě to týká a teď tady koukám, že už jako mluvíš a já místo toho a jako tam, dělám něco jiného.
0: To nesvítí červená, že?
4: Ano, ne.
0: A hele, nejseš sám, to už vždycky si berou, kort tý třetí hodině, ti mý hosté, za což jsem rád, že už chtějí zase něco sdělit. Jo? Tak za chvilinku to sdělíš, jo. Protože ještě máme dva tvoje kámoše nebo kolegy, kteří jsou tak pro tebe zajímaví.
4: Jo.
0: A ještě můžeme říct mnohem a mnohem víc. A ještě máme vzkazy, ty vole. Tak nebudeme zdržovat.
4: Pojď.
0: Chceš vzkazy teď?
4: Tak ty jsi říkal, že nemám mluvit, tak čekám, co řekneš, ne?
0: No tak ty jsi říkal, pojď. Tak mám pustit muziku? Ne, vzkazy. Hele,
4: tak jo.
0: Jdu na to, jo?
4: Ano.
0: Výjimka tohle, jo. Tady nemáš vůbec mluvit, jako. No ten. Ahoj Dané a Vojto. Super povídání, krásné vzpomínky na koncerty Blue Effect. Zdraví Kvaky, jeden z lidí kolem bývalé vinotéky v Kostelci nad Orlicí.
4: Jasně, to mi něco říká.
0: Jo.
4: Samozřejmě, Vinča, takzvaná.
0: Jsi tam chlastal?
4: Jasně.
0: Nebo chlastáš?
4: Ne, jasně, že ne.
0: Ne, jasně, že ne, to krásná odpověď. Jsi tam chlastal, ne?
4: Jasně.
0: Jo. Tam chlastáš? Jasně, že ne. Výborně. To se musím naučit, tyhle odpovědi. Nazdar kuci, paráda podsta Radimovi, zahrajte skladníka od démona Petra Kalandry. Dneska ti to sedlo, ano, no ano. Tak asi nám to sedlo.
4: A rozumíš tomu?
0: Ne, trošku ne, ale rozhodně to není negativní
4: vzkaz. Jo, právě teď jsem chtěl říct, že je dobrý, že to aspoň není hnusný, že?
0: Zdraví. Zdravím do Beatu, mám pár vzpomínek, když Blue Effect zabloudil na Karlovarsko. Jedna je, když hráli ve Varech v klubu Paderewski.
4: Paderewski, no.
0: Paderewski.
4: Paderewski.
0: Tady je Paderewski, tak Paderewski, Paderewski. Jo, říkám, no. Kde brzy bude hrát i Vanuatu. Po koncertě u baru ještě se kouřilo v hospodách. Tak my Honza Křížek s Vojtou vykouřili celý veldloudy. Jsi hulil, jo?
4: Kouřil.
0: Teda, no, kouřil. A kouříš ještě?
4: Občasně.
0: To je dobře.
4: Ale spíš ne, protože se to nikomu na mě nelíbí, teda. Jo?
0: Že to se vyprdně.
4: Ale je to hnusný zlozvyk, ne?
0: Ne, já kouřím jednou druhou a nechám si to vzít.
4: Za celou tu dobu, co seš tady, jsem tě neviděl dát si tím.
0: No, to je můžeš, no. Tak
4: no,
0: jako,
4: vidíš.
0: No, ale počkej, až vyjdem ze studia. Ještě jsem nedokončil ten vzkaz. Těším se znova do Paderewski a ještě víc do KD Šeříkovka. Už mám Lupen Pavel.
4: Výborně, takže Pavel už si nemusí kupovat Lupen na radimhladík.cz anebo se zajímat o další koncerty.
0: Ty vole, ty seš výborný ten, jak se jim říká?
4: Oslomůstkař.
0: Ne, ten promomanažer. Jak využiješ takovouhle zprávu, že jo, vtipně? Je dobrý. Bude dobrý, ty vole, heavy or this.

0: Vojtková spovědnice.
1: Vojto, s tebou se skvěle kecá a těch témat máme hrozně moc. Dneska téma, jedním z témat je pozvání na tu událost roku, bych to řekl já, pro rockery Blue Effect a s jazzovým orchestrem 5 koncertů v českých zemích, ale mimo éter jsme si povídali i o tvých svých hudebních aktivitách. To bych nechal na další setkání, co říkáš?
2: Hele, že moc rád přišel, přijdu, mně se tady líbí. Jako je
1: že
2: to tady...
1: bychom se bavili i o muzice, kterou máš.
2: Jasně, rád, tak. Hele, takhle původně vypadala moje představa o tom pořadu, než jsem si vymyslel tady to s tím medailonkováním. Jo.
1: No, tak,
2: ale
1: tak...
2: taky dobrý, ne, docela to uleze.
1: Ale dobrý, ty vole, neblbni. Pak se budeme bavit o muzice. No ale aby jsme, a mně se ten tvůj nápad hrozně líbí, jak představil si vlastně svoje kolegy z Blue Effectu, Honza, že jo, a všichni ostatní, Vašek, no tak Vaška všichni známe, že jo, vážný to muž, ale ty máš další kolegy a hlavně kolegyně.
2: Tak.
1: A já teď řeknu jedno jméno a ty na to navážeš. Zuzana Navarová.
2: Ty bláho, Zuzana Navarová. No tak na to já můžu lehce navázat. Protože dívka, která vystupuje jako jediná žena s náma v tom programu, je Růže mezi trním Iva Marešová. Iva Marešová, kromě toho, že je vynikající zpěvačka, tak je samozřejmě i naše dobrá kamarádka a dobrá kolegyně. Ale je tam jedna zajímavá věc právě, která spojuje tyhle dvě dívky, rodilé Hradečačky z Hradce Králové. Takže i Zuzana Navarová pocházela z Hradce stejně jako Iva. A Iva teď s Hradeckou filharmonií udělala program, který je taková vlastně podsta dílu Zuzany Navarové. A jestli se nepletu, já jsem samozřejmě teď, já se na to nebudu na schvál dívat a myslím si, že se to jmenuje Zuzaně Navarové do nebes. Ten projekt, jo, ten živý. A mně se ten název teda nesmírně líbí, to se mi líbí. A i to vlastně tu Zuzanu Navarovou, já ji mám jako moc rád a teď jsem strašně zvědavý, protože jsem to neviděl, jak to ta Iva bude zpívat a jak to celý bude znít. Já si myslím, že to bude úchvatný. A Iva se svým projektem Razam tam právě v rámci tady toho programu vystupuje.
1: Jaký máš názor na to, když zpěvák, tam je to nejvíc znát samozřejmě, u těch instrumentalistů tam je to přece jenom trošku jiná situace, ale když zpěvák nebo zpěvačka zpívá písně svého vzoru, ale nechci to takhle říkat. Zpívá písně nějaký ikony, ať je to vždycká...
2: Špinarová
1: třeba. Na to jsem nechtěl narážet, ale co se ti líbí víc, když je, to jsou covery vlastně takový, jo. A jak je, co je podle tebe lepší, tam se ti jako muzikanta, zpívat to, kopírovat to co nejvíc v té atmosféře, proč se chytáš za ksicht?
2: Já ti to pak povím. Ty nejdřív se zeptej, ale já vím, co bude, já vím, na co se mě chceš zeptat. Jo? Jestli se to má otrocky kopírovat
1: anebo to
2: anebo
1: udělat
2: nechat volnost té interpretaci.
1: Tak, no.
2: Já si myslím, že je možný obé. A víš proč? Protože já znám ty svý oblíbené věci, já je znám do noty. Takže já jsem v očekávání a když se to neodehraje, tak jsem trošku naštvaný. Jo? Ale No, to je...
1: Jako, že ten cover se nepodobá tomu vzoru, nebo jak jsi to teď myslel?
2: No, jsou to takový, že znáš třeba sola do noty, znáš ty finesy zpěvácký, víš, že někdo jde s hlasem nahoru a teď zrovna ten interpret, který ten cover dělá, to pošle dolů, jo. A to je povolený.
1: To tě nasere.
2: No, trošku, jo.
1: Aha.
2: Ale já zároveň vůbec nejsem zastáncem toho otrockýho přehrávání, jo. To je paradox, že já v tom Blue Effectu hraju úplně jiný věci, než tam byly. Ale u mě to nevadí, viď?
1: Logicky.
2: Pochopitelně.
1: Jasně. No. Hele, jenom k těm coverům, jo.
2: Mně přišel vzkáz, jo.
1: Přišel ti vzkáz, jo. Teď na mobil?
2: Jo.
1: Tak ho přečti, vole.
2: Smím se s tebou zítra nažrat žrádlo? Poslouchám tě, zníš unaveně. Je můj kamarád Pavel Chrs, který je můj spolužák ze středními, píše takovýhle věci, jo.
1: On je zulenej už teď, ne?
2: Ne, určitě, spíš je unavený.
1: Jo, to taky vždycky říkám, když jsem zulenej, že jsem unavený. Ne, to nemyslím vůbec zle. Ale ještě k těm coverům. to by mohlo být téma příští skle... Hele, my si spolu
2: že
1: dáme
2: kavry. Že bychom si pouštěli ty kavry a pomlouvali bychom ty dobrý a ty špatný.
1: Ty špatný, to je výborný nápad.
2: Ale jako já to opravdu, já s tím bojuju. Já třeba když kapela hraje nějaký můj oblíbený song a teď to jako nezahraje tak, jak si představuju, tak já je okamžitě zavrhuju, rozumíš?
1: Jo, to je. Dobře děláš. No, nevím teda.
2: Proč se do toho cpou, vy, když to nechtějí zahrát
1: proč
2: od
1: trocky? Proč se do toho serou, když to neuměj. Hele, ale k těm kavrům, jenom no. Poslední, prosím tě, pak se budeme bavit o té nahrávce, kterou si teď pustíme, ale k těm kavrům, no ono to s tím souvisí, že jo, Ivo Marešová, Zuzana Marová. Víš, co se mi strašně líbilo a dodnes to poslouchám mnohem radši než originál?
2: Ne.
1: Píseň kapely Queen, kterou zpíval samozřejmě Freddie Mercury, která je, a teď ty vole, už je večer, já jsem vždycky takový trošku utahanej. Ta píseň se jmenuje, to je jedno, zpíval jí na nějakým vzpomínkovým koncertu s Queenama George Michael.
2: Mm-hmm.
1: Víš, pomůžeš mi, víš, o co jde?
2: Ne.
1: Aha, no tak... víš to? Ty taky nevíš, Sáro. Produčně taky neví. No a tam ty vole ten George Michael, já si třeba během toho ty věty vzpomenu, i když nevím, tak to zaspíval, neměl hlas jako Freddie Mercury, George Michael. Byl to popovej zpěvák, že jo, samozřejmě. Ale tam to zaspíval v atmosféře té písně, jak měla znít, jo. A to je prostě něco neskutečného. Začíná to takovým tím ty vole stakatem, ta úvodní sekvence a ty vole, to je něco tak neskutečného, že některý kavry tě vemou víc, než je originál. Při vší úctě k originálu, jo. Tak,
2: tak
1: to myslím.
2: A teď já, jo. Takže no. Já mám taky jeden takovej cover. A hele, je to paradox, je to písnička od kapely Nine Inch Nails, která se jmenuje Hurt, kterou udělal Johnny Cash na svý předsmrtný album a nahrál to jenom akustika a klavír.
1: Od Nine Hele, Inch Nails?
2: Jo, od Trenta Reznora Nine Inch Nails, tak nahrál to Johnny Cash a to, když si pustíš, tak já málo kdy to zažívám, ale mám prostě husí kůži.
1: Jo.
2: Z toho projevu, ale já tam cítím úplně to všechno, jo, takže další cover tady k tomu je pro mě ten Song Hurt Johnnyho Cashe.
1: A my máme Somebody to Love, jo, ty vole, díky, Sáry.
2: Výborně.
1: Somebody to Love, no jasně, to byla ta, co zpíval George Michael a naspíval to, fakt výborně. Tak, ale pojďme už o to, tak. Pojďme opět k Ivě Marešový.
2: Jasný.
1: Jak bys představil tuhle tu píseň, kterou teď pustíme za chvíli?

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak jsme se, přátelé, právě dohodli s Vojtou Říhou, že musí přijít ještě jednou, protože máme toho ještě mnoho na srdci a uděláme takový společný večer v Rokový zpovědnici, kde budu zpovídat Vojtu, která muzika ho ovlivnila, koho má rád, který basáci světový se mu líbějí a tak dále, že jo?
2: Může... To bude vončo, to je přes, to bude no. Ještě ale jeden díl potom taky.
1: To bude, no to budou, no a ten, dáme a to na tři díly.
2: Bude o tom, koho rád nemáš. Ale na tvrdo, normálně. Prostě.
1: Normálně koho
2: ne? Žádný takový, no víš, ono, ne, ne.
1: Dej prostě takovou jako ochutnávku, který basák tě sere.
2: Ty ve každý.
1: Jo, no tak jsem myslel, že to tak nějak dopadne. Uvidíme, jestli v příštím pořadu najdem basáka, který ti sedí, ty vole. Tak, máme nějaký vzkaz, já se ještě podívám tady na to, ale ty máš vzkaz nějaký, Vojto.
2: Já?
1: No, ještě na
2: telefon. Počkej, ty se mě ptáš, nebo mě to říkáš?
1: Ne, ne, já se tě ptám právě.
2: Ne.
1: Nemáš, tak já se tady podívám ještě. Jsem do studia, tady máme něco, tady ano, čauky kluci a hlavně Vojto.
2: Ahoj.
1: Jo, jo. Blue Effect samozřejmě boží, viděl jsem vás mockrát, na poslední chvíli před Radimovým sklonem, oni tady trošku musím louskat, v Lokti na bítové síně slávy. Mm-hmm. Odkud mám ještě poslední fotku s Radimem s tím přístrojem a hadičkama v nose. No, to bylo to smutný, ale život jde dál. Letos v létě jsme se ženou byli v Nejtku náhodou na Střihavkovi a poté hráli Vanuatu. Byl jsem unesen a to jsem spíš metalista, rocker, ale boží koncert. Zdraví Míra z Karlových Varů.
2: Tak Míro, dík, tak jsme rádi, že jsi byl podívat a líbilo se ti to. To mě těší, ale no,
1: takže vy jste tam hráli Vanuatu?
2: Potom Kamilovi jsme hráli Vanuatu.
1: Jo, jo, jo. Já mám takový dojem, že tam člověče byly i naše kámošky Mirka s Miluškou a že byli taky na tomhletom koncertě, tyjo,
2: nejde, je to možný.
1: Nejde k slavný pódium, to je skoro už jak Wembley.
2: Hele, ale pozor, no. V Nejtku se hraje hrozně často, jako.
1: Fakt, jo?
2: No, já nevím, jak to možný. Nejde k prostě.
1: Já jsem v Nejtku nikdy nebyl, to je zajímavý.
2: Tak já tam hrál po každý snad, když tam něco bylo.
1: Tak to je hezký. Dobře. Prosím tě, Vojto, už se nám to blíží bohužel ke konci, ale mě to fakt bavilo.
2: Ale nám nebude určitě nikdo příště říkat, kdy máme končit, ne, tady snad.
1: Cože?
2: Říkám, nebude nám nikdo říkat, kdy máme končit.
1: Ale to víš, že jo, to je nějaký vedení, na to prdíme, ale akorát pak je další pořad, no takže tam musíme asi tak sklapnout, bych řekl, no to je jedno.
2: Tak jo.
1: Ale Vojto, poslední kapela, kterou se vybral, poslední píseň, kterou se vybral, a tam máme taky my dva spolu cosi společného, protože já jsem s touhle kapelou, my jsme spolu vystupovali Besedě jako dvojkoncert. Jo?
2: Tady s tou.
1: Tady s
2: tou. A to mi říkáš teď, proč mi to neřekl během toho,
1: protože
2: co jsme se o tom bavili.
1: Protože jsem si teď na tom vzpomněl, už je to léta, to se ještě nebylo možná na světě. Ne, kecám. Dobrý, no. Ale hráli jsme spolu. V devadesátkách. No.
2: No a to je taky pěkný, že jsi mi pomohl, protože v devadesátých, to bude konec 90. let, si myslím.
1: Ano.
2: Kdy tato kapela vyhrála talentovou soutěž, která se jmenovala Jim Beam Rock třeba.
1: Jo,
2: a jako vítěz ta kapela zřejmě měla nějaký koncerty, já to nevím, já si tak jako to odvozuju od toho, co vím.
1: Já myslím, že když byli s náma tam, tak začínali, jakoby to se ještě neúčastnili tady to.
2: Možná,
1: ale
2: možná.
1: Moje paměť už je děravá, tak nechci to tvrdit.
2: A já zase mluvím o tom, o čem nevím nic, což
1: to
2: není nepříznačný,
1: ne, to
2: pro mě.
1: To je v podstatě to samý, no. To no.
2: Takže je to kapela našeho kytaristy Romana Helcla, který hraje v tom Blue Effect Tributu na doprovodnou kytaru. A kapela se jmenuje November Second a je to kapela, kterou má se svou ženou, Sašou Langošovou. A zase Roman mi posílal, když jsem mu volal dneska, tak já vám to hned můžu říct. Je tam totiž zajímavá věc a ta si myslím, že by fanoušky Beatu zajímala. Když počkáte tak 3/4 hodiny, tak
1: my
2: to...
1: My počkáme 3/4 hodiny, folio je čas.
2: Takže tady to není.
1: Nikdo nejde do práce, teďka ne.
2: Jo, hele, Roman Helcl, jo, mi píše. Mám doma Marshall JMP 50 W z roku 1973, který Radimovi patřil. Hrál na něj v 70. letech a je s ním zachycený i v pořadu Hudební studio M z roku 76. Ale co je na tom aparátu zajímavý, je to, že jednak ten aparát s náma bude vystupovat teď, ten Radimův původní, Roman ho sebou bere, a druhá věc je, že na něj je nahraná skladba známá I padá, padá Rosenka, přesně na tenhle, který s náma pojede, takže doufáme, že tam vnese toho správného ducha.
1: Ale to jsou pikantnosti, tohleto.
2: A ten ho koupil od Civoše, od Civopulose, kytaristy.
1: Jo.
2: Takže ten aparát urazil takovýhle kolečko po republice, aby se vrátil s náma teď na to vzpomínkový turné, který se odehraje na začátku prosince, a lístky si můžete koupit na radimhladík.cz.
1: To je úžasný. Jak, prosím vás, to sledují hlavně muzikanti a opravdu fanoušci, kteří jdou do jádra věci, že tenhle aparát hrál tamhle, tenhle aparát patřil tomu, tenhle ho překoupil, pak s ním natočil tuhle či onu desku. To je strašně zajímavý. Já taky se rád šťourám v těchto detailech, ale tak detailně opravdu ne. Jenom jsem chtěl ještě pozdravit kolegu Helcla, protože já jsem natočil svoji druhou desku s jeho kolegou a teď jsme se o něm bavili, mi to vypadlo. Bubeník, no, Víško, myslím, který hrál v November Seconds právě někdy v těch...
2: Tomáš Brožek.
1: Tomáš Brožek, děkuji ti moc. Tomáš, já se omlouvám, jo, ale já už fakt...
2: Hele, Tome, celou dobu si na to vzpomněl a teď zrovna to vypadlo.
1: Teď to, ale fakt, to je pravda.
2: Je to, říkal bych to, kdyby to nebyla
1: no,
2: pravda.
1: No ne, tak to je jasný, to je jasný. Díky náčelníku, že se tě zastal. Tak přátelé, končí dnešní roková zpovědnice. Velice pro mě milá. Mým hostem byl Vojtěch Říha, baskytarista. Baskytarista mimo jiné, tohle musím vždycky poznamenat, kapely Blue Effect. Kapela Blue Effect na počest Radima Hladíka dělá úžasných 5 koncertů plus 4 na Slovensku. 3, pardon, omlouvám se, ale ty české koncerty jsou výjimečný v tom, že jsou zaranžovány s jazzovým orchestrem a bude to obrovský zážitek. Prosím tě, Vojtěchu, zopakuj ty koncerty, ne, vyprdni se na to, zopakuj web, kde najdete všechny ta místa a časy těch koncertů, které budou v prosinci.
2: Takže všechny, já předně děkuju za takovýhle uvedení, protože to mě úplně posadilo.
1: Jo,
2: bylo to hezký.
1: Teď sedíš celou dobu.
2: No, ale to mě posadilo jako vnitřně.
1: Jo, vnitřně.
2: No, takže všechny potřebné a dostupné informace, jednak turné, které se jmenuje Má hra a proběhne se CBC Big Bandem na začátku prosince roku 2026, tak tam získáte všechny informace, taky tam získáte informace o připravovaném dokumentárním životopisném filmu o Radimu Hladíkovi a také informace o knize, která tam vyjde. A ten web, který tohle všechno združuje, se zove radimhladík.cz.
1: A máme to. A naposled
2: je
1: poslední píseň od tebe vybraná.
2: A poslední píseň a zároveň poslední medailon našeho souboru, respektive člena našeho souboru, je píseň od kapely November Second, I Feel Love.
1: Vojtěch Říha.
2: Děkuji za pozvání, těším se na příště, nemůžu dostat.
1: Čágo, no rozhodně.

tady, den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na rádiu Beat.

Půlnoční album na Beatu.

Krásné nálezy. Krásné nálezy. Hudební galerie známých, ale především neznámých i zcela raritních nahrávek na Rádiu Beat.

0: Radio Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Britští hudební publicisté zaznamenali, že zvláště v období 1966 až 1972 se v rockové hudbě výrazně rozšířil vliv vyvolávání okultních, čarodějnických a satanistických vlivů. Za mnohdy módním vyvoláváním duchů a nadpřirozených sil viděli vedle reklamních kalkulů zvláště zvýšené požívání drog a omamných látek. Dnešní vydání Krásných nálezů jsem tedy věnoval hudebním ukázkám, které tyto tendence reflektovaly. Bohužel jsou nutně ochuzeny o vizuální podobu obalů desek, oblékání muzikantů a prezentaci na koncertech. Zahájila německá kapela s anglickým zpěvákem, která v úvodu zmiňované tendence nesla už ve svém názvu. Lucifer's Friend, čili Satanův přítel. Vznikla v roce 1969 v Hamburku. Tvořili ji někdejší členové souboru Giants a zejména German Bonds. Tím jejich anglickým kolegou byl John Lawton ze skupiny Stonewall, který přišel o něco později. V roce 1976 se odporoučil k Uriah Heep, ale pak se zase vrátil. Na úvod zazněla ukázka Right in the Sky z debutového alba skupiny z roku 1970, pojmenovaného pouze jejím názvem Lucifer's Friend. Soubor se stal v té době v zámoří top prodejní položkou německé rockové hudby. Angličtí představitelé progresivního rocku, kteří vznikli v roce 1969 Burnem Houseu, si nejprve říkali alias The Hulk. Později si to tahle pětice zjednodušila na alias Hulk. Než přešli na své tvrdé energické rhythm and blues se silným agresivním vokálem, vyznávali typický pop éry označované dnes jako Flower Power. Pak cestovali po Evropě, zvláště po Německu. Na začátku téhle jejich praxe bylo nejprve pozvání na festival v Le Havre ve Francii, kde byli ještě bezejmenným hudebním seskupením. Po necelém roce své existence dostali nabídku na nahrání alba. Vyšlo v roce 1970 pod názvem Unchained s hrůzostrašným malovaným obalem, na kterém jakési monstrum vraždí dvojici mladých dívek. Jenže tím také existence kapely skončila a skupina se v následujícím roce rozpadla. Překvapivě se objevila znovu po téměř 4 desetiletích v roce 2008, tentokrát ve trojici. V její sestavě ale naleznete pouze 2 z bývalých členů. Jako závdavek zreformovaná kapela vydala EP desku. Nový Ilias Hulk také oznámili, že začnou pracovat na novém albu, které by mělo vyjít asi za 3 roky. Dodnes se neobjevilo, a tak si z jejich tvorby poslechněte ukázku Nightmare z jejich debutového a jediného alba z roku 1970.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: V jihozápadním Londýně v Patny vyrůstali kluci, kteří si už jako teenageři v roce 1965 založili skupinu nazvanou The Apaches. Po několika přejmenováních se z ní nakonec vyklubal soubor The Open Mind. I když se dnes hudebního odkazu 60. let za psychedelické označuje kdeco, v daném případě se různé prameny shodují na konstatování, že skupina v červenci 1969 vydala jedno z vůbec nejlepších a také nejoblíbenějších psychedelických alb, která se v Británii v té době objevila. Vyšlo pod názvem kapely na značce Philips. Z tohoto stylu se neodlišovaly ani singly. Kapela vydala dva. Hudební kritici u The Open Mind oceňovali zejména výborné vokály a výraznou kytaru s psychedelickým zvukem. Mají na svědomí hlavní autorský pilíř souboru kytarista Mike Brian Brancaccio, rodák z Říma. Bohužel, v daném případě skupina ze sebe zdaleka nevydala vše, co mohla, i když ji podporoval věhlasný disc-jockey John Peel. Její rozpad zapříčinil hlavně různice o dalším hudebním směřování souboru. Z druhého singlu The Open Mind z roku 1969 si teď z vysílání Rádia Beat poslechnete jeho A stranu, na kterou byla vybrána skladba Magic Potion.

0: krásné nálezy. Na rádiu Beat.
1: Nyní na vás čeká opravdu speciální hudební ukázka. Má ji na svědomí multitalentovaný Julian J. Savarin s doktorátem z historie, který se narodil v Dominikánské republice. Do Velké Británie se přistěhoval s rodiči už mládí. Po absolvování studia historie se věnoval zejména literatuře science fiction a v téhle oblasti i vynikl. Prvních úspěchů dosáhl v Japonsku a právě jeho knihy ho přivedly k vydávání desek. Možná vám to bude znít poněkud zvláštně, ale on své hudební projekty skutečně považoval za jakousi nadstavbu a doplnění k svých literárních děl. Na prvním Savarinově albu A Time Before This, které v roce 1970 vyšlo pod hlavičkou souboru Julian's Treatment, jsou jednotlivé skladby členěny přesně podle kapitol první části jeho kosmické trilogie Limus. Julian J. Savarin, nespívající autor literatury science fiction, svěřil v daném případě solový zpěv australské zpěvačce Katy Prudenové. Oba, jak Julian, tak i Katy, však působili v Londýně. Následující ukázka The Black Tower, která zazní v dnešním vydání Rádia Beat, pochází z prvního Savarinova alba z roku 1970.

0: nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Když se dnes vysloví jméno skupiny Genesis, každý si většinou vybaví art rock a melodramatické písně na velkých plochách a Phila Collinse k tomu. Skupina v čele se zpěvákem Peterem Gabrielem, založená v roce 1967 na jedné kartuziánské střední škole, však začínala jako singlová kapela bez živých vystoupení. Debutové album Genesis From Genesis to Revelation z března 1969, bytě plné nápaditých písniček, se ale neprosadilo. Prodalo se ho pouhých 500 kusů. Oba první singly Genesis, které vydání téhle velké desky předcházely, dopadly úplně stejně, zcela propadly. Druhý s titulní skladbou A Winter's Tale v zámoří ani nevyšel. Podle mého názoru to jsou však krásné a nápadité písňové klenoty. Z druhého singlu Genesis z května 1968 dnes na frekvenci rádia Beat zazní jeho B strana, a to skladba One Eye Hound.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Následuje formace, která vznikla v roce 1966 a pojmenovala se Sam Gopal podle svého hráče na perkuse a tabla, která v její sestavě nahrazovala bicí. Jejím zakladatelem byl rovněž basista a zpěvák Ian Lemmy Kilmister, jenž později stál u zrodu všeobecně známých souborů Hawkwind a posléze Motorhead. U Sam Gopal však působil jako druhý kytarista a svoji identitu skrýval pod jménem Ian Willis. Sam Gopal byl rodákem z Malajzie a právě on a Lemmy utvořili hlavní autorský tým kapely. Největší zájem ovšem vyvolali především svou svéráznou úpravou Donovanovy písně Seasons of the Witch. Podle publicisty Vernona Johnsona formace našla svou hudební parketu ve sféře heavy psychedelického roku se zajímavými kytarovými figurami. Progresivní soubor působící do roku 1969 po sobě zanechal jediné album Eskalátor z téhož roku, ze kterého po selekci ještě vyšla EP deska a single. Úhrnem všeho všudy pouze magických 13 skladeb. Jednu z nich, a to do Dark Lord z jediného alba souboru Sam Gopal, vám teď zprostředkuji prostřednictvím vysílání Rádia Beat.

Wakeman a nová rytmika, bubeník Richard Hudson a basista John Ford, někdejší členové souboru The Velvet Opera. Pod produkční taktovkou Tonyho Viscontiho vytvořili autorskou protiváhu k Daveu Cousinsovi. Dvojice se už podílel na nahrávání třetího alba téhle formace From the Ridgewood. Z produkce souboru The Strops si teď prostřednictvím ráde být poslechněte skladbu Keep the Devil Outside o tom, že je třeba udržet dábla mimo. Tvořila B stranu singlu skupiny z února 1972, který vyšel pouze v Británii.

0: časy na Rádiu Beat.
1: Pětičlenný soubor Harsh Reality, který vznikl v roce 1968 Steven Edge, patří dnes již k pozapomenutým průkopníkům progresivního roku na britských ostrovech. Hudební kritici mu vtiskli nálepku jakési syntézy tvorby pro Colháru, Traffic a raných Deep Purple. Skupina po sobě zanechala dva singly a jediné album z května 1969, které pojmenovala Heaven and Hell. Na obalu pozují muzikanti pomalovaní krví. Black Sabbath od nich tedy při pojmenování svého alba z roku 1980 opisovali. Na reedici téhle desky z roku 2011 se sešla kompletní vydaná tvorba Harsh Reality. Za originál tohoto alba nezaplatíte několik set liber. K rozpadu souboru došlo už v roce 1969. Členové kapely se pak uplatnili v řadě dalších stylově různorodých hudebních projektů jako Matthew Southern Comfort nebo Running Man, či spolupracovali s Rayem Russellem nebo Olem Stewartem. Z tvorby formace Harsh Reality jsem pro vás do dnešní programové nabídky Rádia Beat vybral titulní skladbu jejich jediného alba

0: Krásne nálezy na rádiu Beat.
1: Zavítejme i do rockového Walesu. Zde v roce 1968 vznikl progresivní psychedelický soubor Men. Jeho jádro tvořili členové pobítové skupiny The Bystanders. S příchodem nového kytaristy a přijetím nové identity naprosto změnil styl. Dostal dokonce nálepku kapely, která sice vznikla ve Walesu, ale srdcem je v San Francisku. Raná tvorba Men si získala nepoměrně větší ohlas na evropském kontinentě než doma v Británii. Soubor funguje doposud, i když se už několikrát rozpadl a z původní sestavy vydržel jen kytarista Mickey Jones. Na své konto si už připsali 17 studiových a 9 koncertních alb. Men takřka rezignovali na singlovou produkci a orientovali se především na alba. Dnes vysílání Rádia Beat z jejich produkce zazní skladba Erotika, která se, jak za chvíli uslyšíte, za svůj název rozhodně nemusí stydět. Je to asi nejerotičtější hudební položka, která dosud v krásných nálezech zazněla. Pochází z debutového alba skupiny, které se počátkem roku 1969 v Británii objevilo pod názvem Revelation, kdežto ve Spojených státech jako Manpower.
2: Please love me. Love me. Please love me.

0: Mocné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Nyní přichází na řadu americký soubor Cavern z Chicaga. Vedle Black Sabbath jedni z raných průkopníků ve využívání prvků satanismu a čarodějnictví pro svou rockovou image. Jejich název pochází z novopohanství, kde znamená společenství vyznavačů přeneseně Sabbath čarodějnic. Skupina vznikla v roce 1967. V její sestavě vyčnívala pohledná dlouhovlasá blondýnka, zpěvačka s operním vzděláním Esther Dawsonová, přezdívaná Jinx. Uměla nejen skvěle zpívat, ale také skládat. Soubor do svého stylu přimíchával prvky psychedelie i folku. Nedlouho po svém založení absolvoval společné koncerty například s The Yardbirds, skupinou Alice Cooper nebo Vanilla Fudge. Albový debut skupiny z roku 1969 Witchcraft Destroyed Minds and Deep Soul, čili Čarodějnictví hubí intelekt a kosí duše, obsahuje také rokový záznam Černé mše. Samotná zpěvačka je na vnitřku rozkládacího obalu vyfocená nahá s lebkou v klíně. Cavern se rozpadli v roce 1975 a zanechali po sobě tři alba. Z toho prvního v dnešní programové nabídce Rádia Beat zazní skladba Pak vys Lucifer, ale klidně se vám mohl nabídnout i položky jako Satanic Mass nebo Black Sabbath.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Dnešní výlet do oblasti roku ovlivněné okultismem a nadpřirozenem zakončí soubor více než tradiční, a to do Rolling Stones se svou skladbou Sympathy for the Devil. Byla úvodní položkou alba Beggar's Banquet z prosince 1968. Mick Jagger zde z pohledu satana rekapituluje temné stránky lidské existence a historického násilí, a to ukřižování Ježíše Krista, násilí vyvolané ruskou revolucí v roce 1917, včetně vraždy cara Mikuláše a jeho rodiny, nebo zavraždění prezidenta Kennedyho. Inspiraci k textu nalezl u francouzského básníka Baudelaire a v románu Michaela Bulgakova Mistra Markétka. V pracovní verzi skladby se několikrát měnil její název. Od Fallen Angel a The Devil Is My Name až po definitivní podobu, která je všeobecně známá. Jistým předobrazem této tematiky je předchozí album Stonů The Satanic Majesty's Request z roku 1967, kde to však není vyjádřeno naplno a otevřeně. Nahrávka z června 1968 se v britském všeobecném žebříčku umístila jako 14. v americkém na 97. příčce. V těch specializovaných na taneční hudbu dosedla až na vrchol. Tuhle ódu na šílenství zahrála skupina podle The Washington Post na svých koncertech více než 800krát. Zvučný a provokativní název rockové kapely je vedle jejího hudebního mistrovství jedním z předpokladů získání publicisty a zájmu rockových fanoušků. Zde se s velkou frekvencí uplatňuje slovo black, které se v angličtině používá v nejrůznějších významových odstínech. Příště vás tedy pozvu k poslechu první části přehlídky skupin, které na to vsadily. Vedle Black Sabbath zazní Black Cat Bones, Black Crowes, Black Star Riders a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Skladba Sympathy for the Devil v podání do Rolling Stones uzavírá dnešní již 780. vydání Krásných nálezů.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Takže tedy příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer ze studia Rádia Beat vám přeje od mikrofonu Martin Vysušil a to znamená, že je tady další 11 v 11. Má číslo 1021. A tak nějak mi napadlo, že už dlouho, konkrétně někdy od roku 2023, jsme nevytáhli tuhletu kartu. My ji tady v Čechách říkáme žolík, joker. Pro nás je to spíš ta karta, na které je vždycky zobrazován ten dvorní šašek, clown, harlekín, prostě ta figura, ale v té světové popkultuře je ta karta spíše znamením toho, co známe z komiksů ze světa Batmana. Prostě ten symbol toho chaosu, té lstivosti a tak podobně. A já jsem vybral právě pro dnešní večer další songy, z nich některé mají toho Jokera přímo v názvu, ale většina z nich jenom skrytého v textu. Přesně tak je to u té první písně dnešního večera, kterou už v roce 1969 pro album Abbey Road napsali John Lennon a Paul McCartney. To jsou Beatles a Come Together.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: A tuhle tu čtyřku z Liverpoolu, kterou tvořili John, George, Ringo a Paul, teď vystřídá kapela Scruffy Duffy a jejich eponymní album z roku 1973. A tady je ten Joker přímo v názvu songu.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: 11 v 11 s číslem 1021 začala z Beatles a Come Together. Druzí byli Scruffy Duffy, kapela, která měla poměrně krátké trvání od roku 1970 do roku 1974. Vydali 2 alba a my jsme si hráli z toho druhého z nich právě song s názvem Joker. No a půjdeme dál. Groundhogs, jedna z těch mých oblíbených kapel, které balancují na hraně blues a rocku. Dneska by se tomu dalo říkat fusion, ale tehdy tomu tak nebylo v tom roce 1974, v kterém natočili album Solid a Joker's Grave. Je tím roztomilým kašpárkovým hrobečkem v názvu dnešního třetího songu.
3: Hello there.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Mimo jiné, kapela, která si dohrála právě svoji píseň Joker's Grave, se jmenuje podle songu Johna Lee Hookera, který se jmenuje Groundhog Blues. Pojďme dál. Joker on the Run je další titul. Jsme v 70. letech, konkrétně v roce 1975, a už tehdy Spirit vydali album s názvem Spirit of 76. Joker na útěku.
3: Cold in here. Can we get the air conditioning off?
4: He wants us to sing guitar. Is that okay?
3: Okay. He hit out the nose. Again. They're hit.
5: The Birds and Jimi Hendrix in the same song. Listen.
3: Technically and everything. Okay. We have to have fun. One, two. Like...

0: 11
1: w 11
0: na rádiu Beat.
2: No, kluci se hodně ve studiu vyblbli, Spirit a Joker on the Run. Pojďme do roku 1976 k trošku ortodoxnějšímu big beatu, jak ho složili v tom roce Phil Lynott a Brian Robertson pro album Thin Lizzy Jailbreak. Angel from the Coast je další song, který má Jokera skrytého pěkně v textu.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Tak zatím jsme dnes večer vytáhli 5 žolíků, tím 5. byla ukázka z alba Jailbreak a 6. bude první živák Supertramp a jejich pařížský koncert vydaný v roce 1980 na vinylové desce. Richard Davies a Roger Hodgson a jejich Breakfast in America.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Pro sedmý song dnešního večera, který má číslo 1021 a je podruhé věnován žolíkům, mají na svědomí Black Sabbath. Born Again vyšlo v tom roce 1983 a my si z něj zahrajeme pěkně dlouhou věc s názvem Zero the Hero.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11
0: na Rádiu B.
2: Po ukázce z 11. studiového alba Black Sabbath, kde za mikrofonem stál Ian Gillan z Deep Purple, ale jinak klasická sestava Tommy Iommi, Geezer Butler, Bill Ward. A my se teď podíváme pro změnu na další song, který je tím, který se tu bude objevovat častěji, protože těch verzí je skutečně mnoho, mnoho, mnoho. V originále Bob Dylan, All Along the Watchtower. V prvním Jokerovi, v první 11 s tímto názvem, jsme tu měli, pokud se nemýlím, verzi, kterou natočil Jimi Hendrix pro dnešní večer. To budou Mahogany Rush a Frank Marino z alba Tales of the Unexpected z roku 1990.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Zatímco ta minulá jedenáctka se nesla v takovém hodně poklidném duchu, i když se jmenovala Changes, tak dnes tu naopak, řekl bych, chybí nějaká ta balada, nějaký ten cajdák, protože i ta další píseň nebude rozhodně pomalá, i když je to Unplugged. Konkrétně z alba Unplugged and Unshaved jsou to Def Leppard a verze songu From the Inside.
3: What song are you going to do next?
4: We're going to do one from off the Retroactive album called From the Inside.

0: 11.
1: 11.
0: Na Radio Beat.
2: 11. věnovaná komiksové postavě z Batmana, tedy Jokerovi. Už tu měla Beatles, Scruffy Duffy, Groundhog Spirit, Thin Lizzy, Supertramp, Black Sabbath, Franka Marino a Mahogany Rush, Def Leppard a teď přijde ještě Steve Miller s celým svým bandem. A opět živák, ten jejich klasický Joker.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: A s tou dnešní žolíkovou, podruhé žolíkovou 11 se za malou chvíli rozloučíme s nahrávkou z roku 2005. Joker and Thief. Eponymní album kapely Wolf Mother obsahuje tuhletu písničku, kterou to dnes prostě pěkně zavřem. Jinak samozřejmě všechno, jak má být. Za chvíli tu bude repríza Hard and Heavy a po ní všechny pořady Rádia Beat. Jak jsme zvyklí, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ode mne pro vás je to skutečně úplně všechno, těším se s vámi na shledanou zase další pondělí a pro ten dnešní večer vám už přeji jenom dobrou a krásnou noc. Mějte se, ahoj, Martin Vysušil.